0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Yeah. Spider.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: venku prší.
1: No jo, ale to přece nevadí, když nejsme z cukru.
0: Ok, máš pravdu. Tak jo, a kdy?
1: No třeba hned.
0: Ne? No tak dobře, tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
1: Zatím, čau, čau.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
3: Plejak.
2: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Tera a její track Rotten otevírá 8 hodinu raní a nejen ona, ale také naše zprávařka Anna Belio.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Od září musí mít každá první třída nad 15 žáků svého asistenta pedagoga. Opatření má pomoct prvňáčkům i učitelům. Asociace základních škol varuje, že sehnat kvalitní lidi je kvůli nízkým platům problém, například v Praze. Ministerstvo školství ale tvrdí, že plošný nedostatek neeviduje. V 9 hodin ráno vyjede těžká armádní technika v rámci cvičení na dálnici D35. V konvoji budou i tanky Leopard. Přesun budou trénovat konkrétně v úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku. Podle mluvčí mechanizované brigády budou vojáci nacvičovat bezpečnost při pohybu pásové techniky na silnicích vyšších tříd. Německé postupy mi dnes pyrotechnici plánují zneškodnit 250-kilovou bombu ze druhé světové války. V bezpečnostním kordonu kolem místa nálezu je i hlavní vlakové nádraží. To bude proto na čas úplně mimo provoz. Omezené budou i některé tramvajové a autobusové linky. Z centra postupy mi se kvůli likvidaci bomby musí evakuovat asi 6,5 tisíce lidí. V Hradci Králové začíná 5denní Street Art Festival. Pro letošní 3. ročník přehlídky po uličního umění vybrali pořadatelé 2 výměníky hradeckých technických služeb, které dnes umělci začínají zdobit velkoplošnými malbami.
1: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková je díky vítězství nad Číňankou Zhu ve 200 v hlavní soutěži turnaje v Berlíně. Do druhého kola v hlavním městě Německa postoupila Nikola Bartuňková po výhře 2-1 na sety nad Ruskou Schneiderovou. Do stejné fáze se dostala v Nottinghamu Marie Bousková, která v českém souboji porazila Terezu Valentovou ve 200.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky. Na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Rádiu Wave právě začíná ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave.
3: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: 8 hodin, 8 minut k tomu nám dohrává Big Rit, no a vaše oblíbené duo,
1: Jakub a Sára. Jakub a Sára jsou tady.
0: Opět za mikrofony Radia Wave pro skleném studiu. No tak Sáro, bylo to dlouhé, ale dočkali jsme se sami sebe navzájem a já myslím, že to dneska bude opravdu stát za to, no jako vždy.
1: No jak zpívá nebo dokonce rapuje Big Rit, Your girl and your boy is here in the studio. Jakub a Sára, přesně tak, vaše oblíbená dvojčka snad, Kubo, to si vždycky říká. A snad tomu tak opravdu bude. Já jsem se na tebe těšila, protože hned, jak jsme se ráno potkali, tak ty si říkal, mám pro tebe spousta novinek, spousta toho týčka, co se děje. Asi na hudební...
0: Toho čaje, jak se tak říká.
1: Přesně tak, úplně tak rozlij tady čaj, co máš, co tě zajímá.
0: Prosím tě, dneska budeme rozlívat čaj, který se bude týkat nejrůznějších témat, ať už to bude téma vážné hudby, ať už to bude téma ohrožených památek UNESCO například. No a samozřejmě máme léto, čili to nám nahrává na ty letní festivaly, to se nedá nic dělat.
1: No
0: prostě.
1: Já se obávám, že ty budeš mít zase FOMO, protože já jsem byla minulý týden aspoň na jednom dni na Rock for People. Mm-hmm. Už jsme se tady o tom s Terezou povídali na Gorillaz, takže tam si taky nebyl a o víkendu jsem...
0: Sáro, ty musíš pochopit, že v určitém věku se FOMO promění v JOMO, jo? Neboli Joy of Missing Out.
1: Jasně.
0: Takže já jsem nadšený, že jsem tam nebyl. Já nemůžu být šťastnější, že jsem někde nebyl v těchto dobách.
1: No, jako myslím si, že by ti ale mrzelo, že jsi prošvihl geniální, podle mě, filmový festival v Železném Brodě, kde jsem taky o víkendu byla. Tak na to, možná uděláme krátké ohlédnutí
0: potom.
1: Kulty, kino, Železný Brod.
0: V podstatě základ toho, když si myslíš, že někoho něco mrzí, že někde nebyl, tak je mu to omílat o hlavu a omlacovat o hlavu, aby ho to mrzelo takzvaně ještě víc.
1: Přesně tak, aby vrátit ti, že to JOMO to není JOMO, ale spíš to FOMO.
0: Já si myslím, že to JOMO.

0: 8 hodin 20 minut, no a nám dohrává Bad Karma Boy, no a abychom i my se Sárou si udrželi svoji karmu kvalitní, tak dodržíme, co jsme v prvním vstupu slíbili, a to je to, že budeme dnes mluvit tak trochu i o vážné hudbě.
1: A to právě teď, protože legendární FOK, tedy orchestr pod touto zkratkou, což
0: ano,
1: je
0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy.
1: Ano, ano, zkratka FOK je film, opera, koncert, to jsme se dozvěděli, tak zahraj na Vyšehradě, a to už příští úterý 23. června. Hodí se to i tady k téhle písnice od Bad Karma Boy, iba měsíc, protože vy měsíc uvidíte.
0: Je to tak, protože to bude pod širým nebem. Děkuji, Sáry, já jsem chvilku říkal, počkej, 23. to je blíž než za měsíc, ale už chápu, krásně řečeno.
1: Je to ta astrologie, astronomie.
0: To je tvoje téma, to každopádně. No, nicméně, proč o tom mluvíme? Ono je to velice specifické, protože podobné open air koncerty, ještě k tomu zdarma, se neodehrávají každý den a rozhodně se neodehrávají každý den ani každý rok na Vyšehradě. Naposledy FOK vystoupil na Vyšehradě právě před dvěma lety. Tehdy slavili pražští symfonikové své 90. narozeniny a zároveň 200 let od narození Bedřicha Smetany. Čili to bylo velkolepé, přišlo až 8 tisíc lidí, no a letos tedy doufejme, že ten úspěch zopakují.
1: No, teď FOK tedy přeletí na křídlech z obecního domu do Vyšehradských sadů, a to, jak už jsme zmiňovali, 23. června, tedy přesně za týden, tentokrát na křídlech Dvořákových, se svým šéf-dirigentem Tomášem Netopilem provede orchestr další ikonický opus, a to staroslavnou Novosvětskou. No, jak už jsme zmiňovali, zahrají samozřejmě toho Antonína Dvořáka a symfonii číslo 9 e-moll opus 95 z Nového světa, a pak bude následovat Johannes Brahms uherské tance Výběr.
0: No, tak to bude nádherné. Víš, ta Novosvětská, to je takový to to.

0: Báby a Shadow v 8 hodin a 27 minut.
1: Já myslím, že do studia Radia Wave zase přišla babička tvoje, kterou naprosto adoruju a zbožňuju, takže to by bylo zcela pořádku.
0: Ty jsi teda, jak jsi mi zasmál, a nebo baby, báby.
1: Ty jsi lidi řekla to.
0: Báby, ahoj.
1: A já úplně, ona je tady.
0: Ale moje babička nás momentálně možná poslouchá, jestli i někdo taky, trošku starší, ale mladě smýšlející, jak já ráda říkám, tak všechny moc zdravíme, přejeme dobré ráno. Každopádně oslý můstek k Shadow, jo. Kubo, znáš podcast Modeláři?
1: Samozřejmě, dokonce jsem tady jednou, když tu nebyla, tak jsem měl founera, takzvaně telefonoval jsem si s Viktorem Palákem.
0: A výborně, no to je totiž podcast, který nevím, jestli ty žánry ty úplně posloucháš, je to samozřejmě podcast a taková sonda do žánru hardcore, metalu, punku i temných odvětvých ambientů, tak jsem tě chtěla říct Shadow, víš, tak trošku se teď pojďme ponořit do těch stínů.
1: Sice neposlouchám tyto žánry, ale velice respektuji a mnoho dobrého z nich vzešlo, to každopádně.
0: No tak dneska nás živě navštíví ve studiu Rádia Wave, to tedy až v 9 večer, tak kdy jindy by mohli vylízat tyhle ty podcasteři a pouštět přesně tyhle temné žánry. Tak v 9 hodin večer se budou bavit třeba o tom, že dorazí stepní běžec, to je kapela, Kubo.
1: Ne.
0: Jo.
1: Opravdu.
0: Není to žádný živočich. Na koncertech.
1: Já si dovolím tady přednést celou v podstatě anotaci, abych neochudil ani opravdu o větičku jednoho nebo nikoho z našich diváků nebo posluchačů. Zatímco Emma Ruth Rundl se na novém albu vrací ke kapelní sestavě a mnohem tvrdšímu zvuku, Patrick Wolf v nových skladbách opojně vzývá folk. To u Noiserových Chad Pyle je vše při starém a stejně tak u Converge, kteří vydali druhou novou desku v rozpětí 3 měsíců.
0: No a dorazí i stepní běžec.
2: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty. Společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
2: na rádiu Wave.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky, tranky. Yeah.

0: prosklené rádio, ne, prosklené studio rádia Wave se mění na úplný DJ set, a to Skrillexe, protože vydal momentálně nový single s názvem Tranky. Je to z nového alba Soma a Kuba Vinařický, tak ten za tím pultíkem je úplně jak nějaký DJ, právě jak ten Skrillex, a roztáčí tady teda neuvěřitelnou party.
1: Řeknu ti, ne každá novinka na rádiu Wave mě roztančí stejně jako Skrillex. Je to zároveň jistý návrat do těch dětských dob, ale je vidět, že Skrillex dokázal překlenout tuto naší teenagerskou
0: představu o té elektronické hudbě.
1: No, přesně tak, překlenout do té současnosti. Já jsem nadšen, Sáro.
0: No tak na novém albu ukazuje, proč i po více než 10 letech na scéně stále relevantní. Nové album Soma, mimochodem, Kubo, víš, co znamená Soma?
1: Nevím.
0: Může to teda znamenat mnoho věcí, třeba mytologický nápoj nebo populární science fiction videohru, ale také nejčastěji odkazuje na biologické tělo. Je to řecký výraz pro tělo.
1: No tak to jsem vůbec netušil.
0: A co myslíš, že to z toho je?
1: Buď to
0: nápoj nebo tělo.
1: Sáro, netrapně tady, já nemám tušení nejmenší. No, každopádně, co zůstává jistotou, je početnost a kvalita hostujících jmen. Soma totiž showcaseuje novou generaci elektronických tahounek a tahounů. Vypícháváme jména jako Isoxo, RHR nebo Tracy. Právě Tracy figurují na energickém bass heavy tracku Tranky, který jsme právě slyšeli, který putuje do naší novinkové rotace, jako ostatně každou středu ty nejžavější novinky, pod taktovkou, výběrovou taktovkou Filipa Černého a Matěje Dvořáka.
0: No a teď dáváš krásný oslý můstek, protože následuje Baby Tate, ale taky Boss Slop, což je Matěj Dvořák, jeho alter ego, tak pojďme na to.

0: 8 hodin 50 minut nám dohrává Lily Acty a jeho Gimme the Light. No a Gimme the Light je vlastně Dej mi světlo, tak takové malé světlo mi bylo dáno do života včera, když jsem procházel kolem našeho milovaného náměstí Jiřího
1: JZP.
0: Přesně tak, Jiřího Spodě
1: Brat.
0: A já jsem konečně viděl, jak to vypadá, protože ono už se to otevírá a ve středu proběhne to oficiální slavnostní otevření.
1: A mě to překvapilo, že už jsi tam byl, protože já jsem četla právě v listech Prahy 2 v městské části, že se otevírá tedy slavnostně až zítra, což je pravda, ale tedy procházet se tam už dá,
0: přesně
1: podle
0: tak
1: tvých informací. No tak zítra se slavnostně otevře JZP. Program pro veřejnost začne ve 12 hodin sérii hudebních vystoupení, no a v 16 hodin pak proběhne slavnostní akt otevření náměstí za účasti hostů a představitelů veřejného života.
0: No a budete se moc přijít podívat na téhle akci s názvem, jestli se nepletu, tak je to Roztančíme Jiřák, ano, JZP
1: Jiřák, co to má všechno
0: tak,
1: ještě
0: tak, kdo všechno ho roztančí, bude to samozřejmě kapela Silver Spoons a také formace, hudební formace Noha. Tak to je k programu, samozřejmě nás tam čeká určitě mnoho, řekněme, komentovaných prohlídek, také nějaké proslovy. No prostě bude toho dost, také aby nebylo, když to tak dlouho trvalo, Sáro, 3 roky.
1: Tři roky, vstup na akci bude

0: je zdarma. Kromě tedy toho...
1: No ještě aby ne.
0: Ještě aby ne. No co jsi zmiňoval, tak budou právě připravena taneční vystoupení hosté, dětská zóna i stánky s občerstvením. Samozřejmě my jsme návštěvníky obvyklými, bych řekla, JZP, protože na trhy tady chodím strašně moc ráda, tak už tam konečně bude i místo, kam si potom s těma pochoutkama nebo s tou zeleninou sednout na ty lavičky.
1: S těma pochoutkama? Jaké pochoutky tam tak baštíš?
0: Rajče.
1: Jo, no tak to je pochoutka ovšem. No, jak to hodnotí? Sáry, já vím, že jste ještě samozřejmě neviděla, ale tak prostě máme už přece jenom nějaké předběžné informace, co přibylo, co ubylo. Tak...
0: Přibyly stromy. Přibylo ano. Přes 180 stromů a to ti teda musím říct, že ta zeleň, tu jsem tam moc ještě neviděla, ty jsi mi říkal ještě v offlineu, počkej, ještě další 3 roky.
1: No, spíš 30, no.
0: Vyrostou stromy, vyroste trávník. No tak jako ten prostor se zvětšil, opravdu je z toho náměstí, už to není jenom taková alej laviček.
1: Tak v Paříži, viď?
0: No trochu jo, ale já se obávám toho léta, Kubo. Obávám se toho, že to bude opravdu hodně vypálené náměstí, vypálená plocha.
1: To si píš, že to bude velmi vypálené. Co mě třeba osobně mrzí, že tam ubylo takzvaně, tak tam byl takový ikonický výdech z metra. Ono obecně nedoceněné architektonické skulptury těchto výdechů jsou po celé Praze, ale dost rychle ubývají, stejně tak jako obecně umění ve veřejném prostoru. No a tohle je teda jeden z příkladů, kdy byl ten výdech nahrazen nějakou, řekněme, novou skulpturou, ale není to ončo.
0: Není to ončo. Každopádně dětské hřiště přibylo, to je vlastně teď nově za kostelem, taky ještě teda k tomu zavlažování, tak okolní zeleň, to je informace, navíc bude zalévat dešťová voda ze střechy kostela a to se nám líbí.
1: To se nám líbí.
0: Takže zítra
1: kroužkujeme.
0: Otevření JZP Jiřího z Poděbrad po 3 letech o 12 hodin, bohatý program. My tam budem. Kubo, já tam opravdu budu s Taškou už nakupovat.
1: Já tam určitě taky
0: a mávat.
1: Tady už bych to FOMO opravdu měl.
2: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují.

12 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Bylo 9 hodin ráno, no a to znamená další dnešní zprávy na rádiu Wave, které nám přináší Anabel Jo.
1: Zprávy rádia Wave. Zprávy.
2: Armáda chce převzít karlovarské letiště a investovat do něj až 4 miliardy korun. Podle dokumentů ministerstva obrany plánují přizpůsobit přistávací dráhy pro potřeby vojska i NATO. Letiště ale i dál budou moct využívat civilní lety. Bezúplatný převod z vlastnictví kraje má vláda schválit ještě tento měsíc. Soud se bude zabývat poslední kauzou bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho. Podle našeho serveru i rozhlas jde o další případ údajného znásilnění 17-leté dívky. Pražský obvodní soud už sice v květnu bývalého poslance zprostil viny, proti rozsudku se ale odvolala státní zástupkyně. Bývalý politik byl minulý měsíc po odpykání 2 let za 2 jiná znásilnění a 1 pokus o něj podmíněně propuštěn na svobodu. Technologická společnost SpaceX získala z primární nabídky akcí v přepočtu o více než 200 miliard korun více, než se předpokládalo. Její celkový výnos z první veřejné nabídky akcí byl téměř 2 biliony korun, tedy víc nejvíce v historii. Firma amerického podnikatele Elona Muska vstoupila na burzu minulý pátek. Letní scéna muzea Kampa dnes představí svůj první muzikál Klan Baťa. Ten připomene 150 let od narození nejznámějšího českého obuvníka Tomáše Bati. Na letní scéně muzea Kampa už ožily příběhy Marty Kubišové, Jana Vericha, Medy Mládkové nebo Miloše Formana.
1: Sport.
2: Velkého úspěchu dosáhli hokejbaloví dorostenci Hradce Králové. Poprvé v historii klubu vybojovali extraligový titul, když v rozhodujícím utkání porazili domácí favorizované Kladno 4-3 po prodloužení.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů. Kolik tolik zprávy, další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Rádiu Wave posloucháte Ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave, Wave, Wave.
3: Rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
3: Radio Wave.

0: 9 hodin, 9 minut k tomu, no a vy nadále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem, neboli s Jarach, je to tak, viď? No ale Jaro už je dávno za námi, zrovna jsme si tu se Sarou říkali, jak je šílené, že ten čas tak letí a že už máme prostě skoro červenec.
1: No máme 16. června, mimochodem krásné datum, já jsem samozřejmě trošku teda ezotericky, astrologicky, astronomicky zaměřená, takže šestky mimochodem, Kubo, znamenají plodnost i hojnost.
0: Je to ďábel, ne, šestky? Já myslím, že
1: no taky, jako
0: ďábel.
1: By máme tady, ale máme tu dneska, no vlastně tři, kdyby se to tak vzalo. Ježíši.
0: Ježíšku na křížku.
1: No každopádně, abych to spíš brala teda optimističtější, to ty taky víš, že vlastně na věci spíš nazírám z toho optimističtějšího hlediska, takže plodnost a hojnost. No a mám pro tebe samozřejmě horoskop na dnešní den. Ty jsi nadšený, ty jsi mi už říkal,
0: ano,
1: ty
0: ano.
1: Jsi střelec, listopadově narozený, ale jsi střelec opravdu tělem i duší v obyčejném životě, tak tady je jeden horoskop pro tebe, nevyžádaný trochu.
0: Tak, no dost nevyžádaný, ale povídej, jsem zvědavý, mám to rád.
1: Tak pojď. Energie vás požene k nápadům a vy budete mít chuť všechno probrat s lidmi, kteří vás inspirují. To bych měla být já asi. Přátelství přinese podporu, jen si dejte pozor na plané sliby navždy.
0: Ano, sliby chyby.
1: Nejlépe dopadnete, když budete férový a nepřehánějte to s provokací. Tak to poslední, jako, myslím si, že ty
0: já rád provokuju.
1: Právě, rád.
0: Já miluju nejenom to slovo provokatér, ale miluju býti provokatérem, mm-hmm. což tedy jsem.
1: A mně se ještě líbí, co ty říkáš, že jsi pes, který štěká, ale nekouše.
0: Je to tak.
1: Jsi úplně ty, Kubo.
0: Ale
1: takže
0: význam
1: pro všechny
0: tohoto přísloví, to si necháme možná pro sebe. Je to tak, Sáry?
1: Je to tak. Co nás dnes ještě čeká?
0: Prostě čeká nás toho hodně, samozřejmě určitě mnoho pranostika horoskopů z podání, no v podání Sáry Slavíčkové, to nesmí chybět a je to tak správně. Každá ta moderátorská dvojice má
1: něco.
0: Má to svoje, jak se tak říká. No nicméně, bohatý bude i program po tom, co skončí Ráno se Sarah a Jakubem. Vystřídá nás v on-air vysílání Eliška Soukupová a potom od 15 hodin jí zase vystřídá naše milá Martina Foldinová. Co dále tam máme, tak samozřejmě nebude chybět repríza Podhoubí. No a potom, Sáry, samé premiéry.
1: Samé premiéry, třeba šatníky.
0: Jo, tak hele, když
1: šatníky.
0: Singulár pro dnešní den může to být třeba jenom šatník.
1: Od 19 hodin nás zase čeká Nádech nebo Nádechy. Nádechy, výdechy, zkrátka podcast o duševním zdraví s Lucí Zajdou a pak co, pak Impact.
0: Je to tak, od 8 hodin další premiéra dnešního dne a to bude Impact. No a potom už také živě od 9 hodin, jak jsme tady zmiňovali, Modeláři. No takže bohatý program, jako vždy na Radio Wave, poslouchejte nás i dál.

0: 9 hodin 21 minut, no a nadále posloucháte Ráno se Sarah a Jakubem. My jsme chtěli zabrouzdat i do těch popovějších vod, řekněme, od těch alternativnějších. Ono ale už se to dneska všechno dost smívá, nedá se to asi tak zaškatulkovat jednoduše. Hmm. Nicméně úkaz hudební scény, a to nejenom v současnosti, ale už opravdu posledních 20 let, je nikdo jiný než
1: Eva Farna.
0: Je to tak.
1: Dnes má třetí závěrečný koncert z té štace, teda koncertu v Edenu, ano, na Slavii.
0: Prostě třídenní šňůra obrovských koncertů pro 30 tisíc lidí.
1: Já si myslím,
0: každý den.
1: Že nebylo to teda každý den po sobě, já myslím, že to bylo pátek, neděle, úterý, víš, ono vždycky si musíš dávat mezi tím.
0: Sobota, neděle a úterý máš
1: a pravdu. Úterý. Takže dnes, jestli ještě jsou lístky, tak jako Kubo, my asi už nezajdem opět, ale všude jsem viděla tedy na Instagramu, celý internet zkrátka šílí z Evy Farny a fanoušci i kolegové z branže mluví o tom, že je to zkrátka show světového formátu, která v českých podmínkách nemá obdoby. Všichni nešetří chválou.
0: Je to tak, byla to velkolepá show, to podepisuje i náš domovský zpravodajský server iRozhlas, který v headlineu píše, přesně ví, co dělá a co dělat chce. Létající Eva Farna by se svou show mohla objíždět světové haly a ještě dodám, pražský Eden zažil koncert, který česká popová scéna dlouho nepamatuje. Eva Farna v sobotu večer přilákala přes 30 tisíc fanoušků a nabídla velkolepou show, známé hity a také oznámila novou desku.
1: Právě a ta nová deska vyšla mimochodem včera, myslím včera večer v 6 hodin, jmenuje se ADHD Pop. Mm-hmm. Jsou na ní singly, který už právě Eva zahrála v rámci toho koncertu, který i my znám. Máme Perpetuum Mobile třeba, ale taky tam oznámila nějaký nový songy, třeba song Svoboda je tlak společně s Marie April.
0: Mm-hmm, to je samozřejmě námi velmi aktivně
1: hraná.
0: Takže
1: jak jsi říkal, že ty žánry se tak promíchávají a smívají, tak tady si myslím, že je to docela důkaz, že Marie April a Eva Farna, výborný kombo a teda hrozně chci zkrátka Evu ocenit, protože jakožto žena zpěvačka, na kterou prostě ta veřejnost spoustu krát měla nějaký negativní komentáře, který mimochodem i do té show zapojila. Ona létala naskrz tím Edenem a na obrazovce se objevovaly právě ty hejtující komentáře.
0: Sára, ty jsi tam sice nebyla, ale jako bys tam byla.
1: No jako bych
0: normálně
1: tam byla, no ale mrzí mě to. Opravdu to byla jako velkolepá show a ještě jsem četla spousta komentářů, že si to opravdu užili hodně i mladé generace, pro který je Eva velkou inspirací, taky ty starší. Je to prostě ikona, inspirace.
0: Je to ikona, která podle mě nalezla ideální cestu napříč generacemi, napříč styly a opravdu to dokázala vyšvihnout.
1: A ještě je to, Kubo, žena, takže
0: ještě
1: to...
0: Ještě to žena, samozřejmě.
1: Já tady mávám pěstičko a moc se mi to líbí.
0: Tady ohrožuješ, Sáro. Ne, samozřejmě.
1: Moc to Evě přejeme.
0: Moc to Evě přejeme, ještě jednou gratulujeme, no a také, ať se tedy dnes vydaří ten závěrečný ze tří obrovských koncertů v Edenu. No a štěstíčko posíláme i skrze samozřejmě naší oblíbenou píseň.
1: A Evo, to je pro tebe na ostří nože od Rádia Wave.

0: 9 hodin 34 minut, no a my jsme se tady zase úplně vytančili na ostří nože. Eva Farná samozřejmě nadále zdravíme.
1: To nás moc potěšilo. Škoda, že tam nebudeme, ale budeme to sledovat zkrátka.
0: Škoda, že tam nebude mít vlastní stage na Radio Wave.
1: Trošku jsem to chtěla říct. Ale kde bude mít vlastní stage? No to nebude na Kvifek, sice. Na Kvifu samozřejmě na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, ale budeme tam mít podcast a jaký jiný než filmově kritický čelisti.
0: Ano, ano. Bude se tam natáčet živě jeden díl, to už je taková tradice každoroční. No a Radio Wave nadále nebude chybět na dalších významných festivalech. Chybět nebude například na Colors of Ostrava. Už 17. července se tam ukážou Buchty live v Aule Gong. No a co dále, Sáry?
1: A pak nás čeká takzvaně šňůra, protože už v červnu začala letní podcastová scéna v Trojském pivovaru. No a Radio Wave tam samozřejmě mezi těmi všemi podcasty nesmí chybět, takže tam budeme mít bohaté zastoupení. 14. července Casablanku, cestovatelský magazín. 23. července naopak herní magazín Quest a v srpnu Chudáčky.
0: Ano, ano, to konkrétně 6. srpna, no a to není, ani nadále to není ještě vše, milí posluchači.
1: Ne.
0: Tradičně se spolu setkáme i na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde mezi 24. a 30. červencem uvidíte Čelisti, Hotspot,
1: jmenuj.
0: Impact, Buchty a Casablanku. No a kromě toho pro vás chystáme také karaoke samozřejmě.
1: A to je ten Vojta Záhora. Já jsem na to totiž minule nepřišla, nepamatovala jsem to úplně dokonale, ale opravdu hodně doporučujeme karaoke s Vojtěchem Záhorou, který budete mít možnost navštívit právě na LFŠ.
0: Přesně tak. No a z LFŠ už to máte kousek na besedu u Big Beatu v Tasově, kde poslední červencový den bude živě podcast Boys Krištofa Šimka. Boys.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: 9 hodin 4 a 40 minut nám dohrávají Boards of Canada, ještě donedávna novinka na Radio Wave.
1: Legendy, viď? Legendy, které přivezly nový song, nový album.
0: Je to tak, ale radši možná bych si pustil tu Evu Farnou, nevím proč, je to taky živější.
1: Ty pořád vzpomínáš na tu Evu, no tak jasně. Tak teď
0: kdo by
1: to...
0: nespomínal, samozřejmě.
1: Kdo by nespomínal. No možná můžeme se trošku zavzpomínat na díl Beden, který vyšel 12. června, takže už téměř 12. června, to je pátek.
0: Je to stále nový díl, dal by to, se tak identifikovat.
1: A on je to i takový skoro nový podcast. Je to podcast o zajímavých lidech, kteří rozhodně mají co říct a nemoderuje ho nikdo jiný než Dan Žižka.
0: Je to tak, no a hostkou nového dílu série Bedny je Adela Pavková, koordinátorka humanitární organizace Koridor UA. Její organizace mimo jiné dováží zemědělské a rybářské sítě, které pomáhají Ukrajince chránit před drony.
1: Jestli jste unavení z toho, jak často se Ukrajina objevuje v médiích, představte si, jak jsou Ukrajinci unavení z toho, že se jim šahídy objevují nad domy. Tak to česká koordinátorka říká, tento díl se ptá na otázky třeba, jaké je to žít tak blízko válečné zóny a jak Ukrajinci vnímají Čechy.
0: Tak pokud vás tato naše malá anotace zaujala, teď už vás čeká i poslechová ukázka. No a pokud byste chtěli slyšet celý díl, tak určitě učiňte, a to na webu Radia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích.
2: Je to skutečně tak, že na Ukrajině spousta dětí, které už zhruba 5 let měly chodit do školy, ale kvůli covidu a válce se jim skoro žádného vzdělání nedostalo. A jak na tohle reaguje Koridor?
3: Je to pravda. V těch přífrontových oblastech se děti učí z domova. My nejčastěji z redistribucích jezdíme do chersonské oblasti, do malých vesnic, které potřebují materiální pomoc, a ten starosta mi tam vždycky ukáže tu vybombardovanou školu z doby, kdy ta vesnice byla okupovaná, a potom mi řekne, že se děti učí online, protože ta nejbližší škola je 50 km daleko a ačkoliv je tam teď celkem klid, tak projíždět se tam školním autobusem je trošku provokace. My jsme na to zareagovali tak, že minulý rok jsme udělali velkou sbírku a pustili jsme se do opravy dvou škol v Mykolaivské oblasti a tenhle rok jsme k tomu přidali ještě rekonstrukci malé budovy školy, která se zabývá sportovním vzděláváním dětí. Ty školy vyžadují docela komplexní opravu, takže my jsme tam udělali, na co jsme stačili, a oni potom ještě pokračují dál s profesionálníma prácema, kterými neumíme, prostě elektrikařina a voda a tak. Ta jedna se dokončuje teď, ta druhá bude ještě chvilku trvat.
2: Jak přesně jste přispěli vy? V jednom rozhovoru si říkala, že dovážíte okna, která by se v Česku nevyužila, ale na Ukrajině se hodí. Je tohle jeden z vašich hlavních projektů?
3: Okna jsou velký projekt, který je možný z velké části díky našemu skvělému spolupracovníkovi Ernestovi, který ty okna schání po celé České republice, a to je přesně ten typ práce, který tam děláme. Nejenom naši dobrovolníci odvedli velké množství práce na opravách stěn, na výměně oken, to byl veliký kus práce.

0: nejdůležitější věc. Ode mě jde nekonečný díky každému, kdo takovou akci organizuje, podílí se na ní, hraje na ní zadarmo, protože je to skvělý způsob, jak získávat finance a zároveň lidi z toho něco mají, potkají se a často z toho třeba i vzniknou nějaký dobrovolníci. Jestli máme dost financí na náš provoz, to je zapeklitá otázka, protože my provozujeme podle toho, kolik máme financí, takže kdybychom jich měli víc, tak to samozřejmě děláme víc. Ale člověk musí fungovat v hranicích toho, co je. Snažíme se hlavně získat co největší základnu lidí, kteří nás podporují pravidelně, protože potom ty finance můžeme dobře plánovat a jsme víc nezávislí. Pro nás je hrozně důležitý, že vlastně naše základna je hlavně z individuálních dárců. Za mě je to až neuvěřitelný, že takováhle věc se dá uživit tím, že pár stovek lidí si řekne, že to má smysl a chce se na tom takhle podílet. A díky tomu jsme do velké míry nezávislí třeba na naší politické situaci, což bychom nebyli, kdybychom žili primárně z grantů.
1: Bedny. Rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Bedny. Na rádiu Wave. Sérii Honzy Žižky poslouchej na webu wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.

0: 9 hodin 53 minut, stále posloucháte Radio Wave, teď konkrétně Soul Disco Night od Louis Hoffmana.
1: No opravdu roztančený track, dneska celé to dopoledne bych řekla, že pouštíme celkem hitovky, Kuba se tu vlní téměř celou dobu a tím mi ukazuje, že se mu ten Wavey playlist opravdu líbí.
0: Ano a dneska to ale nebude jenom o hudbě, protože nás také Sáry čeká, ani jsme to nezmínili, rozhovor dneska.
1: Přesně tak s Marcinem z kapely Moředni, takže to je taky hudba. Vydali totiž novou desku Barevná továrna a o té si budeme povídat už v 10.20.
0: No a do té doby ještě například Amelie Siba nebo Twice, no a potom také zprávy z Anobelio. Here we go.

0: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Amélie Siba, její lock-up otevírá 10. hodinu ranní rána se Sarah Jakubem a společně s ní i Anabelio a závěrečné zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Ještě dnes můžou někteří ovocnáři hlásit škody na úrodě po letošních jarních mrazech. Jde o pěstitele peckovin, drobného ovoce a jadrovin. Tradičně jsou nejvíc poškozené broskoně a meruňky. Výrazně ale letos mrazy zasáhly taky jabloně. Po nahlášení škod zmapuje situaci Státní zemědělský intervenční fond. Nárok na dotaci ale není automatický. V Krkonoších žije podle aktuálního šetření správy Národního parku nejméně 11 vlků. Vyskytují se ve dvou teritoriích, kde už přivedli na svět mláďata. Při jejich mapování pomáhají studenti z brněnské Mendelovy univerzity. Zásoby ropy ve strategických rezervách Spojených států jsou nejnižší od roku 1983. Klesly přibližně na 340 milionů barelů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnilo americké ministerstvo energetiky. Rezervy musí Spojené státy uvolňovat kvůli konfliktu na Blízkém východě. Jde o součást plánu na zmírnění růstu cen na světových trzích. Zákaz aplikací, které s pomocí umělé inteligence umí svléknout postavy na obyčejných fotkách, by dnes mohli podpořit europoslanci. Cílem nařízení je ochránit hlavně ženy a děti před zneužitím jejich těla v digitálním prostoru. Je to součástí změn v takzvaném aktu o umělé inteligenci.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté se připravují na druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře v Guadalajaře s Jižní Koreou nastoupí ve čtvrtek v Atlantě proti Jihoafrické republice. Teprve po druhé v historii mužských světových šampionátů bude utkání řídit žena, americká rozhodčí Tori Pence. Čtvrteční duel začne v 18 hodin českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
1: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, od západu bude přibývat oblačnost na celém území. V Čechách čekáme už během dne, na Moravě a ve Slezsku až večer místy občasný déšť nebo přehánky, na západě Čech večer výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až 25 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. No a na Rádio Wave pokračuje ráno s Jakubem a Sarah.
1: Rádio Wave.
2: Rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Sara Rika z Feel My Love, mimochodem můj oblíbený song, otevírá závěrečnou hodinu ranního vysílání Rána se Sarah a Jakubem. Kuba tady pouští zase dost roztančený beat a už se tady vlní. Kuba, mám pro tebe výborný zprávy, protože nás čeká ještě další nálož skvělý hudby a taky rozhovor mořední s Martinem Marcinem Hamplem za chvilku.
1: Je to tak, tahle česká hudební skupina z Ostravy totiž vydala nové album s názvem Barevná továrna. Já se úplně bojím, že řeknu Barevná kovárna, neustále nevím proč, ale možné je nakonec všechno, ten název by také určitě slušel. Budeme si povídat o té desce jako takové, o tom, jak vznikala, o tom, jaká bude její další cesta. No prostě vám uděláme opravdu detailní rozbor.
0: No a já doufám, že se dozvíme tedy i proč název ta Barevná továrna, protože ano. Tebe by to rozhodně zajímalo. Proč ne kovárna, ale továrna 100%. A jak to vlastně s tou deskou bylo. Je to mimochodem druhá deska, vydalí 5. června, takže je to fakt novinka. Hot piece na hudebním trhu.
1: No a abychom si ještě stvrdili předtím, než ten rozhovor jako takový vypukne, tak abychom si stvrdili kvalitu našeho hoststva, tak tam pustíme píseň až tedy potom před rozhovorem od mořední píseň Nezavírej, která tuším pochází z roku 2024, čili z té první.
0: Z té první, ano, ta vyšla 2023, udělala jsem si rešerši, takže ano, tím otevřeme teda rozhovor s Martinem Marcinem Hamplem už za chvilku.

0: 10 hodin 20 minut nám dohrává Moře dní a píseň Nezavírej z roku, tuším, 2023. Byť to tedy byla live verze, ne úplně ta oficiální.
1: Z Olomouce.
0: No a kdo bys nám nevěděl, tak my vlastně navazujeme touto písní na následující rozhovor, že Moře dní je česká hudební skupina původem z Ostravy, která vznikla v roce 2022 a která kombinuje rozličné hudební prvky žánrově se pohybující na pomezí alternativního rocku, popu a folku. No a momentálně má tato skupina venku druhé studiové album s názvem Barevná továrna.
1: No a proto tu vítáme zpěváka, kytaristu a frontmana Moře dní Marcina Hampla, Hampela.
2: Zdar.
1: Jak chcete. Zdar. Tak Marcine, nový album Barevná továrna. Tak jak je to moc osobní album? Protože jsem četla, že vycházíte ze svých vzpomínek, nějak reflektujete téma času a rozjímání. Tak jak je to moc osobní pro tebe, pro celou kapelu? Jaká jsou témata?
2: No je to mnohem osobnější než první deska, minimálně pro mě, protože jsou tam prostě témata jako rodinného typu, třeba písnička Akvarijní rybičky nebo Duše v pokoji, to souvisí přímo jako s členy mojí rodiny. A myslím si, že to přišlo tak jako cestou, že nebylo to na začátku, takže jsme si řekli, že to bude osobní deska, ale vyplynulo to prostě z pocitu, které jsem měl při tom psaní. Přičemž některé písničky jsou starší než víc než třeba 5 let nebo 7, ale ty novější jako rybičky nebo duše jsou třeba nové a tady řeším svoje nějaké věci v rámci rodinných jako trablů třeba a tak.
0: Marcine sám říká, že je to mnohem osobnější, mnohem niternější než to první album. Mě ale zajímá více těch rozdílů. Co je to hlavní, čím se tohle album z roku 2026 liší od toho tvého prvního z roku 2023, jestli se nepletu.
2: Ano.
0: Protože, jenom abych tomu ještě dodal takovou legendu, často vidíme u těch kapel, že vlastně tím prvním albem to tak odstartovávají, že si jako vlastně dokazují to, že vůbec dokážou vytvořit nějaké album a u těch druhých, ale už to jde právě přesně jako v tomhle případě více do hloubky, tak je tohle ten jediný rozdíl, nebo tam cítíš i třeba zlepšení z technického pohledu hudebního a tak dále?
2: No to rozhodně si myslím, že to je dotaženější zvukově i technicky, i vlastně aranžersky jako mnohem víc. Na té první desce to bylo takové hledání jako způsobu, jak to vůbec jako dělat, protože zaprvé jsem jako nespěvák a naučil jsem se to cestou nějak, jakože vůbec se sám se sebou smířit s tím, že zpívám, protože jsem původně vždycky hrál na bicí a tohle pro mě bylo úplně nové. A u té druhé desky, která vychází teď, tak si tam daleko víc věřím jako pěvecky určitě, autorsky tak nějak jako přibližně stejně jako u té první, protože píšu pořád stejným způsobem a myslím si, že všichni vlastně, co tam píšou na té desce, jako autorsky, co tam jsou, tak vlastně jsou nějak jako v tomhle jistí. Ale co se týče produkce, tak Lukáš konkrétně, tak ten se myslím jako rozmáchl velmi jako širokým způsobem a pozval tam spoustu hostů, spoustu smyčců, spoustu zpěváků, je tam třeba i Anna Baverková, je tam Nika. A je to takové víc kolektivní dílo, je tam, já počítal jsem to nedávno asi 2x nebo 3x kvůli tiskové zprávě. A
0: tiskovou zprávu si napsal skvěle, mám ji zrovna před sebou.
2: To dělal Zdeněk.
1: A četli jsme, že je tam dokonce 18 hostů a
2: je tam 18 hostek, hostů a celkem asi 25 lidí, možná 26 lidí i včetně jako třeba Venci Buchtelika, který dělal artwork. Takže není to vůbec jako o mně, je to prostě fakt široká jako sestava lidí napříč republikou.
1: No a proč vlastně název Barevná továrna?
2: K čemu přesně, to? Přesně proto. Že všichni jsme
1: protože
2: byli
1: je to takhle
2: továrně.
1: Aha, a protože je tam spousta barev, teda spousta barviček v penále.
2: Zaprvé je tam spousta barev hudebních i tematických pro mě minimálně a zároveň všichni, co tam vlastně hostují na té desce i hrajou, tak se podle mě vnitřně bojí jít pracovat do továrny. Proto prostě jsou to křehké duše, které chcou dělat hudbu a tvořit a nikdo z nás nechce prostě jít do kolbenky.
0: No ale co si budem povídat, mnoho legend hudebního ražení začínalo právě v industriálních prostorech a tam často až objevili to Genius Locia a ten svůj talent, ale o tom zase, to bychom tady byli ještě dlouho.
2: To bychom mohli kecat fakt dlouho.
0: Přesně tak. Nicméně, když už se to teda blíží k těm, řekněme, 25 hostům, tak mě zajímá, protože ty si asi do toho alba ušel s tím pocitem, že chceš přesně, aby to byla taková tvoje niterní zpověď do jisté míry, tak jestli to do určité míry nekomplikuje komplikuje, naopak jako přizývat si další lidi, kterým třeba musíš vysvětlovat, tak tady tuhle písničku jsem pojmul tak podle svého a tohoto pocitu. A jakože to každému musíš nějak přetlumočit, aby chápal to finální vyznění.
2: Jak u čeho, no. Jak u které písničky někde jako je super, třeba Aně jsem poslal Kolín nad Rýnem, tak ať to udělá, jak to bude cítit prostě, a stalo se to, že je to ještě lepší, než jsem si představoval sám. A u některých jsme to jako směrovali jako cíleně, že třeba Štěpán Janoušek napsal partituru pro Smyčce, pro Smyčcový kvartet do písničky Alžběto, který se fakt jakoby naskoušel a nahrál se prostě s členy divadla, Národního divadla Brno. Takže byly tady jakoby oba dva ty způsoby. Někde jsem prostě nechal volnou ruku, nebo Lukáš třeba, protože ty hosty často namlouval on. A když prostě to šlo směrem, který nám přišel zajímavý, tak jsme to tak nechali. A když to prostě se házelo do nějaké jiné roviny, tak jsme jenom řekli, no tady už jako tu spíš ne, vem to spíš tímhle způsobem. Jo? Takže taková jako přirozená, takové přirozené dirigentství.
1: No tak jaký je život téhle desky? Máte v létě hodně koncertů a jak pak ty koncerty vypadají, když tam právě máte tedy tolik hostů a hostek, tak na některé koncerty přijedou, hrajou s váma nebo to pustíte do playbacku?
2: No když hrajeme živě ty věci, tak no někdy se stane, že s náma zahostuje Honza Kozelek na křídlovku, třeba v písničce Dovolená nebo V duši v pokoji hrál taky, loni jsme hráli na Colors vlastně, tak tam hrál s náma, ale... Máme mandolinistu, který umí i na housle, takže ono v případě jako nutnosti Smyčců, že by se nám to někde hodilo, což se nám zatím úplně pár, jako stalo se nám to asi jenom dvakrát, že jsme ty Smyčce jako použili, ale když se to stane, tak Robin Leifner, náš mandolinista, je schopen zahrát na housle tak, že vlastně člověk má pocit, jako kdyby hrál Mafii dvojku a je to fajn.
1: Na co vás teda čeká za ty koncerty, jestli
2: no,
1: můžeš pozvat?
2: Už letos
1: pozvat?
2: Vlastně, letos v létě je toho asi nejmíň za celou dobu, protože my jsme nevěděli, kdy ta deska reálně vyjde, takže my jsme si řekli, teďka nebudeme jako nic moc tlačit. Jeli jsme na jaře Šňůru a skončili jsme vlastně v dubnu a teď v červnu jsme něco měli už taky. Hrajeme příští týden na Pelhřimovech a pak vlastně až na podzim budeme mít křty desky, protože vyjde vinyl, Barevné továrny a na konci roku toho bude zase o něco víc. Jinak ještě hraju ve skupině Buty, kde vlastně mám tu sezonu teď letní tak nabitou, že bych moře stejně nestihl momentálně.
1: No krátkou ukázku si případně naši posluchači a posluchačky můžou pustit právě na rádiu Wave, protože vy jste tu vystupovali se Sešnou,
2: ano,
1: kde jste už zahráli tady nějaký nový a dokonce teda i songy, které nejsou na to desce, si nám prozradil.
2: Je tam písnička Vracím se z hor, která je tak nová, že jsme ji nestihli natočit na novou desku.
0: Mně se líbí, že pořád mluvíme o nových písničkách, ale ty si nám tady ještě před rozhovorem vlastně prozradil, jestli to můžu říct, že spoustu těch písniček už je jako velmi, velmi starých, ale trvalo, než se nějakým způsobem dali, než se nahráli, než se vydali a tak dále. Říkal si to teda primárně o tom vašem prvním albu, nevím, jestli to tak bylo i v případě toho druhého,
2: určitě.
0: Ale kam tím mířím? Zajímá mě, jestli už teď máš materiál na třetí album.
1: Na pátý,
2: jako
1: třeba.
2: Něco bych na páté asi ne. Otázka, co by bylo na tom čtvrtém, ne, na třetím a čtvrtém albu. Kdyby tam byly třeba nějaké instrumentální jako věci a soundtrackové záležitosti, tak si myslím, že na páté album mám ty písničky. Protože hudeb mám jako fakt mraky, ale nechci to dělat jenom já a myslím si, že teďka, když máme hlavně novou sestavu teďka v kapele, takže kluci jako přispívají nemalým způsobem. Myslím si, že by bylo teď fajn právě jakoby trošku se odpoutat od toho jakoby psání jednoho člověka nebo dvou. A udělat třeba nové věci víc dohromady. Jo? Je to věc, která je pro Mořední jako nová v tomhle případě, protože ono to zašlo tak, že to byly vlastně moje takové úzovkách solovky, které vlastně se obalily jako nějak. Ale teď je to reálně tak, že zkoušíme dokupy věci, které jsme dřív jako si nedovolili. Takže je možné, že třetí deska bude úplně z jiného ranku. Jako my hlavně nemáme žádnou jakoby žánrovou bariéru. Takže když si řekneme, že chceme dělat jako rychlé věci, tak začneme teď dělat rychlé věci a bude to zase úplně jiná kapela. Jo?
0: No tak uvidíme. Každopádně budeme ti držet moc palce. Moc děkujeme za dnešní rozhovor. Bohužel budeme muset končit, ale aby to nekončilo tak z nenadání, tak jsem ještě do playlistu zařadil píseň Kamiony.
1: Zase starší, tedy z nového alba, je to tak?
0: Z toho starého
2: je
0: alba.
2: Je to z první desky.
1: Z první desky, ale my moc tedy děkujeme Marcinovi Hampelovi, zpěvákovi, kytaristovi, frontmanovi Mořední. Držíme další další palce.
0: Všechny palce,
1: taky,
0: které máme.
1: Další palce na další desky.
0: No a vy všichni naši posluchači si najděte Barevnou továrnu a poslouchejte nejenom Radio Wave,
1: pestrý poslech,
0: ale také Mořední a teď už hezký poslech Kamionů.
1: Ahoj.
2: Čau.

0: No a vy nadále posloucháte Radio Wave ráno se Sarah a Jakubem, byť už teda se úplně o ráno nejedná, co si budeme povídat.
1: No už se blížíme do finiše, už je tady dokonce Eliška Soukupová, takže za chvilku...
0: Není tady s námi ve studiu ještě, kdybyste už někdo juchal si, že tady předáváme
1: Není, ale
0: žezlo.
1: Dveře se tady dneska netrhnou, před chvíli jsme měli moc milý rozhovor s Marcinem Hampelem z kapely Mořední, frontmanem, zpěvákem a kytaristou, mimochodem působí i v kapele Buty a možná mám takový oslý můstek, protože Podhoubí podcast je o tom, jak se zamilovávat do přírody a přijde mi, že vlastně ta hudba Mořední tak je taková docela, no určitě je taková zamilovaná letní přírodní.
0: No to každopádně, já s tou naprosto souhlasím, nakonec Podhoubí si můžete pustit, dneska nás čeká i v programu Radia Wave, nicméně jedná se o reprízu a ten díl jako takový se bude zabývat tím, jestli vás bavil na základní škole přírodopis, Lucie Marková ani Petr Daniš si na ten svůj téměř totiž nevzpomenou, no a právě v tom je problém, ti, kteří přírodopis milovali, si totiž vybavují hlavně jednu věc, a to tedy průvodce, který je vzal ven.
1: Společně s Prokopem Pithartem se ptají na otázky, jak pomáhat dětem zamilovávat se do přírody, nebo jak s nimi mluvit o klimatu a provázet je i tou klimatickou úzkostí. A já tedy navážu na Luci s Petrem. Kubo, my jsme spolu chodili totiž na Gimpl a já se taky moc nespomínám na ten zeměpis, přírodopis, nebo vlastně nevím už ani, jak se to jmenoval tenhle ten předmět. Měli jsme ho spolu?
0: Ne.
1: Ne.
0: Myslím, že ne.
1: A pamatuješ se na něj, nějak ti to v tobě zanechalo nějakou stopu? V tom případě
0: doslova narážíš do slepých uliček jednu za druhou.
1: Slepý náboje střílim. No tak pro tebe ideální Podhoubí dnes v repríze od 19 hodin, od 17.30 tedy.
0: Tak.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: See you move, I wanna see you move.
1: A Sáro, co tady vidíš celý to ráno? Já se tady pořád pohybuju.
0: No ty se tady pohybuješ a zajímalo by mě, jestli máš rád zvuk varhan. Hele, jestli bys ses i na to dokázal pohybovat. Podle mě ty jo.
1: Zcela určitě, ale ještě tady vidím, že jako další píseň nám bude hrát Berlin Manson Netancujem kývem hlavou.
0: Dneska
1: takže to pro mě
0: opravdu
1: platí.
0: Roztančené ráno se Sára Jakubem.
1: Ale zpátky k těm varhanům. Děkuju, že jsi mě na to upozornila. Milí posluchači, zase je na tom světě, především v tom pražském světě, o trošku lépe, protože včera byly slavnostně požehnány a zprovozněny po hrozně dlouhé době nové svatovické varhany v katedrále.
0: V katedrále svatého Víta. Ano, stavitel varhan, mistr varhanář Gerhard Grenzich včera v pondělí osobně směrem k novému nástroji z prostředka katedrály symbolicky dýchl a řekl, že když v katedrále poprvé stanul, vyděsil se. Pochopil ale, že se čeká na výjimečný nástroj, který teda opravdu včera poprvé zazněl v premiéře.
1: No a že se teda svatovická katedrála načekala, to je jasné, protože je to po téměř 100 letech od dostavby chrámu, kdy získala svůj definitivní a plnohodnotný hudební nástroj. Mm-hmm.
0: Ty varhany skýtají dva hrací stoly a téměř, pozor, fanfáry, 6000 píšťal. To si vůbec nedokážu představit a ještě teda k tomu chci dodat samozřejmě jako zase shoutout Severu, že v rámci těch varhanů tak jsou v nich takové křišťálové ozdoby, které mají právě připomínat panskou skálu u Kamenického Šenova a vytvořili ji designéři a skláři prý odtamtud, z toho našeho Novoborska, takže to se tak hodí, chápeš, varhany, panská skála, ono se tomu tak totiž i přezdívá u nás.
1: Je to tak, u vás tam teda, jak ty říkáš, u vás, ona Sára říká u nás, ale Sára je Pražačka, jo, těle mi duší,
0: Kubo,
1: ale ráda
0: děkuju,
1: jezdí
0: ty tady
1: sever.
0: Opravdu všechno prozradíš.
1: Nicméně tam vyrobili tedy 180 křišťálových ozdob a někteří, nejenom expert,

0: 10 hodin, 53 minut, co je ale důležitější, že dnes je 16.6.2026, takže ďábelské datum,
1: ne,
0: no a ďábelská trojice tady ve studiu Radia Wave už tuto chvíli.
1: Ježiš, ďábelská.
0: Zdravím zde Elišku Soukupovou.

0: ahoj.
1: Já vás taky zdravím a zdravím posluchačstvo Rádia Wave a do toho nám tady dohrál track, který se jmenuje Father. A ty jsi předtím říkala, že šestka znamená i plodnost.
2: Přesně takže, tak, je to číslo hojnosti, plodnosti.
1: Takže a ďábelský, mě zajímá, jaký máte vztah se svými otci.
0: Já se se svými ďábly, ale ono by se to dalo v mnoha příkladech srovnat.
2: Můj táta je docela démon, musím říct. A občas nás poslouchá, je mladě smýšlející, Wave se mu líbí podle mě tak napůl, má hodně rád Doors a Jima Morrisona.
1: To zní skvěle.
2: Rolling Stones a tak. A, no a co, jako, hele, nemohla bych stejně říct nic jiného, že vlastně máme super vztah. Ne,
1: tak tady? Samozřejmě, jo, tak to nezní jako démon, to zní spíš jako takový felák, kámoš.
2: Jo, je to takový bohem, no.
1: No, to je dobrý.
0: Můj otec, já to mám podobně, já jsem velmi rád za svého tatínka. Už nejenom kvůli tomu, jaký je, ale i kvůli tomu právě, jaký hudební vkus na mě předal, protože v tom se myslím se Sárou doshodujeme, že prostě ty 60, 70, v krajních případech i ty 80 prostě my milujeme.
2: Co vy díky posloucháte se svým tátou?
1: Já jsem ten krajní případ, teda můj táta má úplně odlišný hudební vkus než já. I on, když tak ho baví ty trampské písničky, takový ty kytarový prostě, jakoby on byl, jak se to říkalo, mánička.
2: Mm-hmm.
1: Jo, dříve.
2: Ano. A to byl můj taky, a tvůj asi taky, ne?
0: Jak se to od těch nedvěd... Ne.
2: To my tady zpíváme, tak jo.
1: Ty tvý řas, něco. Ty pocity tvý, už budu se mejt a pozhasínám.
0: Už bude půl, no.
2: A
0: co bude dál? A co bude dál? To je otázka.
2: On s Eliškou Soukupovou.
1: Je to tak, zpívat budu míň, ale možná jako trošku...
2: O víc, jo. A tančit hlavně, tančit tak, kývejte hlavou. Tak hezký úterý.
0: Mějte se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
3: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz. Partnerem festivalu Rosnička je Rádio Wave.
4: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Dua Lipa a ve vysílání Rádia Wave už teď Eliška Soukupová. Je 11 hodin a 9 minut a já vám pomyslně mávám z našeho krásného proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy ulice a přeju vám krásné úterý 16. června. Další track, který nás společně čeká, je od Ty náš a protože tahle ta americká zpěvačka si dala po desce Quantum Baby na 2 roky pauzu a teď se konečně vrátila právě s novým singlem, který se jmenuje Too Easy.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Luxmaxing často začíná jako snaha vypadat líp a cítit se jistěji. Kde ale končí sebepéče a začíná tlak na výkon, status a dokonalý vzhled? V nové epizodě podcastu Psycho řešíme tady na rádiu Wave manosféru, algoritmy, mladé muže, pávy, jeleny i extrémy, do kterých může posedlost vzhledem přerůst. Před námi je krátká ukázka pořadu a celý díl tohoto pořadu si najdete už na webu wave.cz/psycho a nebo ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dneska si teda budeme vykládat o luxmaxerech, úplně ne, trochu.
2: Trochu. Spíš jako toho fenoménu luxmaxingu. Takže teď v poslední době se to hodně rozjelo, je to hodně jako vidět v médiích. Tady naše kolegyně z Hotspotu taky vlastně o tom točili díl, taky o luxmaxingu.
1: Mm-hmm. A vždycky s trochu jako jiným spinem, vždycky o tom mluvili vlastně z trochu jiného pohledu, v jednom případě je o tom, že vlastně to dost souvisí s nějakou jako pravicovou radikalizací, v druhém případě, že to souvisí prostě s klasickou jako nenávistí vůči ženám, že jo, s takovou jako mizantropií.
2: Taky a právě jako i hledání nových partnerů, že, nebo partnerek, jak to mají vlastně, to tam nějaký popisal Mikýř, ale i celou vlastně tu ideologii optimalizace.
1: Jasně, ano, ideologie optimalizace, to je hezký, no.
2: No.
1: Tak my to asi zkusíme vzít za trochu jako jiný konec. Hele, počkej, ale možná jsme to ještě měli našim posluchačům trochu přiblížit, protože ne všichni jsou prostě, že jo, někde na sítích prostě denodenně a sledujou tam nějaký jako šílený trendy. Co to vlastně je, jak se to přiblížit, o co se jedná?
2: Hele, je to o tom, že se ten člověk zlepšuje. Jsou to kluci, mladí kluci a v té jemné formě...
1: Jako zlepšuje v matice?
2: No, I wish.
1: Blbej for, ale.
2: I wish, jo. No, to je ten problém. No, oni umí, ale podle mě umí dobře toho s váhou, víš.
1: Okay.
2: A ne, ale v té jemnější formě, která si myslím, že není až tak toxická, jde o to, že kluk přijde na fórum a řekne si, jo, jako já mám to akné, jsem takový hubenej, asi bych se chtěl za sebou něco dělat, abych se líbil těm holkám. Blbý je, že se tomu pak může zvrhnout a jo, jasně, přesně, skincare, nech si udělat hezký účes, choď cvičit, dobře jes. Za mě žádný problém.
1: Jasně.
2: Ale jak to tady bývá, tak se to zvrhne. A zvrhává se to do podoby, že buď opravdu, že se fakt klepou prý opravdu kladivama do obličeje, že aby měli jako výraznější lícní kosti, aby měli jako hodně takovou tu jako ostrý hrany.
1: Jako, že když mají nateklý.
2: No a že mi právě oni tam vycházejí z nějaký hypotézy toho, že když tu kost trošku jako naštípneš nebo něco, tak ona se jako zacelí a je silnější, jo, což nevím, nevěřoval jsem to, ale přijde mi to jako blbost.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

0: relationship.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: S kým já to vím?
3: Tak se rozvěděl.
2: My se jako nechcem rozcházet.
4: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
2: Spíš jsem se tak trochu zdálela.
5: Okamžiky, které zažil asi každý.
6: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
5: Karel, já a ty. Premiéra v sobotu večer na ČT Art a v iVysílání. Speeding girl.
7: Speeding girl. 11 hodin a 30 minut a vy už společně posloucháte se mnou kapelu Perfume a jejich Spinning World.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 11 hodin a 40 minut a já mám pro vás ve vysílání Rádia Wave připraveno pár tipů, kam a na co můžete dneska zajít do kina. Nejprve společně mrkneme do brněnského univerzitního kina Skala. V 17.15 vás tam čeká snímek Přísahám, že za to nemůžu. A ve 20 hodin můžete zajít na projekci filmu Den odhalení. Ještě jednou Brno, univerzitní kino Skala. Do jihlavského kina Dukla vás můžu v 17 hodin pozvat na film Backrooms a ve 20 hodin na film Romerýra. Do hradeckého kina Biocentrál můžete ve 20 hodin zajít na projekci snímku Audience a v 8:30 večer vás tam čeká film Posedlost. Do pražského kina Aero můžete v 15 hodin zajít na film Drama se Zendájou, v 18 hodin na Slepice a ve 20 hodin a 30 minut na film Přísahám, že za to nemůžu. Tohle bylo ještě jednou pražské kino Aero.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Jo, a Lian Lhava, moje oblíbenkyně ve vysílání rádia Wave, track Woman. Teď je 11 hodin a 50 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. My jsme se v téhle vysílací hodině tady on air vysílání na rádiu Wave bavili o mužích. Bavili jsme se o takzvaném looksmaxingu, tedy o trendu, kdy si muži různými nevybíravými a řekla bych skoro až násilnými způsoby snaží zkrášlit svůj zevnějšek. Trend, který je kromě toho, že je virální, taky i poměrně nebezpečný. No a nebude tomu jinak ani po 12. hodině. Po 12. hodině se budeme opět bavit o mužích, ale tentokrát se zkusíme podívat na místo jejich zevnějšku do jejich duší. Ano, čeká nás totiž ukázka z podcastu Boys, ve kterém si Krištof Šimek povídá se zajímavými muži, kteří se nebojí dotknout se třeba i svých emocí a tím byl tentokrát herec Jan Cina. Rozpovídal se o životě po rozchodu, o tom, že teď dohání věci, které kvůli brzkému vztahu prošvihl, a zmínil třeba rozdílné názory jeho a jeho rodičů na terapii. Ale to až po 12. hodině. Do konce té 11. vysílací nás tady společně čekají třeba ještě Síček anebo Matt Berry.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Čau, já jsem Libor Stanek, druhý z kapely Síček, posloucháte Rádio Wave.

12 hodin a 7 minut ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Přeju vám krásné, buď plodné, a nebo třeba ďábelské úterý, protože je dneska 16.6.2026 a jak už jsem tady rozebírala s mými kolegy Sárou a Kubou, tak 3 šestky můžou značit buď takzvaně mainstreamově známé ďábelské číslo, nebo to může znamenat plodnost. Samozřejmě neděste se, nemusíte dnes úplně splodit Klauzubovu 11, ale myslím si, že třeba taková tvůrčí plodnost nebo plodnost třeba toho, že budete mít dobrý oběd, což jakoby se teď hodí, když je 12 hodin a 8 minut. No nic, končím s mojí numerologií a přecházím do trošičky reality, protože teď nás čeká Katarzia se svou novinkou, která se jmenuje Vařit, prát, šít a rodit.

všechno v pořádku, nic se nemění. Vždyť nejsem jediná.

0: Teď si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Boys. Jeho hostem byl herec Jan Cina. Rozpovídal se o životě po rozchodu, o tom, že teď dohání věci, které kvůli brzkému vztahu prošvihl, a zmínil rozdílné názory jeho rodičů a jeho samotného na terapii, která mu ale dlouhodobě pomáhá. Celý díl, tedy celý rozhovor s Janem Cinou, najdete na webu Rádia Wave a ve svých podcastových aplikacích. Třeba v aplikaci Můj rozhlas. Teď už ale krátká ukázka z tohoto rozhovoru z podcastu Boys.
1: Dát váhu nějakým svým pocitům, že to fakt není v pohodě a že se v tom necítíš prostě dobře, že právě, když se vrátím třeba k té konzervatoři, a já to zase nechci tu konzervatoř úplně nějak obvinovat, že může za všechny moje traumata, jako tam samozřejmě je to ta kombinace tebe a těch věmů, který k tobě přicházejí, ale že jako tam jsem si procházel různýma věcma, kterým možná jsou normální, ale jako já fakt to se mnou jako hodně cloumalo. A hodně jsem tam měl různý, jako, že zpětně bych to nazval asi opravdu nějakou depresí začínající, nějakýma jako, nevím, úzkostma, jako, nechci se nějak zahrávat s těmahle pojmama, ale že teď zpětně vidím, že vlastně to nebylo úplně v pohodě a já jsem to nějak si říkal, to k tomu patří, to prostě musím zvládnout, přesně. A nenapadlo mě to ani jako s někým sdílet, nějak to jako říct si třeba o nějakou pomoc, je to vlastně zajímavý. A až právě v nějakém dospělejším věku hodně, tady dneska teda zmiňuji zase toho Petra, ale právě v tom vztahu třeba on byl, myslím, taky někdo, kdo mě jako v těch terapiích podporoval a nějak jsme společně jako v tom viděli smysl, že je dobrý na sobě pracovat nejenom prostě ve fitku a pracovat na tom fyzičnu, což si myslím, ale že se nějak i jako pojí, že vlastně opravdu fungující tělo a fungující mysl, jako když je to nějak kompatibilní, tak je to úplně super. Takže jsme nějak každý směřovali nějakýma terapiema, prací prostě na sobě a na nějaký duši a na tom v tom se zkusit v sobě vyznat. A je to jako hrozně nápomocný a je to fakt jako skvělý a samozřejmě, a je asi i rozdíl fakt generační možná v tom, protože moje rodiče, který myslím, že jsou velmi otevřený a nějak si jich vážím a myslím, že díky nim jsem tím, kým jsem a jsem s tím jako spokojený, myslím, že jsem nebo snažím se být nějak jako dobrý člověk, tak pro ně třeba to, že chodím na ty terapie, oni vlastně to moc nechápou, že mají pocit, že si tím jako škodím a že to je složitý a že tam jako zbytečně trpím nebo něco takového. A já to vlastně vidím jinak. Mám pocit, že oni by měli taky chodit, že by jim to jako hodně pomohlo. Dneska je těch způsobů, že jo, jako už milion, dá se najít fakt, co ti vyhovuje, kdo ti vyhovuje, to samozřejmě o tom individuálním přístupu, že ne, každému se nechce člověk prostě svěřovat, nějak to musí, nějaká chemie tam vlastně musí taky podle mě fungovat. Ale přijde mi to skvělý a myslím si, že dnešní generace mladá právě jako je možná už tím, že jejich rodiče jsou teď, dejme tomu, třicátníci a vejš, no, rozhodně vejš, právě čtyřicátníci třeba, tak a nějak jsou už naučený nebo vůbec připouští, že je možno pracovat se svýma nějakýma pocitama, emocema, tak mám pocit, že teď ta mladá generace je tomu jako mnohem víc otevřená. Někdo říká, že možná je až přecitlivělá. Já si myslím, že ne, že teď fakt se děje takových věcí a všechno se tak rychle posouvá, že nebo pak je super, že je přecitlivěla, pokud bychom to tak chtěli nazvat, že prostě je super přece, že cítíš nějaký věci a když si s nima nevíš rady, tak je super, že můžeš podle mě říct svej kámošům, hele, já prostě nevím, co s tím a jdu za nějakým odborníkem, s kterým to chci probrat, protože mi v tom není dobře a to je prostě skvělý, to lepší, než v tom zůstávat.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jak poznáme, že jsme vyhořeli z randění? Proč je dneska randění tak náročné? A kdo všechno může sytit naši potřebu blízkosti? Co dělat, když nás randění unavuje a frustruje? A co je to randící sabatikl nebo taky slow dating? V novém nádechu na Radio Wave řeší Lucie Zajda s psycholožkou Leonou Šímovou takzvaný dating burnout. A vy si budete moct nejnovější díl právě o tomto tématu poslechnout v našem vysílání už dnes v 19 hodin.
1: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.

0: 12 hodin a 41 minut. A ve studiu už je tady se mnou Anna Belio, kterou byste měli právě teď slyšet. Slyšíme se?
1: Halo, halo, slyšíme se, dobré odpoledne.
0: Výborně, skvělý. Není to samozřejmě náhoda, nepřišla jsem jen tak, jak se říká, na random pokec, tedy čistě jaksi nezávisle na žádných okolnostech. Anna je tady se mnou ve studiu proto, protože si povíme o tom, že skupina senátorů z ODS, TOP 09 a KDU ČSL navrhla novelu zákona, která má zpřísnit proces změny pohlaví. Co všechno by se mohlo pro lidi, kteří usilují o tranzici, změnit, zjišťovala právě Anna a něco nám k tomu poví. Takže Ani, proč některým senátorům současné znění zákona nevyhovuje? Pojďme začít rovnou tímhle.
2: Na to, abych mohla odpovědět, tak se musíme vrátit do roku 2024. Tehdy totiž ústavní soud dospěl k závěru, že povinnost v rámci tranzice podstoupit sterilizaci představuje nepřiměřený zásah do základních lidských práv, z čehož se teda ustoupilo. Jenomže současní předkladatelé právě teda v tuto chvíli, tak ti, co předložili ten návrh, argumentují tím, že po zásahu, tomto zásahu ústavního soudu, chybí jasně definovaná pravidla pro úřední změnu pohlaví.
0: Takže do roku 2024 bylo nezbytné, abyste prošli kastrací, abyste mohli projít pak tranzicí.
2: Když to řekneš takhle naplno.
0: Jo, snažím se to vlastně pochopit a vysvětlit, super. A jak tedy chtějí proces tranzice regulovat anebo zpřísnit, když mají pocit, že nyní je to tedy nečitelné?
2: Je tam vlastně spousta návrhů, které předloží. Ta novela počítá s tím, že o úřední změně pohlaví by nově měl rozhodovat soud. Dále třeba zvyšuje minimální věk pro některé chirurgické zákroky související s tranzicí z 18 na 21 let a obsahuje také ustanovení týkající se například sportovních soutěží, věznic nebo využívání některých oddělených prostor záchodů, jako jsou dál třeba šatny, toalety právě v rámci teda vlastně oni to argumentují v rámci bezpečí pro ženy. A návrh zároveň zavádí dvouleté období, během něhož by žadatel musel prokazovat, že dlouhodobě žije v genderové roli, s níž se stotožňuje.
0: Je toho dost. Dobře, dobře. Kdo tento návrh podporuje?
2: Například senátorka, která samotný návrh předložila, tou je Vladimíra Ludková z ODS. Dále potom tento návrh podporují senátor Jiří Čunek z KDU ČSL, či nestraní senátoři Zdeněk Hraba a Daniela Kovářová. Naproti tomu, proti novele se naopak staví organizace Transparent, která zastupuje trans lidi. No a kritici upozorňují, že tento navrhovaný proces by mimo jiné mohl být výrazně složitější než právě ta současná praxe. Byla by to pro žadatelstvo.
0: Zní to velmi složitě, se přiznám.
2: Byla by to velice byrokratická vlastně zátěž. Podle nich by šlo o nerespektování individuality těchto lidí, toho žadatelstva vlastně. A více by je to stigmatizovalo.
0: Dobře, nyní se bavíme o návrhu, tedy novely zákona. Kdy se novela na stůl senátorů dostane?
2: No, je to velice aktuální, protože novelu čeká senátní projednání zítra, tedy ve středu 17. června. A pokud by legislativním procesem prošla, musela by ji následně schválit také poslanecká sněmovna a potom podepsat prezident.
0: A je nějaká šance, že už během zítřejšího dne by se to mohlo rozhodnout?
2: Zatím to potvrzené není.
0: Dobře, dobře. Tak já ti moc děkuju, že jsi nám přinesla tuhle tu novinku do studia Rádia Wave. Kdyby vás podobná novinka ze světa nebo od nás z Česka zajímala, tak rozhodně neváhejte a zaměřte na stránky wave.cz do sekce Wave News po levé straně a tam najdete podobné kuriozity, jako je třeba tahle. Tohle byla Anna Belio, díky moc Ani, že jsi na nás udělala čas.
2: Také děkuji, měj se krásně.

Tohle byla, řekla bych, až královská sestava. Tohle byla Karolín Poláček, Lord Mustafa a Blood Orange. Ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Je 12 hodin a 54 minut a krátce po 13. hodině se společně podíváme do Tibetu. První českoslovenští návštěvníci Tibetu byli totiž režisér Vladimír Sýs a kameraman Josef Vaniš. Navštívili ho v roce 1954 a oba si o své cestě vedli podrobné deníky. Na to se ale společně v pořadu Hergot podíváme až po 13. hodině a teď do konce 12. hodiny vysílá.

0: Nás tady společně čekají třeba ještě sody anebo gufraj a rohony.
1: Quest.
2: Hrajeme se s vámi.
1: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave.
3: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tohle byla FKA Twix a její banger Perfect Stranger. Ladíte Radio Wave a zdraví vás Eliška Soukupová. Je 13 hodin a 8 minut a magické pekelné číslo 16.6.2026 úterý. No, nás teď společně čeká strašnický grimeový OG MC Smack One, který oslavil minulý týden 40. Takže gratulujeme. A k těm 40. si Smack nadělil nové eponymní album. Je to jeho první čistě solový řadový počin od třetího dílu Chiméry před 5 lety. Mezi hosty desky patří například i britští grimeoví MCs jako Bruce C nebo P Money. Z Česka je jediným hostem na featu rapper Parfém. Nicméně my si teď dáme klipovou skladbu Beverly Hills, ve který Smack vypráví o své cestě do USA a taky nezapomene připomenout svůj úspěch na britské stanici Rinse FM.

Děláme vlny. It's a pretty hometown.

0: První českoslovenští návštěvníci Tibetu byli režisér Vladimír Sýs a kameraman Josef Vaniš. Navštívili ho v roce 1954 a oba si o své cestě vedli podrobné deníky. Tyto deníky v loňském roce vydalo nakladatelství Host a vyhráli cenu za nejkrásnější knihu roku 2025. Hostem Hergotu byl tentokrát editor deníku a religionista Luboš Bielka. Jak vypadal Tibet jen pár let po čínské okupaci? A jak probíhalo setkání filmařů s tehdy 18-letým Dalajlámou? To se dozvíte v Hergotu a před námi je z tohoto skvělého, řekla bych až posvátného dílu, krátká ukázka.
1: Dostaňme se už k tomu náboženskému jádru toho všeho, co vlastně naši filmaři byli schopni zachytit. Předpokládám, že s Dalajlámou se nemohli vybavovat o nějakých hlubších náboženských otázkách. To asi nešlo. Ale co byli schopni odrazit a načerpat? Co byli schopni zvětšnit z toho tehdejšího náboženského života Tibeťanů? Protože nepůjde jen o tibetský buddhismus, ale taky možná o projevy náboženství Bon, a ještě možná o další vlivy.
2: No, oni samozřejmě se potkali i s Benem, ale oni nevěděli, že to je Ben. Ale to není tak důležitý. Máte samozřejmě pravdu, že s Dalajlámou nemohli se bavit o nějakých složitých otázkách, ale vlastně s nikým se o tomto nemohli bavit, popravdě řečeno. Oni vlastně dokumentovali náboženství tak, jak mohli. To znamená jeho vizuální stránku, plus zachytili i několik obřadů, ale těm oni nerozuměli. Ale snažili se je co nejvíc, jako nejpodrobněji zdokumentovat, takže se s tím dá jako dobře pracovat. Takový jako hezký příklad je, že oni se třeba setkali s mužem, který měl titul sedmý Živalha. A setkali se s ním v Čandu a napsali si jeho jméno jako Šovala, prostě foneticky. A když potom publikovali jeho fotografie a tento mnich se vyskytuje v té české verzi, nebo československé verzi, a tam je zajímavý, že on na mnížském oděvu má různý čínský vyznamenání, odznáčky a tak dále, tak oni třeba to jeho jméno Živalha, nebo Šovala, jak oni si to zapsali, tak to mají jenom v denících, ale třeba když publikovali jeho fotografie barevné, tak už tam to jméno neměli. Takže když se vrátím k té vaší otázce, co oni a jak zachycovali náboženství, tak ho zachycovali pasivně. Ale jak říkám, oni se opravdu snažili to zdokumentovat do posledního detailu, takže třeba Vladimír Sýs si pořídil takovej náčrtek, plánek interiéru v Jokangu a díky tomuto plánku jsem opravdu mohl udělat to, čemu můžeme říct vizuální rekonstrukce Jokangu, protože vlastně on tam, Josef Vaniš, pořídil nějakých 40-50 fotografií s bleskem těch soch a ty fotografie jsou naprosto unikátní, protože to nikdo jiný až na pár výjimek nepořídil a ty sochy pak byly zničeny v roce 66. Takže opravdu toto je něco, co je mimořádné a pořád to ještě vlastně zpracováváme. To tež teďka bude potřeba ještě udělat v Potále a částečně taky v Norbulince.
3: Hergot.
4: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
5: Více na wave.cz/podcasty.

0: V novém díle Šatníků se s Veronikou Duškovou podíváme na vlastnoručně pletený a šitý šatník Štěpánky. Vedle vlastnoručně šitých věcí, za kterými jsou stovky hodin času, vede se Štěpánkou taky debatu o tom, jak její oblékání i rukodělnou práci ovlivnilo pohybové omezení. Štěpánka totiž následkem vážné nemoci nemůže dlouho sedět ani dlouho stát. Tenhle velmi inspirativní příběh si můžete poslechnout už dneska večer v 18 hodin.
1: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Šatníky. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Tohle byl Laser Viking a skladba Bored in Jeans.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: A teď mám pro vás ve vysílání Rádia Wave pár tipů, kam můžete dneska zajít za živým hudebním zážitkem. Tak jdeme na to. Do plzeňského Zachspabu můžete zajít na pražskou alternativní elektrorepovou formaci Mutanti hledají východisko. Koncert začíná ve 20 hodin. Do pražského Lucerna Music Baru můžete v 19 hodin zajít na takový mixík hard rocku, hip-hopu, reggae a alternativy ze San Diego. Američtí POD vystoupí v Lucerna Music Baru dnes v 19 hodin. Do pražského Rock Café vás můžu pozvat v 7:30 na Toajen a nebezpečné známosti. Do pražského prostoru Eternia můžete dneska zajít na trošku synthpopu, punku, rapu a screama. Čekají vás tam totiž nadnárodní obrození, Prague Revolutionary Choir a společně s americkými Snailmate zahrají už v 19 hodin. Když byste se rozhodli dnes zavítat do prostoru Meat Factory, tak vás tam čeká velká událost, čeká vás tam křest desky kapely Něco. Kromě nich jako support zahrají Kruh 19 a Magdalena Trajerová. A do pražského paláce Akropolis vás můžu pozvat na charitativní happening pro ukrajinské záchranáře. Kompletní výtěžek z akce poputuje na sbírku Pomozte Ukrajině z Pamětí národa. Účast na společném happeningu potvrdili třeba Markéta Foukalová, Martin Brunner, Jakub Koenig a mnozí další.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Tranky.
2: Novinka na Rádiu Wave.

0: chill.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Brockhampton a track Boy Bye právě dozněl ve vysílání Rádia Wave. Je 13 hodin a 52 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Já tady s vámi budu samozřejmě i po 14. hodině dnes v tohle speciální ďábelské datum 16.6.2026 a čeká nás toho spoustu, rozhodně ještě velká spousta. Krom super hudby se můžete těšit i na pozvánku k nejnovějšímu dílu pořadu Quest. Herní magazín Quest se totiž opět po roce vydal na plzeňský festival Koukon a vzal za svá jeho jména, tedy Peklo. Byly tam pekelné hry, hry odehrávající se v pekle a pekelné herní zážitky. Takže to bude docela k té dnešní šestkyádě sedět. Tak jo, teď už nás společně čekají Arlou Parks a nebo Maddy Diaz.
1: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
2: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
3: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
3: youtube.com/radiowave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Na Radio Wave New Yorkská kapela Yes a jejich skladba Wolf právě doznívá. Je 14 hodin a 10 minut a zdraví vás Eliška Soukupová. Máme tady před sebou dneska v úterý 16. června ještě poslední společnou hodinku on air vysílání. A tu nám tady otevře Mat213 svým občanským jménem Matěj Čech, který vydal poslední pátek v květnu svoje nejnovější album nazvané Retroskepse. Na tomhle albu docela bilancuje, otevřeně přiznává, že se nechoval nejlépe, on sám to pojmenovává i trošičku jadrnějšími výrazy. No a my si z tohoto alba, z alba Retroskepse, dáme skladbu 2016.

0: Herní magazín Quest se opět po roce vydal na plzeňský festival Kokon a vzal za své jejich téma peklo. Pekelné hry, hry odehrávající se v pekle, pekelné herní zážitky. Zkrátka to vše najdete v nejnovějším díle Questu. Celý díl si poslechněte buď na webu Rádia Wave a nebo ve svých podcastových aplikacích, třeba v aplikaci Můj rozhlas, ale teď si z tohoto pekelného dílu dáme krátkou ukázku.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Jardo, jaká nějaká, nebo co se ti vybaví na první dobrou, když řeknu pekelná hra?
3: Já jsem nad tím opravdu hodně intenzivně přemýšlel, nad tím, co to znamená hra z pekla, pekelná hra, hra, ve které se nějakým způsobem vyskytuje peklo. A upřímně, pro mě pekelná hra může být jako v podstatě libovolná hra, pokud splňuje následujících 17 podmínek. Já je tady všechny pomalu
2: přečtu. Tak pojďme si do nich, ano.
3: Není jich 17, jich míň, ale splňuje jich docela dost, v podstatě libovolná hra. Když se v jakékoliv hře přesunete do internetového hájemství, to znamená do multiplayeru, a vypadává vám připojení. Upřímně, kdo to nezažil, tak ať hodí kamenem. Já doufám, že teď na pódium nepřilítnou jako kameny, ale ve chvíli, kdy hrajete libovolnou multiplayerovou záležitost a vypadává vám to připojení, tak to v tu chvíli peklo. Totální peklo.
2: No ale ta hra za to nemůže, ne?
3: Může za to ta hra, prostě já to proklínám všechny tvůrce té hry, co ji vytvořili. Prostě v tu chvíli mě vůbec nezajímá, kdo za co může, prostě mně to nejde. A někdo za to může. Lukáši, kdo to je?
2: Takže ty hráš Call of Duty přes svoje vytáčené připojení v roce 2026 a obvinuješ z toho tvůrce Call of Duty.
3: Dobře jsi mi nahrál na druhou věc, kterou musí splňovat tato hra. Když hráš multiplayer s lidmi, kteří to umí trochu líp než ty, a nebo proti lidem, kteří to umí trochu líp než ty.
2: To se mi děje v podstatě neustále, proto nehraju multiplayer.
3: A neříkej, že to není peklo.
1: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.

0: Zatímco Emma Ruth Rundle se na novém albu vrací ke kapelní sestavě a mnohem tvrdšímu zvuku, Patrick Wolf v nových skladbách opojně vzývá folk. To u noise rockových Chet Pile je vše při starém. A stejně tak třeba u kapely Converge, kteří vydali druhou novou desku v rozpětí 3 měsíců. Crazy! A dorazí i stepní běžec. Ano, teď mluvím o nejnovějších modelářích, na které se můžete těšit už dneska ve 21 hodin.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty. Společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: 14 hodin a 43 minut ladíte Rádio Wave a já bych vás ráda pozvala na pár představení do divadla. Moje první pozvánka směřuje do Hradce Králové, do Klicperova divadla. Napříč staletím se Kafkova slova zarývají pod kůži, protože Kafka is not dead. Autorská inscenace podle povídek, deníků a dopisů France Kafky, v jejímž středu stojí mladý muž, vypravěč a zároveň hlavní postava svého příběhu. Představení Kafka is not dead má dnes derniéru, tedy hraje se naposledy. Takže pokud ho chcete vidět, tak zaměřte v 19 hodin do Hradce Králové, do Klicperova divadla. Pokud máte chuť na nekorektní tragikomedii, za kterou stojí mimochodem kolektiv studentů Damu Jamu a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, tak zaměřte dnes v Praze do divadla Venuše ve Švéhlovce. Eda se po letech vrací z Prahy domů. Setkání starých známých odhaluje rozdílnou životní cestu těch, co odešli za lepšími příležitostmi a těch, co zůstali. Představení s názvem Tahle země je naše začíná v pražské Venuši ve Švéhlovce dnes ve 20. hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: A teď už novinka Vince Staples a skladba Cotton.
1: Novinka.

0: Squabble Up a přátelé, je tady se mnou nádherná Squabble Up Martina Foldinová. Čauky mňauky.
1: Ahoj, já jsem čekala, že budeš repovat nebo dělat takovouhle nějakou
0: disciplínu.
1: Já jsem
0: to jako vycítila, ale pak jsem zase to zabalila hnedka.
1: Ubrala si, jo?
0: Ano, ladíte Radio Wave, v podstatě už se s vámi skoro loučí Eliška Soukupová, protože můj čas nadešel, naplnil se, zlatá hodinka končí, ale ještě zlatější začíná, protože odpolední vysílání na Radio Wave po mně převezme Martina Foldinová, která má takovou zlatavou pleť. Ty ses opalovala někde, co jsi dělala o víkendu? Přiznej se.
1: Byla jsem tady, celý víkend jsem byla ve studiu Radia Wave.
0: To není možný, tak možná tady taky budu tak pracovat hodně, abych byla tak opálená.
1: Jo, no tím to není, myslím si, že to je spíš tím, že jsem předtím šla na začátku června další etapu Stezky Českem, strávila jsem prostě 4 dny sama v lese, že jo, a šla jsem na sluníčku a teďka se trošku už jako na některých místech loupu, protože jsem se skutečně opálila, ačkoliv teda nebylo jako přes 30 stupňů, ale jako zapražilo, no. Vidíš to dobře. Mi závidíš teď.
0: Jo,
1: já to
0: jo,
1: vidím.
0: Já jsem tě chtěla nazvat, že jsi vlastně Indiana Jones Radia Wave, takový. To ty trošku si. No možná, jako my to tady říkáme často, nebo říkáme, my si tady často dáváme tipy na to, kam tedy na dovolenou v Česku, protože ty seš v tom prostě taková jakoby Vicky Martia, že jo? Hrozně chytrá. Co to byla teda za stezku? Říkala jsi, že jsi šla druhou část nějaké stezky?
1: Ne, šla jsem prostě další etapu Stezky Českem, já chodím na přeskáčku. Stezka Českem je koncept
0: to
1: pohraničí. Zní,
0: promiň, to je jako rozmlouvadlo. Stezka Českem na přeskáčku. Promiň.
1: Ne, v pořádku. Stezka Českem je dálkový přechod České republiky podél hranic. Je to 1000 a 1000 kilometrů dlouhý přechod, který má severní a jižní větev, což ti ukazuju teďka rukama názorně, kde je sever a kde
0: je jich. Asi dobrý se rozhlídnout. Nic, jakože chápeš, když jdeš na přechod a je tak dlouhý. No nic, mě už napadá jen blbý vtipy. Takže 1000 nahoře a 1000 dole.
1: Jo, a ty to můžeš chodit po jednotlivých etapách. Těch etap je 10 na té severní větvi a 10 na té jižní větvi. A spousta lidí prostě se rozhodne, teď jdu a jdou 1000 kilometrů v kuse, jdou měsíc v kuse, prostě
0: moment, ale to je
1: dojdou.
0: Furt 100 kilometrů jedna etapa.
1: Je to tak.
0: A to jdeš jak dlouho?
1: Já třeba 3,5 dne většinou.
0: OK, hustý.
1: Jo, něco takového prostě a záleží prostě faktory, počasí, spousta
0: faktory?
1: Dalších. Faktory?
0: Já jsem zrozuměla. Záleží faktory, kolik mám vyfakturováno, kolik mi přišlo peněz,
1: To je taky jakoby docela důležitý faktor, co si budeme povídat. I ty faktory jsou důležitý faktor. Každopádně já jsem šla tentokrát etapu, která jde skrz Adršpašské skály. Adršpašské skály.
0: Jsi neuvěřitelná, že jste vyslovila. Já nikdy bych to nedokázala.
1: Adršpašské skály, potom jsou tam Teplické skály, Broumovsko, HKO Broumovsko, prosím vás, moc pěkné.
0: To musí být nádhera.
1: Pršelo mi a to znamená ale velmi pozitivní informaci. Jo? Pokud, no samozřejmě, pokud se chcete podívat do Adršpachu bez toho, aniž byste potkali hromady a masy polských turistů, tak to musíte udělat tak, že přijdete ve všední den, musí to být odpoledne a ne dopoledne a nejlíp, když prší, protože to tam skutečně vážení není vůbec nikdo, jenom Martina Foldinová.
0: Tak to je nádherný, já bych na závěr jenom dodala, že pokud chcete jet v pátek nebo se chcete dostat v pátek odpoledne z Prahy do Brna a neuvíznout v zácpě, tak běžte pěšky a ideálně, když prší. Tak jo, loučí se s vámi Eliška Soukupová a těší se na vás Martina Foldinová. Čau!
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: hezké úterý, hezké odpoledne a minimálně hezký celý život vám z proskleného studia Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy přeje Martina Foldinová s úderem dnešní 15. hodiny odpolední. Startuje dnešní odpolední on air právě se mnou za mikrofonem. Naprosto tradičně tady pro vás budu až do dnešní 18. hodiny. Je toho před námi spousta a rozhodně mezi to bude patřit zejména muzika. Pojďme k ní. Danny Brown anebo třeba Rebecca Black, tak si je užijte, příjemný poslech.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Proslavila se virálním hitem Friday v roce 2011. Tenkrát byla ve svém teenagerském věku trošku tak nějak pro smích celému světu. Dnes už je to ale etablovaná popová diva. Tohle byla Rebecca Black se skladbou Crumbs v úterním odpolední na Radio Wave. Konkrétně 7 minutek po dnešní 15. hodině odpolední startuje další on-air směna ve vysílání Radia Wave. Od mikrofonu vás zdraví Martina Foldinová. No a následující 3 hodinky budeme trávit společně. Já vám nabídnu nové i starší skladby v playlistu Radia Wave. Taky se společně koukneme na kulturní tipy, ať víte, jak se obšťastnit nějakou tou kulturou třeba ve večerních hodinách. No a taky vám k tomu všemu nabídnu nějaký ten redakční obsah Radia Wave. Tentokrát to bude třeba ukázka z herního podcastu Quest. Koukneme spolu na cestovatelskou Casablanku. No a na závěr, stejně jako každé úterý v podvečer, si pustíme jednu z aktuálních epizod magazínu Podhoubí. Takže tematicky opět velmi rozkročeno, tak jako vždy, každou směnu, on-air směnu ve vysílání Rádia Wave, ale pojďme k muzice. Před námi třeba táborská hudební dvojice Kale, taky Hanna Jagadu, už za chviličku se skladbou Normal Today. No a teď už míříme za jedním spíš fresh, čerstvým kouskem naší pravidelné rotace Of Montreal, což je kapela, občas kapela a občas solový hudební projekt Kevina Barnese. Tentokrát tedy více spíš v kapelní sestavě. Pojďme si pustit ukázku aktuální tvorby. Take the Form, skladba Of Montreal.

0: Trocha melancholie z Tábora, tohle je domácí hudební duo Kale se skladbou Without You, teď v úterním odpoledni na Waveu. My to teď ale trošku rozveselíme, protože si pustíme ukázku z aktuální epizody herního magazínu Quest. Quest se opět po roce vydal na plzeňský festival Kokon, no a vzal za své jeho téma, a to sice peklo. Pekelné hry, hry odehrávající se v pekle, nebo pekelné herní zážitky. To vše najdete v aktuální nové epizodě našeho Questu. Celý díl si můžete poslechnout buď to na webu Rádia Wave nebo v podcastových aplikacích. My si teď ale společně dáme ukázku.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Jardo, jaká nějaká, nebo co se ti vybaví na první dobrou, když řeknu pekelná hra?
3: Já jsem nad tím opravdu hodně intenzivně přemýšlel, nad tím, co to znamená hra z pekla, pekelná hra, hra, ve které se nějakým způsobem vyskytuje peklo. A upřímně, pro mě pekelná hra může být jako v podstatě libovolná hra, pokud splňuje následujících 17 podmínek. Já je tady všechny pomalu
2: přečtu. Pojďme si do nich, ano.
3: Není jich 17, jich míň, ale splňuje jich docela dost, v podstatě libovolná hra. Když se v jakékoliv hře přesunete do internetového hájemství, to znamená do multiplayeru, a vypadává vám připojení. Upřímně, kdo to nezažil, tak ať hodí kamenem. Já doufám, že teď na pódium nepřilítnou jako kameny, ale ve chvíli, kdy hrajete libovolnou multiplayerovou záležitost a vypadává vám to připojení, tak to v tu chvíli peklo. Totální peklo.
2: No ale ta hra za to nemůže, ne?
3: Může za to ta hra, prostě já to proklínám všechny tvůrce té hry, co ji vytvořili. Prostě v tu chvíli mě vůbec nezajímá, kdo za co může, prostě mně to nejde a někdo za to může. Lukáši, kdo to je?
2: Takže ty hráš Call of Duty přes svoje vytáčené připojení v roce 2026 a obvinuješ z toho tvůrce Call of Duty.
3: Dobře jsi mi nahrál na druhou věc, kterou musí splňovat tato hra. Když hraješ multiplayer s lidmi, kteří to umí trochu líp než ty, a nebo proti lidem, kteří to umí trochu líp než ty.
2: To se mi děje v podstatě neustále, proto nehraju multiplayer.
3: A neříkej, že to není peklo.
1: Quest. Hrajeme se s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
4: A little bit of breaking news to bring you, and that is that counter-terrorism police will investigate the rap trio Kneecap.

0: Albánci protestují proti plánu na výstavbu luxusních rezortů v environmentálně vzácných částech země. No a za projektem stojí zeď amerického prezidenta Jared Kushner. Opravdu byl ostrov Sazan zapomenutý, než ho objevila Ivanka Trump? A nejedná se o novodobou podobu kolonialismu? O tom je aktuální epizoda podcastu Impact, který nabídneme i v živém vysílání právě dnes ve 20 hodin večer, takže pokud vás zajímá nová epizoda Impactu s novinářkou Magdalenou Fajtovou, doporučuji naladit Wave i ve večerních hodinách, konkrétně ve 20 hodin večer právě dnes, nebo pak jakoukoliv streamovací platformu.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Rádiu.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme úterý 16. června, 15 hodin, 39 minut k tomu, no a před námi je další Kulturistán, tentokrát pár pozvánek na dnešní koncerty. Plzeňský Zachspub, tak to je to místo, kam se dnes ve 20 večer můžete vypravit na pražskou alternativní elektro-repovou formaci Mutanti hledají východisko. Mutanti vydali po 3 letech své 5. album s názvem Rada starších, no a dneska zazní právě v plzeňském Zachspubu. Přesun do Prahy, do pražské Lucerny, konkrétně do Lucerna Music Baru. Tady se otevřou brány v 19 hodin a pokud máte náladu na mix hardcoreu, hiphopu, reggae a alternativy ze San Diego, tak dorazí POD. 19. hodina, Lucerna Music Bar. Pražská Eternie na Smíchově, 19. hodina a opět formace z Ameriky, tentokrát Snail Mate a za domácí polohy potom Nadnárodní obrození a Prague Revolutionary Choir, synthpunk, rap, screamo z Phoenixu plus tedy domácí elektropunk dnes v 19. hodin Pražská Eternie. Praha Meat Factory, 20. večerní, tady se bude křtít nová deska hudebního dua Něco Něco. No a jako posilu na dnešní večer si přizvali taky Kruh 19 a Magdalenu Trajerovou. Meat Factory Praha, 20. hodina večerní.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: má velká oblíbenost. Tohle je irská kytarovka Fontaines DC. It's amazing to be young. Jeden ze singlů v jejich podání teď v úterním odpoledni na Radio Wave jen 10 minutek před 16:00 odpolední. No a já mám pro vás teď zastavení na serveru irozhlas.cz v sekci Kultura, protože tentokrát si budeme povídat o literatuře. Spisovatelky, české spisovatelky 19. a 20. století tvořili navzdory společenskému očekávání, životním útrapám nebo třeba i žárlivým manželům. No a nezřídka se přitom skrývali za mužskými pseudonymy. Že na ně školní osnovy zapomněli neprávem, tak to teď dokládají portréty 8 z nich. Patří mezi ně třeba F.H.je, Felixe Tévera, Růžena Svobodová, Amálie Kutinová nebo třeba Vlasta Javořická. Jak už jsem zmiňovala, portrét 8 z nich teď připomíná vlastně nová publikace s názvem Ženy slova, a to od spisovatelky a novinářky Jany Poncarové. No a dobrá zpráva pro vás, pokud vás teď knižní titul nalákal, vy si o něj můžete zahrát právě tento týden v pravidelné knižní soutěži právě na webu irozhlas.cz. Je to opět velmi jednoduchá, je jednoduchá otázka, tentokrát musíte znát správnou odpověď na která spisovatelka publikovala pod pseudonymem Felix Háj. No, tak to je ta otázka, na kterou musíte znát odpověď, a pokud ji znáte, tak máte prostor až do pátku 19. června do 18. hodiny, kdy můžete správnou odpověď psát na e-mailovou adresu soutěž.irozhlas@rozhlas.cz, a pokud vám teď unikla třeba soutěžní otázka nebo e-mail, nebo vás zajímají kompletní pravidla, nebo si chcete přečíst trošku víc o tom knižním titulu, o kterém se teď soutěží, tak ještě jednou připomínám irozhlas.cz, sekce Kultura, kde právě o pravidelné soutěži i rozhlasu můžete najít vícero informací. Na Wave zpátky k muzice, už za chviličku domácí formace Buchty Nouze, ostravská kytarovka má velká oblíbenost, nebo třeba taky reperka Doučí, tak si je užijte. Příjemný poslech.
1: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června Rosnička 2026. Hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i expert.

0: děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Čau, my jsme Buchty Nouze.
2: Posloucháte rádio Wave.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

Londýnská zpěvačka a DJka Ava Akira se skladbou Skin teď na vlnách Rádia Wave, ještě předtím domácí hudební duo Blue Wandy s trackem Zeitgeist, tak takový byl tedy hudební start další hoďky vysílání u nás na Waveu. Máme 5 minut po 16. hodině odpolední, od mikrofonu vás stále zdraví Martina Foldinová. No a dnes po té 16. krom výtečné muziky a kulturních typů nabídnu taky ukázku z aktuální epizody cestovatelského a outdoorového magazínu Casablanca. Pavel Sladký si tentokrát do podcastu pozval otce a syna Petrlíkovi a jejich specialitou, a teď se podržte, je skládková turistika. Pokud ten terminus technicus vůbec neznáte, tak posečkejte, vydržte, vysvětlíme si to. Ukázka z aktuální Casablanky už za chviličku na vlnách Rádia Wave. Do té doby ale spousta výtečné muziky. Novinka v podání After Louise, ukázka z aktuálního EPčka, track Angel s takovým příjemným zlomeným beatem v podkresu. No ale teď už skutečné legendy. Skotské hudební duo Boards of Canada, ukázka z jejich nové desky, která přichází po řadě dlouhých let. Už to vypadalo, že Boards of Canada tak nějak vymizí z toho pole vydávající nové muziky, ale opak je pravdou, tyhle dny ukazují, že všechno může být jinak. Pojďme si pustit ukázku, myslím, že zase ukazují svůj až takový tradiční zvuk, který můžeme pamatovat i z let minulých z hudebního labelu Warp Records. Pojďme si je vychutnat.

0: v úterním odpoledni na rádiu Wave přichází řada na ukázku z aktuální Casablanky. Pavel Sladký si tentokrát do cestovatelského podcastu pozval otce a syna Petrlíkovi, no a jejich specialitou je skládková turistika. Oba jsou totiž přírodovědci, kteří vlastně cestují na různé kontinenty a zkoumají například vliv megaskládek a průmyslových oblastí na okolní životní prostředí. Vy celou tuto epizodu uslyšíte buď to na webu Rádia Wave, anebo v podcastových aplikacích, teď ale ta slibovaná ukázka.
1: Hlavně nás zajímá, jaký vliv má ten provoz nebo třeba ta skládka opravdu na lidské zdraví, takže nejzajímavější z tohoto pohledu jsou na místě vypěstované potraviny. Nejlíp k tomuhle tomu účelu slouží vejce od slepic z domácích chovů. To znamená od slepic, který tam můžou volně pobíhat a tím pádem vlastně slouží trošku jako takový přirozený sběrač prachu a dost často vlastně i půdy nebo půdních organismů a tím pádem ty slepice v sobě nakumulují hodně z toho znečištění a protože sledujeme látky, které přetrvávají dlouho v prostředí a kumulují se v tucích, tak právě ty vajíčka jsou velice vhodná matrice. Současně se ku podivu převážejí docela dobře, protože pro ty látky, co sledujeme, tak se ty vajíčka můžou uvařit, takže vlastně sbíráme vařený vejce. Okay. Respektive ne ty už uvařený, ale sbíráme jako čerstvý.
2: Ty, co si sami uvaříte.
1: A uvaříme, ano. U těchto těch zemích je občas trošku risk ty vajíčka vařit, protože někde vlastně ty vejce nemají ani tak na to, že by jedli ty vejce samotný, ale že z toho pak vlastně mají nový slepice anebo bojový kohouty. A tím pádem ty vajíčka dost rychle vlastně se zkazejí, takže občas vám při tom vaření explodujou a vymalujou kuchyni nebo to místo, kde to vaříte.
2: Lagos se považuje za jedno z nejnebezpečnějších měst, možná nejenom svého kontinentu. Tak jak jste se cítili v Lagosu?
3: No je moc bezpečně. Vůbec ta atmosféra tam je taková, že ta sociální nerovnost je tam viditelná na první dobrou vlastně, protože všechny jako bytové komplexy, restaurace, všechno mají třímetrové ploty na vrchu buď s ostnatým drátem nebo elektrickým oplocením. A každý podnik, hotel, všechno má svoji ochranku a vždycky vás jako musí pouštět do zavřené brány, takže jako všude je to v podstatě jako permanentně zavřené a v okamžiku, kdy třeba aspoň jako z mý zkušenosti jako byl, jsem si zajel podívat se na jejich národní muzeum, který má který je dost teda na úrovni nějakého okresního muzea z 90. let v České republice. To je zhruba tak ta expozice. A potom jsem šel na 15-minutovou procházku v centru za bílého dne a čtyřikrát mě někdo poprosil o peníze a z toho dvakrát to byli policajti.
4: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: by v tomto světě chcel mít navždy sladký 16.
1: Český rozhlas, Český rozhlas. Radio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Jaké jíze? Saoko, papi, saoko. Saoko, papi, saoko.
4: Chica, ¿qué dices?
3: Saoko, papi, saoko.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Tolik formace Haim na vlnách Rádia Wave. Teď už ale, jak jingle napověděl, další kulturistán. Tentokrát mám pro vás dvě různorodé pozvánky, co se týče dnešního kulturního světa. Jako první společně zamíříme do plzeňské západu České galerie, kam se můžete začít už pomalu vypravovat, protože od 17. hodiny odpolední tady startuje vernisáž nové výstavy Rounded. Je to výstava, která představuje typografa, grafika, taky pedagoga Jana Solperu. V případě představení díla Solpery vlastně ponechali kurátoři takový značný prostor samotnému autorovi. Doprovodné texty vycházejí totiž z jeho aktuální knihy Typo života běh, ve které autor přináší osobní vzpomínky a zkušenosti, které se týkají nejen vlastní práce a oboru samotného, ale vlastně i jeho mnohaleté pedagogické činnosti. Součástí té výstavy jsou taky filmové animace, které poodhalí Solperův přístup k tvorbě titulních textových kompozic, návrhy písem i hmotné exponáty, jakými jsou například divadelní plakáty a různé knihy. Jan Solpera, vernisáž výstavy Rounded, 17. odpolední start a plzeňská západočeská galerie. Přesun do pražského paláce Akropolis. Tady se můžete začít vypravovat na 19. hodinu a zažijete charitativní happening pro ukrajinské záchranáře. Kompletní výtěžek z akce poputuje na sbírku Pomozte Ukrajině s pamětí národa, no a účast na společném happeningu potvrdili například Markéta Foukalová a Martin Brunner, Jakub Kénik a část jeho ansámblu Hvězdy společně s basketaristou Jakubem Vejvarem, taky Vladimír Javorský nebo třeba Marie Putnerová vás kapelou, no a prý si dokonce přijde zaspívat i sám Ivan Trojan. Takže 19. hodina, charitativní happening pro ukrajinské záchranáře a pražský palác Akropolis.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Sklázaný.
5: Tak se
4: rozpěj. My se nechcem rozcházet.
6: Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec.
4: Spíš jsem se tak trochu zdálela.
0: Okamžiky, které zažil asi každý.
7: Víš, co je tvůj problém? Že pořád mluvíš jenom o sobě.
0: Karel, já a ty. Premiéra v sobotu večer na ČT Art a v iVysílání.

úternímu odpoledni na Wave teď vládla slovenština. Obligatné tento hudební projekt se skladbou Role a plantáže na vlnách Wave v úterních 16 hodin 40 minut k tomu. No a my společně zamíříme za další muzikou, kterou ještě stále můžeme řadit mezi tu úplně čerstvou, aktuální z poslední várky našich novinek, které pro vás připravujeme každou středu do vysílání. No a z toho předchozího týdne nám teď pluje vysíláním taky rakouská kytarovka, taková pop-rocková formace Bilderbuch. Já se přiznám, že Bilderbuch jsem k nám do playlistu mezi ty aktuální novinky vybírala zrovna já a mám velkou radost, že se mi povedlo je dostat do té aktuální selekce. My si pustíme ukázku z jejich další připravované dlouhohrající desky, track s názvem Push Reality. Ta deska celkově má pak v plném znění vyjít až někdy v září po letních prázdninách. Bilderbuch jsem já osobně začala reflektovat poprvé, když jsem narazila na jejich živý koncert v rámci hudebního festivalu Rock for People a bylo to tuším v roce 2013, takže už je to nějaký ten pátek zpátky. Šla jsem na jejich koncert, náramně jsem si ho užila, pokud někdy budete mít ten prostor a budou vystupovat v České republice, určitě udělejte to stejné, protože jsou na pódiu obrovští showmeni, možná v některých momentech až skoro příliš bych si dovolila říct, ale těžko říct, co v dnešním světě může znamenat příliš na pódiu. Mně to tenkrát jako příliš přišlo tak nějak akorát vlastně, takže Bilderbuch, živé vystoupení rozhodně doporučuju, no a pojďme si pustit energický kousek singlovku, který z připravované desky. Já se moc těším na celou desku. Tady jsou.

původně formace, která vznikla jako kapela spolužáků v New Yorku v roce 2016. Tohle jsou Geese s trackem Bow Down, ukázka z poslední třetí desky Getting Killed.

0: Ale u nás v playlistu Rádia Wave a vlastně jsem ještě vůbec nezmínila, že v úterý 16. června slaví svátek všichni s krásným jménem Zbyněk. Zbyňkům jsem ještě nepopřála, takže přeju v tento okamžik tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. Doufám, že vám někdo popřál a pokud náhodou ne, tak já jsem byla první prostě.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizi.

rozhlas Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

Tolik Feng, předtím ještě Mate 213, co se týče položek našeho hudebního playlistu 4 minutky po 17. hodině odpolední. Je úterý 16. června, vy jste se rozhodli dnes odpoledne naladit vysílání Rádia Wave, tentokrát tedy s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Poslední společně strávená hodinka času odstartovala teď se 17. hodinou. Já vám v následující hodince nabídnu poslední várku kulturních typů na dnešní den, pustíme si staré i novější skladby u nás v playlistu, no a taky vám nabídnu aktuální epizodu magazínu Podhoubí, tentokrát tedy míříme za celou paletou hostů, protože si můžete poslechnout a už můžete za chviličku o 17:30 zhruba poslechnout záznam živého Podhoubí z festivalu Budějovický Majáles, takže aktuální Podhoubí už za chvilku, no a do té doby, když jsem slibovala i nějaké ty novější skladby u nás v playlistu, tak pustím jednu právě teď, protože před námi americká hudebnice Blonde Shell, která se vrátila s novinkovým singlem Hard Has to Work So Hard, což je za mě osobně výtečná záležitost. Udělala mi velikou radost a udělala mi zároveň velikou radost i to, že dostala prostor u nás v pravidelné rotaci. Pojďme si ji pustit. Blonde Shell na vlnách Rádia Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za námi belgická kapela Baltazar a naopak před námi dnešní pozvánky do divadla. Hradec Králové a Klicperovo divadlo, tady si od 19. hodiny můžete zajít na dernieru, tedy na poslední představení Kafka is not dead. Autorská inscenace podle povídek, deníků a dopisů Franze Kafky. To je to, co dostanete, pokud se vypravíte právě dnes večer do hradeckého Klicperáku. Ve středu tady stojí mladý muž, vypravěč a zároveň hlavní postava svého příběhu. Těšte se na humor, na cásku, němou grotesku, zpěv. To totiž vše provází Kafku na jeho putování po vlastním životě. Ale nečekejte životopis. Je to spíš autobiografický průzkum s takovým lehkým dotekem šantánu a reví. Klicperovo divadlo, 19. hodina a derniéra představení Kafka is not dead. Praha, Venuše ve Švehlovce, tady se od 8. můžete vychutnat si vlastně tahle země je naše, toto představení, kde se Eda vlastně po letech vrací z Prahy domů. Setkání starých známých tady odhaluje rozdílnou životní cestu těch, co odešli za lepšími příležitostmi a těch, co zůstali. Co se stane, když se tyto světy střetnou v nádražní hospodě? Tahle země je naše satirizuje problematiku populismu, ohledává téma kulturních válek a komunikační propasti mezi městskou elitou a periferií. Za, řekněme, nekorektní tragikomedii stojí kolektiv studentů Damu, Jamu a taky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Já osobně jsem viděla v loňském roce a vřele doporučuji. Venuše ve Švehlovce, 8. večerní a tahle země je naše.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: Naprosto výtečný Father John Misty, She Cleans Up, skladba v playlistu Radio Wave, kterou máme čerstvě za sebou. No a naopak před námi teď už aktuální epizoda našeho podhoubí. Neučíme děti, jak žít dobrý život. Škola zvládá matematiku, ale zapomíná na to nejdůležitější. To říkají hosté nové epizody podcastu Podhoubí. Těmi jsou výtvarnice a lektorka Lucie Marková, která pracuje s dětmi v Novohradských horách, a také Petr Daniš, dlouholetý ředitel vzdělávacího centra Tereza. Poslechněte si teď záznam živého podhoubí z festivalu Budějovický Majáles. Můžete, pokud budete chtít, výpravu zažít i na web Radia Wave, kde se kouknete na další epizody našeho podhoubí. Je jich celá paleta a řada, rozhodně doporučuju. Já už se s vámi pro dnešní den, pro dnešní úterní odpoledne loučím, tak mějte krásný zbytek dnešního dne.
1: Vlastně to, no nevím, prostě nikdo s tím nic nedělá.
2: Milankovičovi cykly.
3: Absolutní ráj!
1: Nechci žít na této planetě.
4: Podhoubí je zcela zásadní věc.
2: Zase všichni nastudujte.
5: To je špica matroš na omak.
6: No, hrozní jsme, no, já vím. Další dotaz?

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí s Prokopem Pithartem na rádiu Wave.
1: Ahoj, já jsem Prokop Pithart a tohle je Podhoubí rádia Wave, opět živě i s publikem v rámci festivalu Budějovický Majáles. Vítáme vás na střeše Budějic. Bavil vás na základní škole přírodopis? Mě ani ne. Vztah k přírodě jsem si musel většinou hledat jinde, a to především venku. Kromě výuky přírodovědných oborů vevnitř, ve školních třídách, by nás dnes měl znervozňovat screen time u obrazovek, který je u dětí od 6 do 14 let průměrně 2,8 hodiny denně. Jak pomáhat dětem zamilovávat se do přírody a budovat si vztah ke krajině, kde žijí? Jak s nimi mluvit o klimatu, provázet je klimatickou úzkostí? O tom si budeme povídat s mými hosty. Vystudovala výtvarnou výchovu kurátorského studia, zaměřuje se na prohlubování vztahu k hodnotám Novohradských hor i skrze vzdělávací aktivity a navazuje spolupráci s místními školami. Podílí se na uměleckém projektu Pilgrimland, poutní krajina, pod spolkem Krajina Novohradska. Lucie Marková. Dlouholetý ředitel vzdělávacího centra Tereza, které má dopad na více než 250 000 lidí ročně. Pomohl do Česka dostat ekoškolu, spoluinicioval programy Učíme se venku a Učím o klimatu, napsal knížky Děti venku v přírodě, Ohrožený druh a Klima je příležitost. Petr Daniš.
2: Dobrý den.
1: Lucie, začnu tebe. Bavil tě na základní škole přírodopis?
3: Ahoj, dobrý den. Nebavil. A vlastně jsem přemýšlela, proč, a nemám na něj vůbec žádné vzpomínky. Ani na pana učitele, paní učitelku, ani na to, co jsme dělali, jestli jsme někdy byli venku, nemám vůbec žádné vzpomínky. A dneska, než jsem sem šla, tak jsem se ptala svých kolegů a kolegyň v práci, v kanceláři. A ty, které bavil, tak to bylo přesně proto, že si vzpomínal na toho, kdo je vedl, na toho jejich průvodce, průvodkyni. A na to, že jim ten přírodopis přinesl tu praktickou zkušenost, na kterou mohli navázat. Když se bavili o lese, tak v tom lese trávili čas, byli tam venku. A vyvolalo to mezi námi v tom týmu velkou debatu, jestli jsme měli rádi přírodopis nebo ne. A tohle to je tady výsledek tady tohohle našeho brainstormingu, než jsem sem šla.
1: Co tě teda ovlivnilo v tom životě natolik, že se věnuješ tomu, čemu se věnuješ? Jak se to stalo?
3: Ty už to říkal, já jsem vystudovaná učitelka výtvarné výchovy a myslím, že jsem k tvorbě měla vždycky velmi blízko a tu tvorbu jsem využívala jako nějaké médium. Poznání nějakého materiálu, obrazu, galerii, tvorba jako médium nebo cesta k poznání, učení se. A pak jsem několik let pracovala pro organizaci, která se jmenovala Inbáze v Praze, která se věnovala rodinám a dětem s migrační zkušeností. A jezdili jsme na tábory ven a najednou jsme začali tvořit venku a ukázalo se, že ta moje zkušenost s přírodou je odlišná od jejich, a to tak razantně, že já jsem spoustu zážitků situovala jako do podvečerních hodin nebo do sadu a vlastně emoce, které šumění listů vyvolávalo u mě a u dětí, byly vlastně odlišné a pak už jsme byli jenom venku a tady tahle ta cesta té tvorby byla nejen k tomu jako poznání něčeho o mně, o tom procesu té tvorby, ale i vlastně o tom jako vztahu k tomu místu, těch vytváření z těch mikrokořínků. A to se potom prohloubilo s mým přesunem do Novohradských hor, kde vlastně díky tomu projektu, i který jsi zmiňoval, máme příležitosti vytvářet aktivity nejen pro děti, ale i pro dospělé, které tohle prohlubují. Ale asi to je vlastně na nějakým mým osobním citovým vztahu s nějakými místy nebo esencemi nebo prožitky v krajině a zbuzování nějakých emocí, které mě baví potom předávat dál nebo i komunikovat dál, ať jsou to děti nebo dospělí.
1: Petře, jak jsi to měl ty? Bavil tebe přírodopis?
2: Asi dost podobná odpověď. Nemám vzpomínky, jo, že určitě jsme nechodili ven, jo, to bych si pamatoval. Neměli jsme výraznou osobnost, která by mě něco takového učila, takže vlastně odpovědi nebavil. No.
1: Tak na tom jsme se tady docela shodli, to je mrzutý vlastně. Petře, jak často se doma s vašima dětma bavíte o klimatu? o ochraně přírody a jak to prožívají. Vy máte 4 děti, Prokopa, Rózu, Sáru a Vítka. Všechny je osobně znám, jsou skvělí.
2: Tak díky, Prokope, dobře ses na to připravil. Jo, to je důležitý pro kontext. Jo. Máme 4 děti a ještě učíme doma, jo, jako pro kontext. A bavíme se s nima docela hodně o těch věcech. Na druhou stranu nevím, kolik je to hodně. Jo. Jako neumím to říct v hodinách času. Asi těžký je to srovnávat s jinýma rodinama, ale... Není to, že by to byla nějaká hodina, tak teď vám děti řekneme něco o klimatu. Je to spíš, že svět učí, příležitosti učí, někdy jedem, narazíme na zajímavý téma a vlastně jsou tam ty souvislosti. Jo. Často chodíme do přírody nebo někam ven a tam interpretujeme, co vidíme, bavíme se o tom. Je to spíš takhle nabalování nějakých zkušeností a zároveň je to ještě asi speciální tím, že my oba dva, Justina, moje žena i já, se věnujeme této oblasti profesně. Jo. To znamená, tatínku, co jsi dělal v práci, nebo maminko, tak já někdy přijdu a jsem plný toho, co jsem zjistil novýho o klimatu, a tak to starším dětem řeknu, ale to je, to, na tohle jsem teďka přišel, to je dobrý, ne? A oni se ptají a rozvine se nějaká debata, nebo Justina spoustu věcí, který dělá, ona teďka vede projekt Učíme se venku, tak většinou to testuje na dětech, jo, na našich dětech, natáčí s našima dětma, jak učit venku o přírodě, nejenom o přírodě, cokoliv učit venku. A děti jsou nejenom zkušební králíci, ale vlastně prochází těma věcma a pomáhají. A jak to děti nesou, no to je těžký, to bylo lepší zeptat se dětí. Nicméně naše nejstarší dcera Róza studuje střední školu zaměřenou na životní prostředí a vlastně dřív říkala, že její největší přání je vyřešit tu změnu klimatu, jo. Jakože asi to v ní něco nechalo a Prokop pomáhá mamince stříhat ty videa, jo? Jako se naučil stříhat videa, aby mohl pomáhat. Myslím si, že snad jsme je nějak neovlivnili úplně špatně.
1: Já jsem v jednom rozhovoru četl, že tvůj názor je takovej, že by si na prvním stupni úplně aktivně to klima a klimatickou změnu do té výuky nepřinášel, tak kdy teda začít a jak předcházet tomu, aby si děti v nějakou fázi toho dětství začaly tvořit katastrofický scénáře nebo případně i dezinformačně založený scénáře?
2: Já to trošku upřesním. Jo. Já s oblibou cituju jednoho amerického profesora, který říká, žádný katastrofy před 4. třídou. To znamená, že podle mě to téma klimatu nepatří na první stupeň, když je to klimatická katastrofa, klimatická krize a když se třeba máme bavit i potom o nějakých složitých řešeních, jako je klimatická spravedlnost nebo dekarbonizace, to prostě jsou tak velké věci, že mi nedává úplně smysl, proč tím jako děti trápit. Na druhou stranu prostě věci, které se nějakým způsobem klimatu týkají, ať už je to jako chápání toho, jak vůbec nějaký klima funguje nebo počasí funguje, jak funguje v těchto ohledech příroda, na to přirozeně narazíme a stejně tak zase nějaký věci, které se týkají třeba budování si základních návyků nějaký domácí ekologie, který nakonec pomáhají i ochraně klimatu, jo? A to děti to tehdy vůbec nemusí ani vědět, jo? Jako je jak se chovat, nevím, s úctou k něčemu, ale i jak třídit odpad, nevím, přirozeně šetřit trochu energií, nemusíme jet všude autem, ale taky pojedeme někdy na kole a vlakem, jo, jako získávání nějakých návyků, co je normální, nějakého jako zhruba šetrného chování. To mně přijde, že tam rozhodně patří do toho věku, jo, že ty děti tohle musí zažít a vlastně to nějakým způsobem je už potom i klimatická výchova, ale prostě tematizovat to klima v tom, v těch těžkých, velkých tématech, v těch datech, v té krizovosti hlavně. Jo. Mně přijde, že je přestřelený a že co tam hrozí je, aby takový to, no my vám teď řekneme, jak je ten svět špatný, že jo, a on v mnoha ohledech možná je, a co se tady děje hroznýho, no a vy jste ta budoucí generace, tak díky, že to vyřešíte, jo, nebo a my vás věříme, no nám se to teda nepovedlo, nějak jsme trochu přestřelili, teď teda nevíme, jak to vyřešit, ale vy to jednou spasíte, jo, a že vlastně naložit takhle dětem na bedra tady tu tíhu světa, to mně přijde naprosto nepřiměřený celkově a na prvním stupni je to úplně jako špatně.
1: Lucie, jak můžeme dětem, ale i dospělým pomoct k tomu, aby si našli ke krajině kolem sebe citový pouto?
3: Já bych ještě chtěla říct, že odpovím, ale chtěla jsem říct, že jsem vždycky pracovala s dětmi školkového věku, anebo právě prvního stupně. Takže vlastně se dobře navazuje na to, co říkáš, protože ty děti potřebují v té krajině trávit nějaký čas a ona samo to potom v nich vyvolává otázky. V momentě, kdy pravidelně chodím s jednou skupinou dětí k jednomu stejnému potoku a ten potok najednou je v něm mnohem méně vody, než bylo před měsícem, než bylo před rokem, tak to vyvolává otázky. Aniž bychom na ty děti kladli přehlešenou zodpovědnost za to, že to musí řešit oni. Je to jenom ta otázka, na kterou oni pak hledají odpovědi a pak když dospějou do toho věku, kdy už to není pro ně tak abstraktní, tak zase je umí hledat jiná ty konkrétní odpovědi a ta konkrétní řešení. A ty jsi se ptal, jak to posilovat. A myslím, že u těch dětí je to o tom být vlastně venku, ale nebýt jednorázově, být pravidelně, vracet se na to místo, být fakt jako v nějaké kontinuitě. A u těch dospělých, to nemám ověřené, ale myslím si, a nebo v to možná i věřím, že to je v tom zažívat to, co znám, jako trošku jinak. Jako ať už je to, že jdu nějakým úsekem a všímám si jiných věcí, nebo jako zažívat tu krajinu trošku jinak. A to nám pak vlastně stejně může pomoct jako vzbudit otázky, na které pak můžeme přesně hledat odpovědi. Možná takový příklad z léta, když jsme s dětmi šli proti proudu Pohorského potoka, a ty děcka měly občas tu vodu po kolena, občas prostě až k bradě a vlastně to vyvolávalo velké emoce v nich, takové jako tepelný komfort, ale i vlastně strach, někdy prostě úzkost. A byl to fakt zážitek a stejný zážitek to byl ale i pro nás jako pro dospělí, ale z tohohle zážitku nebo prožitku se velmi dobře může stát nějaká učební situace pro ty děti anebo nějaký jiný vjem pro ty dospělé, když víme, jaký potok vybíráme, s jakým cílem a zároveň potom na to můžeme klást otázky a můžeme je pokládat my, ale pak vlastně pokládají si je sami ty účastníci nebo účastnice tady těch zážitků.
0: Poslouchej Podhoubí na rádiu Wave.
1: Petře, ty jsi v rozhovoru pro Heroin řekl, že nám ve vzdělávání chybí širší a ličtější cíle. Tak jaký to jsou? Co potřebujeme změnit?
2: Já zkusím takovým příběhem začít. Jo. Já jsem jednou byl ve škole černošské malotříce v Jižní Africe, někde v podstatě v lese něco jako chatrč a to byla škola. Jo. A tam byla velká jedna místnost a taková ta stará zelená tabule obrovská a tam bylo napsáno kroky ke zdravému tělu. Za prvé cvič, za druhé, vypij aspoň litr vody denně, za třetí, já se to teď nepamatuju přesně, jo, ale jako něco v tom duchu, za třetí, měj příjemné myšlenky, za čtvrté, pořád něco dělej rukama, za páté, jo, prostě, a fakt jako vlastně hluboký rady nakonec, co mají lidi, jak se vůbec dělá to, že jsme spokojenýma lidma a že žijem spokojený život a že dokážem být zdravý, jako nejenom fyzicky, ale i psychicky. A teď, když to jako přesunu se do Česka, my máme vlastně krásně sepsaný cíle vzdělávání na té nejvyšší úrovni. Jo. Když se podíváme do zákona cíle vzdělávání, hele, to je dobrý. Jo. Když si přečteme nějaký klíčový kompetence, jak je to rozpracovaný do rámcových vzdělávacích programů, to je taky vlastně pořád dobrý. Jo. Ale stejně nakonec pak učíme tu matematiku a češtinu a třeba spoustu jiných věcí, ale učíme tu látku. Jo. Učíme počítat, učíme číst a psát. A na ty velký cíle, který někde jsme si napsali jako do preambule, skoro nějak nezbývá čas. Jo. A vlastně myslím si, že naše děti by úplně rozdrtily ty jihoafrické děti, kdyby to bylo o tom, kdo udělá víc bodů v testování v matematice nebo v jazykových dovednostech, ale jestli jsou spokojenější, to vlastně vůbec nevím. Tam ty děti běhaly a byly úplně jako strašně spokojený, když žili opravdu v chudých podmínkách. Já mám jako ten dojem, že se honíme někdy za cíly, které jsou takový jako kvantifikovaný a vlastně už hrozně podrobný, a je to ta budoucí akademická dráha a příprava na profesi budoucí, což je jako hezký, ale zapomínáme na ty jako základní lidský cíle, jak žít dobrý život. Jo? To opravdu děti neučíme ve škole, i když to možná v těch cílech vzdělávaných máme napsáno. A je to hrozná škoda a hodně tím přicházíme. Jo? Ještě jako ilustrace, jak je to absurdní, když máme úplně malý dítě, tak některé se naučí chodit v 8 měsících, některé v 10, některé v roce, některé dokonce v roce a půl, a nechceme na známku, aby chodili přesně v roce. Jo? A teď ale vlastně přijdou do školy a najednou přesně v 7 letech mají všichni na známku číst, a kdyby nějaký dítě jako k tomu mělo přirozený čas, tak se to naučí jako mnohem jednodušeji za 2 roky později, protože je prostě jiné a my tam tu volnost nenecháme. Najednou všichni stejně a tlačíme do ní něco, co pro někoho je v pohodě, a někdo na to ještě zdaleka nemusí být připravený.
1: Jaký to má teda výhody učit se venku? To je vlastně otázka na oba. A mělo by se to týkat jen těch přírodovědných oborů nebo například i češtiny?
2: Určitě všeho by se to mělo týkat, jo, že a přirozeně si asi dokážem představit, že učit se přírodopis venku dává smysl, protože na to si můžu šahnout, vidím to z první ruky, je to najednou nějaká smysluplná výuka a tak dál. Ale zajímavý je, a je to podložený jako řadou studií z celého světa a jako velmi sofistikovaných studií, že učení venku fakt přináší jako obrovský výhody, benefity napříč vzděláváním. A to jsou věci, které spousta lidí, kteří to neznají, jako asi dost překvapí. Jo? Že jsou při kvalitní výuce venku, jsou lepší vzdělávací výsledky, zlepšuje se pozornost, když jsou děti venku. Jo? Na to jsou robustní studie, že jenom zeleň v okolí školy, jenom jako, že to vidím, jenom že tam chodím, tak prostě zlepšuje se statisticky výsledek dětí v té škole. Jsou tam vlastně hrozně zajímavý, že učitelé, kteří to dělají, tak říkají, no my jsme čekali, že se jako děti trochu uklidní, že jo, vyběhají a teď jako, že to bude mít nějaký malý efekty. Ale fakt jsme nečekali, jako kolik toho je, jo, že to je i vyšší sebeúcta dětí, že to je mnohem lepší spolupráce, atmosféra ve třídě, jo, že a to jsou, že to je motivace k učení, která se tam zvyšuje. A to jsou jako základy, s kterými můžete pracovat, ale jako na druhou stranu není to každá výuka venku, je to nějak jako kvalitně připravená výuka venku, která má nějaký zákonitosti, nestačí tam s dětma jít a ono se to samo všechno stane, ale když to dělám dobře, tak to má jako obrovský benefity a rozhodně bychom se měli snažit to dělat nejenom v přírodopise, ale napříč vzděláváním.
3: Tak já zase doplním zkušenost se svými prvostupňovými dětmi a myslím si, že jo, samozřejmě, učení venku má své benefity. A zase vlastně u těch, jakoby těch menších je to i o tom, že se tam, že tam najednou neučím přírodopis nebo jako nauku o přírodě, nebo jak se teď jmenuje, a nebo češtinu nebo matiku, ale že je to napříč tématy a napříč obory, takže vlastně najednou se tam dostává ta mezioborovost, na kterou možná i ty si, nebo můžu navázat, když jsi se bavil o tom zaštítění, toho vzdělávání, co neseme dětem. A zároveň se tam dostávají i nějaký jako pohyb, zase ty emoce, smysly, takže to zase nějaký jako vliv na celou tu osobnost toho dítěte. Je to velmi přirozené, protože i to dítě v té první, druhé, třetí, páté třídě, prostě je pro ní přirozený ten pohyb a běh, takže vlastně opravdu potom může lépe fungovat i to soustředění, nebo jako napojení se i na ten kolektiv spolužáků a zase znovu jako napojení se na tu přírodu. Ano, a čím kvalitněji je připravená ta učící situace venku, čím víc těch oborů do toho vtáhneme, tak tím to má jakoby větší dopady a podle mě nejen na úrovni nějaké jako kvality, ale, nebo kvantity opačně, ale i vlastně kvality osobnosti a kvality výuky.
1: Petře, teď trošku těžší téma, už jsme se o tom trošku bavili, o klimatu. Ty jsi napsal knížku Klima je příležitost. Teď jako se nemusíme bavit jenom o dětech, ale ono to s tím asi dost souvisí. Co ve společnosti nám vlastně chybí pro to, aby jsme klima brali jako příležitost? Spíš než jako velkýho strašáka.
2: Možná je to i mojí jako nějakou životní dráhou, ale myslím si, že nejenom. Jo. Já jsem vlastně se posunul do organizace, která se jmenuje Fakta o klimatu, a teď jako spíš dělám osvětu dospělých než vzdělávání dětí, a jsem i trochu něco jako analytik. Jo. Mně přijde, že se nemůžeme pohnout dopředu bez nějakého jako robustního datového základu. Jo. Že byť to zní blbě a prostě bylo by hezký, aby jsme si říkali, že jenom budeme rozvíjet nějaký vztah a emoce a nevím a pocit zodpovědnosti. A jsou to všechno hrozně důležité věci. Tak to klima je tak složitý téma. A vlastně je to téma, který je zakotvený ve fyzice. Jo? Že já prostě potřebuju dobře rozumět tomu nějaký fyzice klimatu, abych pochopil, co je opravdu skleníkový efekt, jako nějaký hluboký porozumění a co to znamená, když pak vznikne energetická nerovnováha a jaký to má důsledky. Protože když tohle porozumění nemám, tak vlastně jsem vystavený na pospas, co mi kdo nabulíkuje a jestli věřím víc tomuhle influencerovi nebo jinému influencerovi. Jo? Že vlastně budovat hluboký porozumění nějakým základům i klimatické fyziky, a to můžou být základy, je podle mě jako první věc. A to je porozumění tomu problému. A pak stejně hluboký porozumění potřebuju, ale i těm řešením. Jo, to znamená, máme tady nějaké emise, no odkud se vzali? Kde jsou tady emise v té společnosti, v mém životě? Jo? Co za těma činnostma, který dělám, kde tam jsou ty největší emise a dej se zastavit? A za jakou cenu se dají zastavit? Jo, může to být stejně drahý nebo mnohem dražší? Co je reálný? Jo, kde je toho víc, kde je toho míň? Jakože, aby ty věci, pro které se rozhodneme, tak měly opravdu dopad. Jo? A nedělali jsme třeba 15 docela hezkých, nevím, jaký slovo použít, malicherností, nebo já nevím, pičičundiček, jo, že to jako má nějaký vliv, ale vlastně hrozně malý. A dělali jsme ty tři věci, které jsou fakt důležitý třeba. Jo. A to jak na úrovni celé České republiky, tak na úrovni města, tak na úrovni sebe a mojí rodiny. A to, zatím jsou zase nějaký data a zase nějaký jako hluboký porozumění věcí, který jako nespadne jenom z toho, že chodím do přírody a mám jí rád. Jo? Že fakt jako nějaký datový základ a hledání hlubokého porozumění těmhle souvislostem, bez toho si neumím představit, že jako se výrazně pohnem. Jo? Protože podívejte, všichni Češi, nebo naprostá většina Čechů chce chránit přírodu, to vychází ze všech jako výzkumu veřejného mínění. A to pořád neznamená, že víme efektivně, co to znamená a jak to dělat. Jo? Takže a to pořád neznamená, že víme efektivně, co to znamená a jak to dělat. Jo? Takže a teď jedna věc je vědět, co,

0: se ukázalo, že ekologicky smýšlející děti většinou měli v dětství průvodce nějakýho, ty jsi vlastně to říkala hned na začátku, že ty průvodci jsou velmi důležitý. To jsou teda lidé, kterým ten svět a přírodu mohou nějak interpretovat. Jak by takovej průvodce měl vlastně vypadat? Jaký by mohl mít kvality, aby ty děti mu věnovaly tu pozornost?
1: Já jsem na to chtěla odpovědět hodně osobně a to, že vlastně já fakt nemám žádné environmentální vzdělávání a když jsem četla tu tvoji otázku, tak jsem byla v takové sebe vlastní reflexi, jestli já jsem vůbec ta vhodná průvodkyně pro to, která může provázet děti a krajinou a mít na ně vliv. Ale pak jsem si sama odpověděla, že ano, protože já předávám to, co cítím já, a takže jsem si tam dosadila nějakou jako empatii, porozumění a naladění se na ty děti i na to místo, ale teď si mi trošku moji osobní zpověď vytrhl nebo jako rozptýlil těma fakty a těmi prostě dalšími důležitými informacemi, které jsou potřeba. Takže si myslím, že těch průvodců má být víc a že mají mít různé kvality. Působit na děti, stejně jako my jsme se bavili o tom, že venku ta výuka přináší různě jako mezioborový přesahy, takže víc typů průvodců, který přináší různé pohledy od toho emotivního až k tomu faktickému.
2: Já s tím souhlasím, potřebujeme různé průvodce. Jo, určitě já jako nejsem dobrý průvodce přírodou a myslím si, že jsem docela dobrý průvodce porozuměním klimatu a otázek s tím spojených. Jo. A vlastně myslím si, že nedocenujeme roli takových průvodců, jo, že to je naprosto klíčový pro děti, jo, že nestačí být v té přírodě. Člověk, který jako umožňuje dětem učit se prožívat přírodu, učit chovat přírodu v úctě a interpretovat jí, jako co se tam vlastně děje, přinášet úžas, kde je nějaký úžas. Tohle aspoň v nějaké míře, když to dokáží sehnat rodiče, sehrát pro rodiče nebo učitele, tak je to skvělý. A mně přijde zajímavý, že teď se tady rodí teda jako profesionální průvodci přírodou. A Prokope, ty jsi pro mě jako vlastně možná skoro jeden z nejlepších, jako který ho znám v Česku. Jo, jen jako úplně vážně, jo. A že takových lidí moc neznám, který by moderně uměli jako interpretovat přírodu a fakt to jako lidi nadchávalo. Pak znám na Slovensku Erika Baláže, který je pro mě zase jako... A vlastně mně to přijde jako fascinující, ten dar, který některý lidi mají. Že Erik třeba vždycky pak vypráví nějaký příběhy. No já, když vezmu ty naše politiky, který jako byli proti a vezmu je do té tichý doliny a teď jim tam ukážu ty medvědě, no tak oni otočí, jo, často, jo. Že vlastně ta síla toho jako průvodce, který dokáže interpretovat nějaký místo, aby lidi poznali jako jeho krásu a hodnotu, pokud ho nezačali chránit, tak aspoň ho nezničili. Mně přijde, že to existuje a že to je nějaký vrchol environmentální výchovy, tohle dělá dobře.
0: Já, když jsem byl malej, tak jsem se vlastně často přišel v tom svým zájmu o přírodu docela opuštěně. Vlastně si pamatuju i na konkrétní situaci, kdy se mi jako podobně starý nebo starší chlapečci smáli, že jsem divnej a teplej, protože se zajímám o přírodu. A přijde mi vlastně hrozně důležitý, aby se v tomhletom děti necítili sami. Mě by zajímalo, když byste vy zaspomínali na svoje dětství a zároveň dneska oba dva pracujete s dětma. Když byste tohle srovnali, vidíte tam nějakou změnu? Je dneska víc dětí, pro který je už ekologie prostě v útlým věku téma?
2: Já si myslím, že je tam změna. Není to pro mě nějak zas tak moc překvapivý, protože si myslím, že je tady celospolečenská změna v uznání ekologie. Jo, že to není jenom u dětí. Prostě ekologie vlastně není vůbec prosté slovo. Jo. To není anebo něco podivného nebo neznámého, že opravdu většina Čechů chce chránit přírodu a uvědomují si hodnotu ekologie v nějakém slova smyslu. Takže že to jako pak se posouvá i k těm dětem. A je tady spousta dětí, který už v raném věku podle mě dokáží dneska pojmenovat, že je tohle téma zajímá a že třeba chtějí tam směřovat, tak to se podle mě děje.
1: Já si to myslím taky. A myslím, že tady zase prostě funguje i hodně dalších vzdělávacích institucí, různě jako typu neformálního vzdělávání. který třeba nabízí i programy do těch škol a není to sprostý slovo teďkon. Třeba ještě moje druhá oblast je kreativní učení, vzdělávání, kde teďkon to ještě

0: tak trošku zavání, jako co to je, co se učíme, proč potřebujeme kreativitu, proč potřebujeme umění. A mě třeba prostě v nějakých momentech příklady environmentálního vzdělávání byly přesně tím jako příkladem toho, kdy, a možná ty to potvrdíš, ne vždycky to tak bylo. A taky si muselo prosazovat svoje jméno a vlastně stát si za svým. A teďkon je to něco, co je jako i když to třeba nedělá ta škola sama, tak je, když přijde nabídka do školy, tak určitě to je program nebo typ programu, po kterým ta škola sahne jako mezi prvními.
1: Tak já vám moc děkuji.
0: Děkujeme.
2: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky na rádiu Wave.
4: Krásný den, zdravím všechny posluchače Šatníku. Od mikrofonu zdraví Veronika Dušková a v dnešní epizodě zavítáme do Prahy a podíváme se na vlastnoručně pletený a šitý šatník Štěpánky, která má nejen úžasný kousky, za kterými jsou stovky hodin času, ale ještě k tomu jsme se Štěpánkou bavili o tom, jak její oblíkání ovlivnilo její pohybové omezení, protože Štěpánka měla vzácnou nemoc kosti a po operaci zůstaly dlouhodobé následky a nemůže dlouho sedět a stát. Tak si pojďte poslechnout její inspirativní příběh. Ahoj! Ahoj, ráda tě vidím.
5: Taky.
4: A těším se moc.
5: Super.
4: A já už jsem tady u Štěpánky v bytě, je to tady nádherný, je tady starý sekretář, gramofon, na zdi je spoustu elektrických kytar, samozřejmě starý parkety, je to fakt krásný byt teda. A abych vám Štěpánku představila, Štěpánka je pletařka, je to autorka pletacích vzorů, je to taky blogerka a tak trochu influencerka. A tak je to autorka anglicko-českého pletacího a šicího slovníku, což mě při mých šicích začátcích hrozně pomohlo vyznat se v těch anglických pojmech. A kromě tady toho všeho je taky Štěpánka invalidní a o tom se budeme dneska bavit, o tom, jak to, že ty vlastně máš berle, chodíš o berlích, nevydržíš moc dlouho sedět a stát, ovlivňuje tvůj šatník. Moc se na to všechno těším a vítám tě v podcastu Šatníky.
5: Ahoj, děkuji moc za pozvání a těším se na rozhovor.
4: Možná tady uslyšíte pejska, moc krásnýho.
5: A Ríša, on tady bude trošku pobíhat a snad nám do toho nebude štěkat.
4: Klidně do toho hnedka můžeme vletnout, do toho tématu té invalidity.
5: Dobře, no tak já vlastně bych začala tím, že já jsem si vlastně začala před 10 lety šít. Já jsem dostala ke 30 nám stroj, teď to bylo akorát výročí 10 let přesně. A začala jsem si šít a hrozně mě to chytlo a tehdy jsem ještě jako byla zdravá vlastně. Normálně jsem chodila všechno. Tak jako 2 roky jsem si docela intenzivně šila a vlastně i s tím začalo to, že jsem ten šatník začala víc řešit. Různě jsem si kupovala látky, začala jsem objevovat, jaký jsou různý materiály, ale vlastně asi pak 2 roky na to se mi objevila vzácná nemoc kostí. Byla jsem oberlí, docela dlouho jsem se s tím léčila. To už teďka bude taky 8 let, kdy vlastně chodím o berlích a sice už jsem vyléčená oficiálně, ale mám furt trvalý následky, protože jsem měla několik operací a chronické bolesti a tak, takže to se taky hodně odrazilo v tom v mém celém životě. Mě to vlastně jako obrátilo život vzhůru nohama dost. Od té doby jsem v invalidním důchodu, vlastně nepracuju skoro vůbec. Dělám, mám teda jako založila jsem si OSVČ, protože do práce už jsem se nevracela právě proto, že jako nemůžu třeba díl sedět, což dneska už, i když je člověk invalidní, tak bez sezení se moc práce nesežene. No a tak to je, no a pak jsem začala vlastně plíst a to bylo taky z nutnosti, protože jsem nemohla šít. Byla jsem, ta nemoc mě v podstatě doslova upoutala ke gauči a vzala jsem si klubička a začala jsem plíst a to mě taky hodně chytlo a pak jsem o tom začala psát, všechno, jak jsem měla čas, tak jsem si sama založila blog, všechno jsem se to naučila a vlastně posledních těch 8 let v rámci toho, jak ta nemoc jako se vždycky zlepšila, pak zhoršila, měla jsem několik jako výkyvů, posledních 3 roky se to jakž takž zlepšuje, protože jsem měla nějakou velkou operaci, ale teď zase řeším následky operace, takže v podstatě furt se jako přizpůsobuju, furt se ten můj stav zdravotní mění. Teď třeba poslední dobu jsem nemohla plíst, teďka se zase trošku k tomu vracím, začala jsem třeba dělat grafický design, protože to mi hodně pomáhá to tvoření vlastně i psychicky.
4: Takže ty si vlivem té operace vyměnila šití za pletení kvůli bolesti nohou, chápu to správně?
5: Jo, v podstatě jo, no, ono šití je hodně náročný na pohyb, musí se člověk schýbat a tak, takže to bylo pro mě těžký, takže jsem si radši sedla prostě do křesla a upletla jsem si svetr a taky jsem hodně sledovala na Instagramu různý influencerky, pletařky, švadlenky, šičky. Tam bylo krásný, že já jsem během po té nemoci, protože jsem se nemohla hýbat a dostala jsem berle a prostě jsem furt seděla na zadku, tak jsem vlastně přibrala asi 20 kilo, takže jsem musela v podstatě dvě velikosti, takže mi nesedělo nic, musela jsem si vyměnit celý šatník, i se mi špatně nakupovalo, protože jsem vlastně nemohla pořádně dojít do obchodu, vzít si s berlem, asi člověk nevezme do ruky prostě 5 ramínek, takže to se mi hodilo. Já to mám i trošku v rodině, máma šila, babička šila, pletla, já jsem v pubertě si tak jako ke všemu přičichla, ale neměla jsem na to trpělivost, takže ve 30 jsem si vlastně přála stroj, jsem dostala takový velký dárek od mámy, pak jsme šli koupit různý věci, mohli jsme se o tom povídat a začala jsem si teda šít sama a hodně mě to chytlo, pak vlastně to pletení byla taková nutnost, ale myslím si, že bych se k tomu dostala stejně, že jsem prostě seděla na křesle, na gauči a nemohla jsem nic dělat, takže to a k tomu se vlastně i přidalo teda to, že jsem si to mohla konečně dělat na svou velikost, poznala jsem, jak to funguje, když vám oblečení sedí. Když třeba jako já máte jinou konfekční velikost nahoře a dole a vlastně vám nemůže nic sedět v obchodě, tak jak je to najednou paráda, když si to člověk může ušít na sebe, takže to bylo skvělý, no. A od té doby, i když třeba teďka jsem v lepší finanční situaci a můžu si třeba dovolit nějaký hezčí oblečení kupovat, tak jsem zjistila, že už mi nedělá takovou radost a že v podstatě pokud na sobě nemám něco, co si sama nevytvořím, tak se úplně necítím jako ve svý kůži. Je to prostě už to ke mně tak patří.
1: Takže jak jsem začala šít, tak jsem se hodně začala zajímat o to, co se mi líbí a co by mi slušelo a nechtěla jsem si šít něco, co prostě nebudu pak nosit. Takže to byla taky součást toho, že jsem si dělala i třeba různý online kurzy, jako co je můj styl a podobně. A i mám takovou jako historii, že jsem si třeba zakládala fotky nějaký jako moodboardy, co se mi líbí a už to třeba dělám těch 10 let, takže to vidím docela, jak se ten můj styl i proměňuje, i vlastně z toho praktického hlediska.
4: Mm-hmm. A jak by se teda popsala?
1: No to jsem si právě přemýšlela, ale je to hrozně těžký. Já si myslím, že hlavně pro mě je to důležité, aby to bylo pohodlný, takový neformální a právě mám ráda, není to moc, jakoby třeba střihově je to ženský, ale ne ty vzory. Trochu ten pracovní, to je teďka vlastně v módě, je to zajímavé, jak se to mění, ta móda, tak jak se to taky propisuje třeba do toho, co šiju nebo tak. A teď je vlastně zajímavý, že nevím, před 20 lety jsem byla na střední škole a teďka vidím holky v tramvaji 15 lety, jak mají na sobě to, co jsem měla já v 15, jo, takže třeba nějaký kapsáčový kalhoty a crop topy a boty na platformě, říkám ty jo. Takže i to mě třeba hodně baví vlastně ty nové věci, které přicházejí a zkoušet si, co mi sedí a co mi nesedí a v čem se cítím dobře. Takže to jako mě hodně baví, no.
3: Šatníky. Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
4: Ty jo, tak já myslím, že se můžeme vrhnout na ten tvůj šatník, jestli je to v pohodě.
1: Dobře.
4: Jo, přesouváme se teda. A Štěpánka má nádhernou skříň, už jsem ji uviděla. Ty máš starý byt po babičce, si říkala, a stará je i ta skříň. je jo. Takhle úplně vestavená nádherně do zdi, je krémová s dřevěnými úchytkami. Určitě vám ji vyfotíme. Fakt nádherná a obrovská. A určitě zaplněná nádhernýma kouskama. Tak jdeme se podívat.
1: Tadyhle mám třeba košile.
4: Tu šila tuhle?
1: Ano.
4: Ta vypadá úplně, ta je mega profi. Jako ty seš profi. Wow, a hrozně příjemná.
1: Taková vypadá, jak obyčejná pánská košile, vlastně byl dost těžký sehnat na mě v mý velikosti, takže jsem si ji ušila.
4: Ano, to já znám z Instagramu, ta je krásná. To je z nějakého tencelu, cihlově oranžová, s takovým rozhalaným výstřihem.
1: A je to viskóza, myslím, ale je...
4: Taková keprová vazba.
1: Keprová vazba, ano. Takže je hodně taková živá ta látka. Špatně se z ní, hrozně se třepila, špatně se z ní šilo, ale mám jí moc ráda a vlastně k tomu nosím ty oranžový lacláče, který jsou lněný a taky keprová vazba, takže se to celý tak jako hezky hejbe.
4: To znám já z Instagramu, tenhle outfit, to se mi strašně líbí, to určitě vyfotíme. A pak tady máme něco tmavě modrého. Tady to jsou kalhoty?
1: No, to je sukně a to je moje oblíbená sukně s velkýma kapsama, kterou jsem si ušila, to už bude, už je to fakt dlouho a je hrozně pohodlná, protože je na gumu. Tahle modrá je lněná, mám to z deadstockový látky a má obrovský kapsy, do kterých se všechno vejde, takže je to nejpohodlnější sukně. Taková originální je prostě, takže stačí, jestli člověk vezme na sebe a už prostě lidi vidí, že to není jako běžná sukně. Nakonec se mi tak líbila, že jsem si ji ušila ještě dvakrát.
4: Aha,
1: takže ještě mám taky z deadstocku tady lněnou kostku, béžovou, takovou jemnou. A pak jsem si udělala ještě po třetí.
4: A ta sukně, všechny ty tři sukně jsou teda zajímavý tím, že mají ty kapsičky takhle, jak bys to popsala, no? Že odstávají. Takový kolkání kapsičky.
1: Ano, a prej se do nich vejde lahevína, všechno se do nich vejde. No, je to taková sukně na piknik, tam se zabalíte úplně všechno. Tadyhle mám košili, která je z obyčejný bavlny. Je to košile s límečkem, která ale není rozpínací, je přes hlavu, což mi přijde hodně fajn, taková hodně retro. Já mám ráda takový jako 70ky trošku lehce. Tuhle košili jsem si ušila jako zkušební model. To je vlastně stejný střih jako ta zrzavá z viskózy keprový. Na tom jsem prostě zkoušela střih a pak jsem ho i trošku upravovala do té druhé košile, ale občas ji nosím.
4: Wow, tak takhle moje zkušební modely nevypadají teda.
1: No, já jsem se už pak na to taky vybodla. Já jsem dřív dělala, že jsem si to fakt došívala dokonce, když se mi ta látka byla, ale už to taky moc nedělám, protože ono přece jenom ty zakončovací práce jich je hrozně moc, takže to moc nedělám. No, třeba tahle košile tu mám ráda, ale zrovna je z těch, jak je z toho plátna, tak je z těch, ve kterých se mi necítím moc dobře, protože se mi jako dobře nehýbe, takže.
4: A je to košile tmavě modré a na tom jsou takový stromečky, růžový a hořčicově žlutý. Je to moc pěkný vzor, taky se mi hodí k tobě. Ale chápu, že ta látka je tuhá a že to pro tebe není pohodlný, že to není ideální a můžeme se teďka klidně posunout na to téma, jak tvoje pohybové omezení ovlivňuje to, jak se oblékáš, jaký třeba prvky na oblečení vyhledáváš a čemu se třeba vyhýbáš.
1: No, určitě nemůžu nosit něco, co je příliš jakoby svazující, takže třeba bych si nemohla vzít na sebe nějaký sako na tělo, nebo třeba i úzký kalhoty, i džíny, nebo tak, cokoliv, co mě nějakým způsobem tlačí, co mě jako svírá, i třeba co se týče triček nebo vršků, tak já třeba hrozně ráda nosím košile, ale mnohem líp je mi v tričkách nebo v jakýmkoliv materiálu, který je pružnej. To jsou mý kalhoty, sukně na gumu. Obecně prostě jsem třeba mám hezkou jako oblíbenou džínovou sukni, ale pak jsem prostě zjistila, že když si z ní někde sednu, tak mě to ten zadek prostě svírá v úhlu, který jakoby já je mi nepříjemný. Takže třeba tu nosím jako výjimečně, když vím, že třeba tam nebudu dlouho nebo tak. A já taky teda jsem hodně doma, jak jsem invalidní, takže pro mě já v podstatě doma jsem furt ve volném oblečení. Zásadně prostě všechno jenom z pružných materiálů, což je trochu škoda, protože takový nějaký hezký třeba pyžamový kalhoty jsou jako super, ale jenom když máme návštěvu, jak jsou hezký pyžamový kalhoty. Takže tohle je určitě ono, boty vlastně, hodila jsem hodně bot, snad kromě jedněch na podpatku, který mám jako ze svatební cesty, jsem si koupila, tak to mám na památku. Boty prostě řeším tak, aby byly rovný, pohodlný, široký, to samý třeba bundy, saka, nemám žádný kabát, ale ono to více méně i sedí k tomu stylu, co mám a vlastně třeba nikam do kanceláře nechodím, že jo, takže nepotřebuju nic takového jako formálnějšího. Spíš mě to mrzí, protože třeba si ráda šiju košile nebo nějakou halenku bych si ušila, ale když pak vím, že mi to jako nepříjemný v tom bejt, tak to si to radši odpustím, no.
4: A chápu to tak, že když je to nepohodlný, tak to ještě jako prohlubuje to, jo, tu bolest.
1: A jo, může, no. Může, nebo prostě si člověk třeba špatně sedne, nebo i obecně třeba ty berle, když chodím, tak já jsem se hodně hýbuje třeba vrškem těla. Do toho mám prostě velký bicepsy, protože prostě chodím rukama, takže já mám jakoby dost problém si sehnat nějaký oblečení, který mi bude kolem rukou. A to prostě ty ramena jako pracují hodně, takže to třeba prostě pro mě vůbec nepřichází v úvahu. I nějaký věci, které jsou třeba volné, tak stačí, že mají špatně střih a prostě mě někde třeba tlačí nebo táhnu. A ono, jakmile to tělo je v nějakém nepohodlí, třeba to znají lidi třeba po operacích, tak stačí prostě blbě založená peřina, už je to šíleně nepříjemný, takže v nějakém menším měřítku vlastně to zažívám každý den. A myslím si, že možná i každý i zdravý člověk by si tohle občas všimnul, takový to nošení kabelek na jedné straně, nebo tak, že vlastně to tělo to jako ovlivňuje, no vlastně, no.
4: Jo, a u tebe se to násobí.
1: Tak, já to cítím mnohem víc, no. Jak kdy, někdy to je v pohodě, někdy ne. No a taky samozřejmě musím mít praktický věci, takže třeba já, když jdu někam s kamarádem, třeba teď jsem měla slovo narozenin a na zahradě a měla jsem tam prostě lehátko a na to jsem si lehala, takže třeba krátkou sukni, abych tam jako, by se mi špatně v tom lehalo.
4: Nebo nějaký zip na zádech, to je určitě
1: jo, a tak to je asi tak každej, no. To jsem si, ano, takový ty šaty po babičce prostě, co měly ten zip na zádech a člověk se to nedokázal zapnout sám, tak to ne, no, ono by to asi ani nebylo pohodlný a no, takový ty praktický věci, anebo třeba to, že když nastupuju do auta, tak já vlastně potřebuju si přizvednout tu nohu, protože ji nezvládnu zvednout, takže jsem zjistila, že třeba když mám jako plátěnu pořádně látku kolem té nohy, tak já to prostě za to vezmu, za džíny nebo za sukni a vlastně si tu nohu tím můžu přizvednout. Když tady bych měla nějakou prostě špatný materiál nebo pružnej, tak bych se buď to vytahala nebo by to neudržel tu nohu, takže ona je dost těžká.
4: To je zajímavý.
1: Takže to v tomhle to mi i třeba to oblečení pomáhá, no.
4: To jsou zajímavý. Co ještě něco tě napadá? Co by ještě mohlo být triggerující?
1: Batoh, tašky.
4: Aha.
1: Jo, že můžu jenom tašku přes rameno nebo nějakou lehoučkou. To samý deštník vlastně nemůžu nosit, takže mám takovou bundu, co jako pláštěnka. Já bych jako mohla nosit třeba sportovní oblečení, nějaký outdoorový. Určitě by to tak plno lidí udělalo a bylo by to v pohodě, ale třeba já bych se v tom jako necítila. Já vlastně jako přece jenom se ráda obleču nějak hezky, takže ráda hledám ty možnosti, prostě že si koupím pláštěnku, co bude vypadat jako hezky nebo co se mi bude hodit, nebo prostě abych se v tom cítila dobře, protože přece jenom to oblečení je pro mě důležitý. A zase když chodím ven, tak já chodím ven fakt jako mezi lidi prostě málo, jednou třeba za měsíc, ale to je to pro mě důležitější. Teďka jsme byli na víkendu s kamarádkama a já jsem to hrozně řešila, co si tam vezmu na sebe a to už jsem prostě jako ve středních letech, tak jsem jim tam pak prostě udělala jako prohlídku mých bot. No a vlastně teď jsem si jako uvědomila nedávno, protože třeba můžu i míň plíst, míň šít, tak si třeba víc doplňuju ty věci. Nemůžu chodit třeba do sekáčů, protože to je prostě taky fyzicky náročný. Na internetu mi se mi to moc nedaří, ještě jak vlastně já nemám, jakoby, já mám velikost 2XL, 3XL, takže to už není v té konfekční velikostech, takže třeba některé značky vůbec moje velikosti nemají. Hůř se to hledá.
3: Šatníky, příběhy módy z českých skříní a ulic.
4: Ještě nás tady čeká několik kousků, na který se těší. A potom jsou tam totiž ty lácláče, víte? Na to já se těším.
1: Tak tohle to je to, bez rukávu. A tohle je taky zkušební model vlastně, který jsem si trošku vylepšila. Ten je ze starého povlečení. A ještě jsem si udělala ty proužky, jakože přední část je rozdělená a jsou tam na jedné straně vertikálně a na druhé horizontálně, což je hezky vidět třeba, když na to koukáme takhle zblízka, ale když jsem to třeba fotila na Instagram, kam si ty věci fotím, že u mě občas přijde, že vlastně ta věc není hotová, dokud si ji nevyfotím a nepochlubím se ostatní. I v tomhle je vlastně hezký, že se člověk může začít chlubit bez toho, aniž by si nějak připadal špatně nebo. No, takže tady ten top je vlastně moc fajn a je bez zapínání, ale ku podivu je to takový malý kousíček a dal mi dost zabrat, protože má záševky, tady má tu
4: podsádku. Krásně, vypadá to skvěle teda. Ty pruhy vertikální a horizontální.
1: A potom vlastně na základě stejného střihu, kde jsem si to tady vyzkoušela, jsem si ušila šaty taky pruhovaný, což jsou taky z nějaký levný látky, to podle mě taky bude něco na peřiny. Udělala jsem si k tomu sukni nařasenou a tadyhle jsem si udělala takovou falešnou légu knoflíčkovou, kam jsem dala knoflíky po babičce a ty ráda používám. Mám takovou velkou krabici knoflíků po babičce a snažím se vždycky z nich nějaký vybrat. Takže...
4: Krásný. Takový bonbonky. A proužky jsou tmavě růžový a s bílým proužkem.
1: Tak a tady se dostáváme k lněné sekci.
5: Tady je košile bez rukávů, tam má zase kokosový knoflíky, ty jsem teda koupila a má tady speciálně, že jako zavazovací v pase.
4: A je kaky zelená a silněná?
5: Jená, taky myslím z deadstocku. To jsem třeba tu látku koupila, aniž bych věděla, na co bude. Třeba i ta silueta vlastně by mě nenapadlo, že si hodně dělám věci třeba do pasu a potom k tomu tu sukni nebo tak, že pak s kamarádi mi říkají, a ty si pleteš jedny ty svetry takový krátký, to bych nemohla, abych to měla až přes ledviny potřela a já taky mám pár dalších, ale vlastně když k tomu je třeba ten vyšší spodek, tak mi to přijde fajn a líbí se mi to a cítím se v tom dobře.
4: A poslední tady kousek,
5: jo.
4: Se těším.
5: To jsou ty lacláče, ale počkej, to já jsem ale nešila.
4: Cože?
5: Ne, ty jsem nešila já.
4: To je skandál. Já je mám totiž úplně spojený s tebou.
5: Já je mám na objednávku, protože moje tchýně šije celý život podle burdy. Mm-hmm. Její maminka byla švadlená a šila prostě pro celé město na Moravě.
4: Wow.
5: A ona si šije taky celý život a jak jsem byla v nemocnici, tak asi mi chtěla prostě udělat radost, ona je moc fajn. Takže jsem si objednala tyhle lacláče a ona mě pak teda proklínala, protože mají bylo strašný peplačko a mě to vůbec nedošlo, když jsem si objednávala. Kupovali jsme spolu látku, je to vlastně taky keprová vazba s zelenem, takže krásně splývají.
4: Taková pevná, krásná látka, světle oranžová.
5: No, takže to jsem si našila já.
4: Jsou teda, mají rovný střih nohavic, jsou dlouhý. A co je krásný na nich, je, že ty lacly jsou dlouhatánský a dají se vzadu uvázat na taková poutka a udělat to tam takové krásné zřasení, jak už jsem viděla na fotce.
5: Jo, no oni vlastně vůbec by asi nedrželi bez těch poutek, oni to je vlastně i pásek. Mm-hmm. Takže to je fajn. No, ale vlastně mají i zip, protože přece jenom jsou trošku tvarovaný a mají záševky.
4: Tak to jsou teda všechno úplně nádherný kousky. A to ani jsme ještě neviděli ty, který spletla.
5: Jo. A to tady mám ještě vlastně. Já jsem u toho úplně neskončila. Já mám ještě batohy, jsem si šila dva. Takovýhle batoh, to jsem si objednala z Anglie, taky k nějakým narozeninám, vždycky využívám narozeniny, než se by nám nějaký dobrý materiál nebo tančící stroj jsem dostala. A tohle je voskovaná bavlna.
4: A to super látka.
5: Což bylo teda šílený to prošít, ale je to fajn. Akorát teda ony mě se hrozně líbí, ale není tak moc praktický, takže stejně nakonec chodím jako s kupovaným batohem teďka.
4: A batoh je cihlový, je oranžovej s krémovými popruhy, má spoustu kapsiček.
5: No a pak mám svůj ten největší výtvor a to jsou boty.
4: To si dělá srandu, tady jsou úplně nádherný boty, já se na ně těším, že je probereme a ty jsi je dělala.
5: Jo, ale je to jako ze sady vlastně na výrobu bot. A to jsou byly taky narozeninový dárek, že jsem si koupila taky z Anglie, z Bristolu. To je malá značka, co dělá boty a oni měli prostě, že jste si objednali krabici, v tom přišla tohle taky, myslím, zbytková kůže a přišel prostě kusy kůže, střih, který si člověk vystřihnul a všechny i materiál, lepidlo, i vlastně řezák na kůži, jenom jsem potřebovala tu řezací podložku. K tomu video asi, já nevím, dvouhodinový. A to jsem tady seděla a vyřezávala jsem boty, no.
4: Tak to mě hodně zajímá. Mají krásnou takovou třešňovou vínovou barvu a jsou to takový sandálky, ale nemají otevřenou špičku, celý jsou takový proplítaný, vypadají opravdu úžasně. A ty jsi vyrobila. No tak.
5: Děkuji. No já jsem nakonec teda ještě šla k šéfce, aby mi, no, protože tam se i vyřezávala ta podrážka, což si myslím, že teďka už nedělají. To mě nějak na začátku a ta byla teda šíleně křivá. Takže nakonec jsem stejně šla u šéfce a není to moc jako šitý, je to vlastně lepený, vyřezávaný a byla to šílená práce, je to strašně těžký. I třeba tohle ani není tak silná kůže. Má tak, já nevím, 2 mm. Fyzicky to bylo hrozně náročné, bolely mě z toho ruce to uřezat, no. Takže já jsem si chtěla vyrobit úplně všechno. Já jsem si prostě chtěla vyrobit oblečení, svetry, ponožky a boty a batohy a už jsem si to splnila teda, no.
4: Takže kolik procent tvýho žetníku je tebou šitý, tebou pletený a odkud je ten zbytek?
5: No podle mě to tolik není, bude to třeba 20%.
4: To je ale dost.
5: Ale je to tak, že vždycky mám na sobě něco, je to vlastně vždycky ten centerpiece, je to vždycky ten základ a třeba v zimě prostě mám jedny kalhoty, kterými jsou pohodlný a k tomu svetr. A tento vlastně, jakoby, celý je to o tom svetru třeba.
4: Ty taky plateš hrozně krásný barevný ponožky, na to se extra těším, protože jako šít si to oblečení, to já znám trošku, to je mi vlastní, ale moci udělat ponožky úplně na míru. To mi přijde úplně mega dobrý skill a hrozně se těším teda na tyto boje. Takže to bude možná poprvé, co v šatnicích budeme probírat se aj ponožkama. A teď ještě, jestli teda teďka máš sílu, se vrhneme na ty svetry a ponožky.
5: Dobře.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
5: Tak no, tohle
1: To je třeba 20 svetrů, ne?
5: Jo, ale to si myslím, že úplně tak neobvyklý u pletařek. Ty jako...
4: Když jeden svetr trvá, tak půl roku, ne?
5: Jako jo, ale někdy záleží, no, někde hrozně rychlej, jako mě jako teď trvaly, no úplně ne, teď jsem se třeba zastavila, ale vlastně mi to ani nevadí, protože prostě toho mám dost, to ani nevynosím, že jo. Mm-hmm. Takže tady třeba mám jakoby i letní nějaký trička, takový tílko, mm-hmm. Pak mám tady růžový, dírkatý, vlastně krajkový, ale mm-hmm. Takový sportovní.
4: Takový všechno oběhlenky. Poloprůsvitný.
5: Jo.
4: Jedna, tohle je pudrová růžová, tahle je taková pudrová červená do růžova.
5: A pak mám zimní, což jsou prostě tady je třeba takovýhle kabátek, krátkej, to nosím opravdu jako kabát s mohérem, ten je takový jednodušší.
4: Mintový je zelený, bez knoflíku, kropnutý, úplně dokonalý.
5: Pak mám tady pár, co jsem si třeba i sama vymýšlela, takovýhle svetr, to jsem si jakoby navrhla.
4: Jsi šikovná, tam jsou všechny ty tvoje oblíbené barvy. Ta pudrová červená, pudrová růžová, mintová, tmavě modrá a celý to dělá nádherný svetr s krásným pruhovaným vzorem. Ten je nádherný. Na co jsi nejvíc pyšná, ne? Který z těch svetrů?
5: Ten poslední, to je vlastně kardigan. Ten byl hodně složitý a je takový jako oversize a má hrozně moc barev. Strašně dlouho jsem to plánovala, dokonce už je vidět na sumu, že jsou žmolky, protože opravdu nosím. Mm-hmm. Do toho tady jsou ponožky. Knoflíky po babičce právě a každý z nich má jinou barvu toho prošívání, aby se to hodilo k tomu. A vlastně je to jakoby podle návodu, ale velmi volně. Jenom jsem si vzala ty vzory, vymyslela jsem si k tomu barvy, trošku se mi proházela, každý rukáv je jiný a můžu to nosit otevřený nebo zavřený a tak jsem teďka v něm žila celou zimu. A je to takový svetr, který se prostě na sebe vezmu a je mi jako líp. Mm-hmm. Já jsem zjistila, že i barvy mi dělají dobře, jsem si koupila hodně barevný boty, já mám ráda barevný boty.
4: Je krémový a na tom jsou všechny tvoje oblíbené barvy. Mřížky, trojuhelníčky, kolečka.
5: Jo, mě vždycky trvá dlouho, než ty barvy nejdu dohromady.
4: No to si myslím.
5: A pak si to často i třeba kreslím, dopředu bych to věděla, že si to jako ráda i plánuju. No,
4: ale tolik barev a dává to smysl a to vím, jak je těžký udělat. Aby všechno mělo nějakou podobnou saturaci.
5: To a vlastně pak mám tady ještě jeden svetr a tomu říkám cirkusovej.
4: Mm-hmm. Ten je úplně jemňoučkej.
5: To trvalo hrozně dlouho. A tady ten vršek mi připomíná cirkusovej stan. Ještě to má tady takovýhle knopky u krku. A ten mě hodně bavil. A zajímavý je, že tady to vyplejtaná část, která je nahoře, tak ta byla vyhotová se zhruba měsíce. To byla rychle, ale potom vlastně ten relativně rychle na svetr a potom ale tadyhle ty malý, ty vlastně ten hladký vzor. Z proužku, tak to mi trvalo strašně dlouho, protože to už mi nebavilo. Já mám ráda, když je to jako zajímavý.
4: Jo, a je to teda pruhovaný svetr, který má právě u límce takovou pelerínku nebo sedlo.
5: A pak mám i třeba zase ráda copánkový svetry. To se teďka taky vlastně vrátilo do módy, což jsem moc ráda. A tadyhle mám takový jeden z úplně přírodního materiálu z oveček, z portugalských oveček. Ten je až trošku jako hrubší, ale třeba když je zima, tak je hrozně příjemný, no. A pak mám tady jeden taky.
4: Taková studená, kávová, hnědá a pak zase tady ta...
5: Moje oblíbená růžová, šunková, ji říkám. A ten je to je merino s mohérem a to je zase taková jako luxusnější verze. A je taky zajímavý, že třeba tenhle svetr je si vzal třeba na výstavu, že je takový jako elegantní a vedle toho tadyhle ten hrubší z těch portugalských oveček, tak ten je zase prostě na chatu. A já si vždycky upletu nějaký svetr a pak ho nosím celou zimu v podstatě pořád. No. Já zase tak, jakoby, jak říkám, nechodím tak často ven, takže...
4: Takže jak dlouho ti trvá takový průměrný svetr upléct?
5: Třeba půl roku. A když se zaseknu, tak třeba 2 roky. Teď mám rozpletených několik.
4: A tady jich asi 20.
5: Mě stačí.
4: A vůbec nevím, který vyfotíme, všechny jsou nádherný. A vůbec nevím, co vystřihnu z tohohle podcastu, protože všechno je hrozně zajímavý.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic.
4: A když jsme u toho pletení, tak ty jsi taky autorka anglicko-českého pletacího slovníku. Tak jak tohle vzniklo?
1: Pletařský slovník jsem udělala až po šicím slovníku a to vzniklo tak, že když jsem začala šít, tak jsem začala šít podle anglických střihů a vlastně jsem zjistila, že si třeba nerozumím s mámou nebo s babičkou, když jsme se bavili o šití nebo o pletení, protože já jsem to všechno znala z internetu, znala jsem ty anglické názvy, oni jim nerozuměli, já jsem nerozuměla těm jejím a přišlo mi, že tam byla taková velká díra a pro mě to třeba bylo důležité, aby si ty generace mezi sebou taky rozuměly, protože mi to přijde fajn, že máme něco společně, můžeme se o tom bavit. Takže jsem začala tím šicím slovníkem, to bylo jen takový online, to se dal stáhnout i zadarmo na mém blogu a o pár let na to jsem začala dělat pletařský slovník, tam nic takového neexistovalo, v tom šití možná se ještě najdou nějaký, ale pletení vlastně samo o sobě nemá školy, jako třeba jsou školy jako Krejčová, že jo, nebo Švadlena. U pletení ty pojmy nejsou jasně definovaný, nejsou za to moc učebnice, jsou vlastně jenom knížky, které napsaly třeba pletařky nebo i jako učitelky pletení, nebo tak. U nás tu tradice zase taková není. Vlastně jsem i zjistila, že když se překládají ty knihy, tak každá ta překladatelka to překládá jinak. Takže když já třeba mám ráda knížky, takže si je i kupuju a zjistila jsem, že jeden anglický termín tam byl přeložený několikrát jinak. Pak jsem se i potkala s holkou, která překládá. Bavili jsme se o tom, jak je to složitý a říkala jsem si, že by bylo fajn, aby se to nějak... Ještě se navíc rozvíjely nový termíny. Tím, jak o tom každý mluvil na internetu a teď začal počišťovat i angličtinářský a tak. A ono obecně u tady těch tradičních řemesel, který vlastně vznikaly, nejsou jako centrální, ale vznikaly na různých místech, tak je normální, že ta terminologie je různá. Jo? My tady budeme říkat tomu jinak v Praze, někdy jinak na Moravě, někdy jinak na Slovensku třeba. Takže jsem si třeba snažila najít víc těch výrazů. Dala jsem to dohromady do takového sešítku. Původně jsem ho taky chtěla dát jenom online, ale pak mě kamarádky přemluvily, ať ho nechám vytisknout. A vlastně jsem zjistila, že potom byla velká poptávka, že to lidi byli rádi, že si to kupovali po kvantech, jak jako Češky, kteří třeba neumějí tolik anglicky a potřebovali to na pletení anglických návodů, tak právě třeba ty, kteří zase se to naučili anglicky jako já, chtěli to vědět česky. Takže to mi přišlo skvělý. Jsem ráda, že se díky tomu můžeme trošku víc líp o tom bavit.
4: Já musím za sebe říct, že mě tvůj teda šicí slovník hodně pomohl na začátku, když jsem ještě nechodila do školy a neznala jsem právě česky ty termíny, protože jsem to neuměla popisovat česky na těch sociálních sítích správně, takže já můžu moc doporučit tvoje slovníky.
1: Jo, děkuju. Mě to jako bavilo dělat, protože já jsem předtím i pracovala vlastně v organizaci, která vydává knížky a tak, takže to mám taky ráda, tak se to tak pojelo všechny moje zájmy dohromady.
4: Ještě nějaký ty ponožky musíme se na ně podívat. A jak dlouho trvá uplést taková ponožka?
1: Měřila jsem to jednou a jeden pár ponožek mi trvá asi 20 hodin uplést, což je taky docela dlouho, na to, že vlastně je to taková drobnost. No.
4: Tak já se jdu podívat na tvoje ponožky teda. Tak je tady přede mnou třeba 20 párů ponožek aspoň. Všechny možný barvy, tvoje oblíbený, to už jsem pochopila, což je hořčicově žlutá, pudrově růžová, zelená. A který mě se líbí nejvíc? No tak tady tyhle mě zaujaly třeba jako první. Ty se tady opakujou. Mají na sobě takový trošku lístečkový vzor takových kosočtverců.
1: To jsou ponožky, které jsem upletla a vyšel na ně návod v tom finském časopisu Line. A takže tyhle přímo tyhle, co držím v ruce, byly ve Finsku na focení.
4: Wow,
1: ty se ani na není moje velikost, já se nechávám na památku. A máme i v několika barvách a to bylo jako velký překvapení. Vlastně jsem tak jako zkoušela a když jsem to pletla, jsem si říkala, je, to vypadají dobře, tak já je zkusím tam poslat. A vlastně jsem měla velký štěstí, že je vybrali, protože tam je obrovský nátřask a bylo to skvělý. No, měla jsem z toho hroznou radost.
4: Jsi dobrá prostě.
1: Děkuji.
4: A tohle je nádherný vzor.
1: Jo, to je parketový vzor. Tím říkám na doma ponožky. Ty se tak přímo jmenují na doma. Mají názvy, že ty ponožky by se daly rozlišovat. Aha. Ty jsou taky jedny z prvních, co jsem dělala. Pak mám plno takových jednodušších. Tohle jsou asi dva, nebo ještě s těma jsou hodně barevnýma. Ty jsou tady. Tak to jsou jako mi nejsložitější návody, co dělám. Tyhle jsou asi 8 barev, které se prolínají. Ty se jmenují Zahrada a jsou mají tady nahoře takový sportovnější proužky a pod tím je takový hodně barevný vzor, což je hezký zase, když potom to pletou podle mě nějaký další pletaři a pletařky, tak každý se bere jiný barvy a vlastně to je úplně krásný vidět, jak to jakoby každý má podle sebe, každý to má jinak a některý jsou úplně nádherný.
4: A který byly nejprásnější? Tady tyhle barevný asi?
1: Ne, to právě byly tady ty se mnou břízky.
5: tyhle ty žluto-bílý. Mm-hmm.
1: Já jsem totiž i chtěla český název propašovat do časopisu, takže se jmenuji Breeza Socks, protože jsme nedávali háčky čárky. Tak ty byly nejnáročnější, protože ty se pletou hladce obrace a ještě ze dvou barev, takže ty byly těžký. A ještě jsem jich musela píst několik, protože jsem mi první nepovedla a pak jsem to nějak musela, těch jsem upletla hodně.
4: Štěpánko, já ti strašně moc děkuju za ukázku všech tvých vlastnoručně vyrobených kousků. Mega zajímavý to je, jsou všechny nádherný, jdeme to teďka vyfotit všechno a určitě se na to posluchači podívejte, jak je Štěpánka šikovná. A na závěr mám pro tebe ještě jednu klasickou šedníkovou otázku a to je, kdyby hořelo v tvým bytě teďka, jaký kousek by zachránila?
1: Já bych popadla co nejvíc svetru a běžela s nima ven.
4: Tak úplně chápu, když jeden svetr je půl roku práce. Já ti strašně moc děkuju, že jsi byla hostkou šatníku za super inspirativní rozhovor a přeju ti, ať s tím moc daří a jdeme to teda teďka všechno vyfotit.
1: Jo, děkuju moc za pozvání.
4: Vám posluchači děkuju za poslech a uvidíme se zase příště, ať už u klasického návštěvnického dílu se mnou nebo s Veronikou Rupert nebo u společné reakční epizody. Zatím se mějte hezky.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.

0: z Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
0: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
1: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s Rádiem Wave.
1: Ahoj, moje jméno je Lucie Zajda a tohle je další Nádech na Rádiu Wave. Dnešním tématem bude seznamování, které místo radosti a zábavy přináší spíš únavu a taky frustraci. Fenoménu, kterému se říká dating burnout, tedy vyhoření zrandění, se budu věnovat s psycholožkou působící v Národním ústavu duševního zdraví a taky zakladatelkou terapeutického institutu Jak na duši Leonou Šímovou. Ahoj, moc tě tady vítám, zdravím, děkuji, že jsi dorazila.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Na úvod by mě zajímalo, jestli bychom mohli definovat, co to ten dating burnout, tedy vyhoření zrandění, vlastně je. On to není, pokud vím, klinický pojem, ale jestli bychom to mohli nějak zadefinovat, ukotvit.
2: Máš pravdu, není to ještě úplně ustálený klinický pojem, nenacházíme ho v žádné z naší mezinárodní klasifikace nemocí, ale jedná se o pojem, který vychází z termínu vlastně pracovního vyhoření, které je asi mezi lidmi obecně známější a vlastně se nám tam protínají i ty příznaky, je to hodně podobné. Jde nám vlastně o nějakou takovou dlouhodobou únavu, frustraci, vyčerpání, zrandění nebo ze seznamování, která je doprovázena nějakou apatií, cynismem, pocitem neefektivity, že ať dělám, co dělám, tak se mi tam nedaří. Takže to jsou vlastně takové jako podobné věci, ať už jde o to pracovní vyhoření nebo vyhoření zrandění.
1: Takže dalo by se to popsat jako pocit, kdy to randění se stává spíš nějakou jako položkou na nekonečným to-do listu, místo aby to bylo něco, co nás baví, něco, co nás těší, na co se vlastně sami těšíme.
2: Přesně tak. Často ty lidé popisují i takovou repetitivnost, povrchovost toho svého chování v rámci seznamování. Už nemají ani radost z toho, když třeba na to rande jdou. Klesá nějaká kreativita, ochota se na to rande nějak připravovat. Tohle všechno je něco, co ty lidé pak popisují. A samozřejmě je otázka, kde je ta míra, protože někdy jde o krátkodobou frustraci z toho všeho. A to je normální v mezilidských interakcích, že občas jsme unavení, frustrovaní z toho, že se nám nedaří. Ale u toho dating burnoutu mluvíme o něčem, co je dlouhodobé a co je velmi intenzivní. To znamená, ptala bych se, jestli už to třeba trvá v řádech měsíců. Pokud ano, tak možná už nemluvíme o té nějaké krátkodobé frustraci, ale o něčem, co se hodně podobá tomu jako dating burnoutu. My dokonce i z čísel třeba víme, že až 75% uživatelů seznamek se s něčím takovým někdy setká. A z výzkumu taky víme, že se to častěji týká mladých lidí a častěji žen.
1: Proč zrovna žen?
2: Přemýšlela jsem o tom, oni ty výzkumy úplně takhle daleko zase se nekoukají, proč, čím to tak je, jenom konstatují, že to tak je. A z mého psychologického pohledu mi mohlo jít třeba o to, že na ty ženy je stále kladen nějaký větší nárok na to, aby byly ve vztahu. Podobně možná i na ty mladé lidi, o kterých taky výzkumy teda říkají, že se jich to týká víc. Takže obecně u žen a u mladších lidí, jako kdyby si ta společnost víc přála, aby byli ve vztahu, zatímco u těch mužů obecně možná je to tak nějak více tolerováno, je jim to mnohem déle nějak i odpouštěno, že v tom vztahu nejsou.
1: Může mít dating burnout i nějaké širší dopady na náš život? Může třeba přerůst nějakou depresi, nějaké obecnější pocity zmaru, nebo právě třeba to klasické vyhoření?
2: Určitě ano. Obecně seznamování, navazování vztahu je něco, co do života většiny lidí přirozeně patří. Láska, intimita, to jsou věci, které jsou v našich životech velmi silné. Jsou to záležitosti, ze kterých se, když máme štěstí, vlastně rodíme z nějaké lásky dvou lidí, nějaké intimity. A jsou to věci, pro které žije většina z nás. Je to nějaká důležitá lidská hodnota, pro kterou většina z nás žije, pro kterou se trápí většina z nás, pro kterou i umíráme ve smyslu toho, že lidé na smrtelných postelích, když se třeba dělí nějaké hloubkové rozhovory, tak mluví o tom, že jejich život měl smysl zejména třeba z hlediska vztahů, jiných partnerských. Takže to všechno vysvětluje, proč nás tak moc trápí, když se nám v lásce, v seznamování nedaří a proč to přesně může přerůst i v nějakou depresi nebo i velmi závažné klinické stavy ve chvíli, kdy to trvá dlouhodobě a kdy nám to nevychází. Plus mě ještě napadá i, že se to často dotýká taky pocitu vlastní hodnoty. Seznamování, když opakovaně zažíváme odmítnutí, tak to část lidí třeba i začne číst jako, že je se mnou něco špatně, že to říká něco o mé kvalitě jako člověka vlastně.
1: Zároveň to randění v dnešní době je poměrně těžký. Mohla by si popsat, jaké fenomény typické pro ten dnešní svět seznamování a vztahů můžou k těm pocitům dating burnoutu přispívat?
2: Mm-hmm. Myslím, že v první řadě je to psychologický fenomén známý pod názvem paradox volby. Vlastně ve chvíli, kdy moje seznamování probíhá v rámci aplikace, která je takový jak kdyby katalog lidí, ve kterých si vybírám, tak mám v podstatě nekonečnou možnost výběru, nekonečnou možnost volby. A my víme, že pro lidskou psychiku tohle je náročné. Jakmile ví, že si může do nekonečna vybírat, tak je velmi těžké postavit se za tu jednu volbu, za toho jednoho partnera, partnerku. A to vlastně pak vede k tomu, že třeba i velmi složitě udělám nějaký závazek ohledně toho druhého člověka. A o tom taky lidé aktivní na seznamkách často mluví, že je tam vlastně pak rozjeto, jak kdyby víc paralelních vztahů vedle sebe a oni se rozmýšlí, do kterého investovat. U žádného to třeba necítí natolik, aby jim to stálo za to tam tu investici udělat nějak exkluzivní vůči tomu jednomu člověku. Takže to je třeba paradox volby. Jiný téma, které mě napadá ještě k tomu všemu, je taková kvantifikace přitažlivosti, protože seznamky často pracují s nějakým interním skórem nás jako uživatelů. Jak se nám daří, nakolik nás ostatní lidé lajkují, kolik máme mečů. A ve chvíli, kdy mě ta seznamka v rámci svých algoritmů, které bych znovu chtěla říct, že neříkají nic o hodnotě mě jako člověka, ale v rámci svých algoritmů mě třeba zařadí někam níže, tak mi pak i na základě toho ukazuje, jak kdyby méně kvalitní protějšky ve smyslu, že také mají jejich to skóre někde níž. A to pro mě pak může být takový jako velmi náročný kolo rozmýšlení se nad méně a méně kvalitními protějšky, které se mi tam ukazují v té aplikaci a zase pocit frustrace může pak velmi výrazně narůstat, protože jsem v podstatě bez šance se tam nějak jako dobře seznámit. Pak jsou samozřejmě další fenomény, typu třeba ghosting, a se kterým se taky spoustu lidí setkává. To jsou taková řada mikroodmítnutí mnoha lidmi, nebo udělám nějakou jako investici, někomu napíšu a nevrací se mi to zpátky. Každý z nás má jinou citlivost na odmítnutí. My víme, že to sociální odmítnutí, vztahové odmítnutí v mozku vlastně se nachází v podobných centrech, jako jsou centra pro vnímání fyzické bolesti. Mm-hmm. Je to vlastně anteriorní cingulární kortex a inzula, to jsou opravdu jako anatomicky pro fanoušky anatomie stejné oblasti, kde i vnímáme fyzickou bolest. Až natolik to pro nás lidi je vlastně těžké zažívat to odmítnutí a na seznamkách ho zažíváme typicky velmi koncentrovaně oproti reálnému světu.
1: To jsem se právě chtěla zeptat, jestli jsme to vyhoření z randění prožívali i dřív, anebo k němu právě přispívají hrozně to prostředí sociální sítí, dating apps a podobně.
2: Myslím, že rozhodně přispívají. Když se lidí zeptáme ve výzkumech, my jsme před pár lety v Národním ústavu duševního zdraví dělali velký výzkum sexuálního chování Čechů a Češek. Tam jsme řešili i randění. A tam, když se zeptáte lidí, jak se preferují seznámit, tak 9 z 10 řekne, že se chtějí seznámit naživo. Pouze 1 z 10 preferuje online. A navzdory tomu, že teda většina z nás se chce seznámit naživo, tak my tu příležitost ale úplně v dnešní době už tolik nemáme. Seznamky jsou vlastně jako top 3 způsoby, jak se v dnešní době lidé seznamují. Zaplať pánbu tam ještě zůstávají přátelé a rodina jako nějaký další kanál, jak se seznámit. Pak práce, volnočasové aktivity. Ale tím, že vlastně teda se chceme seznámit naživo, ale jsme jak kdyby nuceni se seznámit online, tak už vlastně k tomu přistupujeme s takovou velkou jako nechutí, pocitem toho, že jinak to hold nejde, že nemám na výměr. A to si myslím, že pak teda zase už může být bohužel půda pro tou frustraci i pro dating burnout, i pro možná nějaké jako méně kvalitní interakce. A ještě mě k tomu možná napadá jedna poznámka. Vlastně online seznamky jsou typicky taky biznisový produkt, to si pojďme říct, že je to vlastně něčí záměr, jak taky jako na tom seznamování vlastně viděla. A ve chvíli, kdy to bude biznisový produkt, tak je otázkou, jestli já jako uživatel, jestli tam se mnou bude zacházeno tak, abych se reálně opravdu seznámil, anebo mě ta seznamka bude chtít udržet. To určitě nechci házet jako velkou špínu na seznamky, ale určitě si taky nalijme čistého vína v tom, že i oni prostě budou toužit potom, abych tam já jako uživatel, uživatelka zůstala co nejdéle. To zase může být pak důvod, proč se mi tam třeba ukazují ne vždycky úplně kvalitní protějšky. Jednou za čas někdo, kdo je opravdu kvalitní, fajn. A tím se chytnu trochu do pasti, že pak pořád věřím, doufám, že někdo by se mi tam opravdu jako mohl ukázat zajímavý. A přitom to bude jako ale naředěné spoustou lidí, se kterými třeba ten potenciál opravdu nemám. A tímhle kolečkem mě tam bude ta seznamka chtít udržet. Tak jenom nemusí to být vůbec o tom, jak kvalitní jsme lidé. Někdy je to také o tom, že jsme tam opravdu i zamotaní v algoritmech a v těchhle trošku dopaminových pastech.
1: Mě taky zaujal výzkum STEMu, podle kterého je v Česku nejvíce single lidí ve věku 18 až 29 let. A důvodem podle nich může být i to, že mladí lidé chtějí buď výborný vztah, anebo žádný vztah. Tak co tohle vypovídá o tom, jak se mění vztahová očekávání u mladší generací? A může to právě způsobovat nějaké tření?
2: Je to možná taková perspektiva všechno nebo nic a ta typicky v seznamování ani nikde jinde nebývá úplně užitečná. Pojďme si říct, že skvělý vztah někdy vzniká až v čase. To není něco, co hned nacházíme. Tady si možná půjčím myšlenku kolegyně psycholožky Elišky Remešové. Moc se mi líbilo, když mluvila o tom, že kompatibilita vztahová je něco, co vzniká až v čase a co si nějak spolu vytváříme. A možná bych k téhle statistice teda se nějak nebála i vyzvat mladé lidi. Pojďme vstupovat do nedokonalých vztahů. My lidé jsme nedokonalí a pojďme nějak usilovat o to. Pojďme si dovolit možná i vytvářet právě to, čemu tam říkáme ten skvělý vztah. Je fajn mít ujasněno, co v základu hledám, co jsou nějaké hodnoty, ve které ve vztazích nějak věřím, které bych tam opravdu jako chtěla mít, ale zároveň pojďme s tím protějškem pak společně v rámci dekád nějak růst a dovolme si to, protože to určitě nebude o tom, že najdem toho prince, princeznu na bílém koni někde na těch seznamkách a tím už ten život ve vztahové oblasti bude nějak vyřešen. Že dovolme si nějak budovat, dělat chyby, rozvíjet se, upracovávat to v čase. O tom ten život nakonec je.
0: Nádech. Čistá hlava s rádiem Wave.
1: Mě by zajímalo, jestli tady s tím celým souvisí i proměna genderových rolí. Jestli se třeba, nebo jestli k té frustraci a té nejistotě přispívá i to, že se mění, co od sebe chceme, co od sebe potřebujeme.
2: Tohle se určitě mění, zároveň z mého pohledu se nacházíme v době, kdy se to sice proměňuje, ale není to stále ještě natolik ustálené, aby už nám to mohlo poskytovat nějaký rámec jistoty. Takže často i ve své praxi potkávám třeba lidi, kteří už to svým způsobem nějak jako proměňují, stanovují si třeba jako nějakou prioritu ve svém seznamování, ve vztazích rovnost, nějaký jako balanc, usilují o to, ale třeba se právě nesetkávají s protějšky, kteří už v to natolik věří, že jsou ochotní do toho jako investovat podobně, nebo ještě si sebou nesou stále i nějaká jako stará očekávání třeba ze své rodiny o tom, jak muži a ženy vzájemně fungují ve vztazích. Takže je to taková možná i zvláštní doba ještě té neustálenosti. Usilujeme o to, ale není to ještě natolik zajeté, že to pak přesně může jako přinášet do té naší vztahovosti mnoho komplikací. Typicky třeba na online seznamkách si můžeme všímat toho, že se nám tam vyskytuje i nepoměrně více mužů oproti ženám. Říká se asi 3/4 mužů versus 1/4 žen. A zase se tam pak dostáváme do takové trochu smyčky, že muži musí hodně investovat v rámci seznamek, aby získali vlastně nějaké dobré spojení s tou ženou. Říká se, že vlastně muži dávají třeba meč, nějaký náznak toho, že se jim ta protistrana líbí v 50% případů, takže každá druhá žena na seznamce musí vlastně jet jak kdyby nuceně trošku i na tu kvantitu muži na seznamkách. Ženy to dělají v 10% případů, takže vlastně každý desátý muž, který se jim tam zobrazí, tak od nich dostane nějaký jako like nebo náznak toho možného potenciálu. A to znamená, muži musí jet na tu kvantitu, hodně nějak investovat, snažit se rozehrávat vlastně ty interakce a ženy, kterých je tam pak méně, tak dostávají obrovské množství různě kvalitních, často i méně kvalitních zpráv, protože ty muži jdou na tu kvantitu, tak nemají vlastně čas vymýšlet třeba i něco jako hlubokého, kvalitního. A ty ženy nám z těch seznamek pak zklamaně odchází, protože tam zažívají záplavu nekvalitních zpráv. Teď to teda nějak říkám jako hodně, hodně stručně, ne vždycky to tak musí mít, ale je to nějaký vzorec, co se opakuje. A pak nám tam zůstávají frustrovaní muži, kteří si třeba i začnou nějak jako konzervativní přemýšlet o tom, že ty ženy se stávají vlastně nedostupnými, nějak neocenují jejich angažovanost a nezřídka, kdy se stává, že to pak sklouzává i do manosféry a podobných.
1: Děkuju, že to říkáš. Já jsem se tady toho chtěla taky dotknout, protože to téma nějaké frustrace hodně rezonuje právě i online, například v podobě takzvaného heteropesimismu. Já si vybavuju třeba memy, kdy ženy sdílí frustraci z toho, že nejsou queer, nebo virální článek, jestli je trapné mít dneska kluka. A právě muži vyjadřují tu frustraci tady z těch důvodů, které jsi zmínila. A v extrémní podobě se ty pocity právě můžou objevovat třeba u incelů nebo v manosféře. Tak je kritika heterosexuality širší trend, kterého si všímáš i třeba ve své praxi kolem sebe?
2: Neřekla bych, že by mi s tím třeba úplně chodili klienti a klientky do terapie. Rozhodně je fajn, že se to možná nějak jako v současné době otevírá ty možnosti, jak si dovolujeme přemýšlet o nějaké heterosexualitě nebo heteronormativitě a o queer tématech. Napadá mě, že se to tak sice teda může zdát, že možná i lidé občas přemýšlí, jestli by teda nebylo lepší být queer nebo nějak měnit orientaci a podobně. A rozhodně všichni feel free, kdo tu potřebu mají, pojďme to explorovat, to myslím, že je v pořádku. Ale zase si pojďme říct, že ani queer lidé to třeba v téhle situaci vůbec nemají snadné. Sami se potýkají s velkou mírou stigmatizace, ať už v randění nebo jinde. Často zmiňují, že ten jejich dating pool, ten rybníček seznamovací je mnohem užší, takže seznamování je o to náročnější, protože třeba tu komunitu už docela dobře znají, už úplně nepotkávají nikoho nového a tak častěji také propadají frustraci, že vlastně pro ně někde v té jejich komunitě nebo v tom jejich regionu aktuálně vůbec neexistuje vhodný protějšek, musí pak rozšiřovat ty preference třeba i napříč regiony, někdy se s tím setkávám, že pak i cestují opravdu za tím randěním.
1: Může s tím souviset i to, že podle globálních průzkumů tíhnou mladí muži spíše ke konzervativním postojům, zatímco ženy jsou spíše liberální, protože podle relativně nedávných dat si téměř třetina Gen Z mužů myslí, že by manželka měla poslouchat svého manžela. Ta data teda neplatí pro Česko, ale přesto, jak myslíš, že mohou podobné tendence dopadat na vztahy a seznamování?
2: Ptala bych se, jestli tohle už vlastně právě není třeba důsledek toho všeho, o čem tu mluvíme, že nám třeba i ti muži odcházejí opravdu nějak jako frustrovaní a nešťastní z toho randění a právě se stávají konzervativnějšími a chytají se, dejme tomu, právě i různých komunit typu incelové, manosféra, a které nabízí nějaký jednoduchý vysvětlení, návod, jak na ty ženy a co teda funguje a nefunguje. My lidé, obecně lidská psychika má ráda jednoduchá vysvětlení, neradi přemýšlíme o komplexnosti, složitosti světa jako takového, takže myslím, že pak bývá přesně hodně snadné se i něčeho takového chytnout. Ten výzkum byl rozhodně zajímavý v tom, že poukázal na něco velmi nečekaného a to je to, že přesně ty nejmladší generace vlastně skórovaly nejvýše z hlediska toho vyjádření, že třeba ženy by se měly podřídit manželovi, že vůbec nejníž skórovaly vlastně ty nejstarší generace našich rodičů, baby boomers a podobní. A opravdu asi většina z nás bychom typovali, že to bude spíš naopak. A Takže jak jsem zmínila, myslím, že je to možná opravdu nějaký i důsledek té trochu bezútěšné, nejenom seznamovací situace, která tady aktuálně je. A jiná pozitivní zpráva, která z toho výzkumu, o kterém jsi mluvila, vyplývá a myslím, že je taky dobré mluvit i o tom pozitivním třeba, co tam vyšlo, tak je to, že se ukazuje u těch mladších generací, že označují čím dál více za atraktivní to, když má žena vybudovanou vlastní nějakou úspěšnou kariéru, že vlastně navzdory tomu, že teda bohužel jsme získali informaci o tom, že mladí muži by byli rádi, kdyby se jim ta žena nějak podrobila, tak ale zároveň teda trochu i protichudně mluví o tom, že jsou rádi a oceňují kariéru té ženy, což je teda takový možná překvapivý nález, ale zase v tomhle bych teda viděla i něco dobrého pro budoucí generace.
1: Některé výzkumy pak zase popisují, že větší vztahová rovnost, což může být třeba vzájemný respekt nebo sdílení domácích prací, vede k větší vztahové spokojenosti. Tak by mě zajímalo, jestli právě rovnost je cestou k lepším vztahům.
2: Jak pro koho? Ne všichni lidé a ne ve všech vztazích bude téma rovnosti a respektu důležité. A teď to možná říkám i trochu sama pro sebe před pár lety po škole, když jsem začínala terapeuticky pracovat s lidmi a já pracuji i s páry, tak jsem se setkávala s tím, že ke mně chodili páry, kde ta rovnost moc neexistovala a bylo z toho našeho rozhovoru třeba i docela zřejmé, kde je jádro pudla a že možná i trochu víc rovnosti, respektu by tam bylo k užitku. Ale já jsem si uvědomila právě na těchto zkušenostech, že ne pro všechny je to důležitá vztahová hodnota a ne všichni to tak potřebují žít a někdo si opravdu ve vztahu a v životě zvolí, že to pro něho natolik důležité není a je ochoten nést ty důsledky. Takže myslím, že ta otázka nad tím vším je, je to pro mě jako pro člověka důležité v životě, ve vztahu. A tohle bych si určitě zodpověděla i předtím, než půjdu na seznamovací trh, trh v uvozovkách, protože myslím, že je důležité se o tom i v rámci seznamování začít bavit co nejdříve. A tady bohužel my lidé občas v takové té tendenci počáteční ukázat ze sebe to nejhezčí, představit se jako v nejlepším světle, tak někdy trošku zapomínáme na prezentaci některých svých důležitých hodnot, možná některých méně populárních hodnot, jako třeba ta rovnost občas bývá. Ale pojďme si říct, že čím dříve se o tomhle začneme bavit, tím lépe. A pak taky se někdy zase setkávám v praxi s lidmi, kteří to nedokázali otevřít v tom vztahu dostatečně brzy a začnou na to potom narážet, protože za půl roku, za rok, když už se spolu sestěhujeme a najednou uděláme vlastně totální jako switch v tom, že začneme po partnerovi chtít něco, o čem jsme mu do té doby vůbec neřekli, není prostě vlastně ani fair vůči němu. Takže zodpovězme si, jak to máme my sami a pojďme nějak odvážně být ochotní o tom s těmi potenciálními protějšky mluvit. Zvýšíme šanci, že to bude dobrý meč.
1: No a teď by mě zajímalo, jak tady z toho celého ven, pokud cítíme frustraci, únavu, vyčerpání z toho randění, tak co můžeme dělat? Je vlastně tam třeba potřeba nějaká pauza jako u toho vyčerpání nebo toho burnoutu z práce?
2: Takový randící sabatikl, jako se to dělá u vyhoření z práce. Rozhodně pauza je dobrý způsob, který nám může pomoct z toho nějak získat jako odstup nebo nějaký nadhled. A často je to něco, k čemu právě s klienty a klientkami nakonec dospějeme, že si opravdu tu pauzu dají. Protože tam často na pozadí v hlavě běží, ve chvíli, kdy nedělám nic pro to, abych se seznámila, a tak mi ujíždí vlak, ztrácím čas, že natolik to opravdu bývá jako silné přesvědčení, že každý moment mám dělat něco pro to, abych se seznámil. A to myslím, že už opravdu není vůbec jako ku prospěchu věci. A že to vůbec nezvyšuje pravděpodobnost nějakého kvalitního seznámení. Takže pauza za mě je rozhodně na místě. Z různých psychologických intervencí bych rozhodně taky doporučila nějak oddělit tu sebehodnotu od úspěchu v seznamování, protože ve chvíli, kdy tohle mám hodně provázané, tak se tam budu jenom zas a znovu zklamávat a je možné, že opravdu pak v dlouhodobém důsledku to povede klidně k nějakým jako úzkostným depresivním symptomům. Co se mi taky líbí, a je to takový trend v seznamování, takzvaný slow dating. vlastně taková trošku kvalita versus kvantita, že jdeme po té kvalitě mnohem víc. A ty lidé si někdy pro sebe zvolí, že v rámci daného měsíce budou mít třeba jenom jedno, dvě rande, ale zkusí to opravdu vzít jako kvalitně, pomalu, dát tomu všechno, zreflektovat si, co se o sobě díky třeba tomu danému rande, danému člověku dozvěděli, co jim to prozradilo o nich samotných, o jejich preferencích v rámci seznamování. Jdou na to i třeba zase nějak kreativně. Mě třeba nedávno jedna moje kolegyně terapeutka, která se seznamuje, zmínila, že se zkouší s těmi protějšky potkávat i v různou denní dobu, že to nemusí být jenom klasický rande večer po práci, ale že si dají třeba společný brunch nebo oběd. A to se mi taky moc líbilo a možná to jde i nějak v souladu s tím slow datingem. Jak si to pro sebe můžeme udělat nějak hezčí, kvalitnější, jiný než obvykle a nemusíme jít na tu kvantitu, potkat za týden x lidí a se všemi udělat klasický pracovní pohovor, tak co očekáváš od vztahu ty a co já. Takže to taky, ten slow dating možná může pomoci.
1: Zároveň se často říká, že správný nebo úspěšný život zahrnuje partnerství. Pomohlo by více normalizovat single život, tolik ho nestigmatizovat, aby právě lidi necítili takový ten tlak, hlavně v nějakém vztahu musím být, protože už je mi 32 let a pospíchám.
2: Rozhodně, to je velmi jako důležité téma. Pojďme si říct, že nějakou potřebu blízkosti a intimity v našich životech rozhodně nemusí naplňovat jenom partner, partnerka jako takový, ale je úplně v pořádku si tu potřebu blízkosti cítit i s někým dalším. Kamarádi, kolegové, rodina, známí. To jsou zase, jako pojďme být kreativní v tom, kdo všechno pro nás tu potřebu blízkosti a nějakého kvalitního kontaktu cítí. A ve chvíli, kdy to máme nasyceno různými způsoby, tak se stáváme i odolnějšími vůči tomu, když se nám zrovna s někým z těch všech nebude dařit, právě třeba s těmi nějakými romantickými protějšky.
1: To je super tip. Kde se lidi můžou seznamovat, pokud to online, jak jsme se bavili, moc nejde a zároveň mizí taková ta právě přirozená místa, kde se lidé můžou setkat? Máš nějaké podpultovní tipy?
2: Myslím, že zase doba se mění a je to moc fajn. Trochu jsem asi ovlivněna tím, že žiju, pracuju, pohybuju se v Praze, kde těchto iniciativ zaplať pámu čím dál víc přibývá. Moc se mi třeba v poslední době líbila jedna iniciativa, která tady v Praze vznikla, seznamovací iniciativa, která vlastně stojí na tom, že vezmete svého single kamaráda a jdete ho představit skupině lidí ten večer a vlastně se teda neseznamujete přímo vy jako ten single, ale představuje vás váš kamarád, kamarádka pro ty další lidi. A takže zase je to tak jako kreativní, jo, jak to uděláme, abychom toho našeho kamaráda co nejlépe představili těm dalším lidem. Jiný typ, co mě napadá, je seznamování skrze zážitek. To myslím, že z psychologického hlediska je něco, co velmi dobře funguje, že se vyhneme právě jenom tomu jako verbálnímu pohovoru face to face, kdy mnoho z nás bývá hodně nervózních. A takže ten prožitek může být třeba nějaká společná jako výtvarná činnost a může to být cestování. Zase vzniká taková jako seznamovací iniciativa, která pořádá o víkendech výlety. Vždycky se domluví skupina lidí v nějaké věkové skupině a jdou někam na výlet a zase trošku to sníží ten tlak z toho, teď jsme tady, jdeme se seznámit, protože děláme nějakou zajímavou aktivitu, která nás může propojit.
1: Na závěr by mě asi zajímalo, co bys poradila lidem, kteří se seznámit snaží už dlouho, ale stále bohužel nic.
2: Pokud takoví lidé chtějí zůstat na těch online seznamkách, tak tam mě napadá, že může být fajn si zrevidovat svůj profil. Taková užitečná otázka, kterou třeba si kladu se svými klienty, je, děláte to druhým lidem vlastně jednoduché na svém profilu, aby vás mohli oslovit. Jsou tam nějaké informace, kterých se ty protějšky vaše můžou chytit a napsat na základě nich třeba první zprávu. Klidně můžeme zase využít nějaké naše kamarády a známé a zeptat se jich, hele, koukni mi na profil, přijde ti, že je tady čeho se chytit, když by si mi chtěl napsat jako potenciální kluk, holka. Napadá mě, že moudrý člověk se učí ze zkušeností, takže bych třeba i využila nějakou reflexi těch dosavadních seznamovacích pokusů. To lze dělat na terapii, ale lze to dělat i o samotě. A zkusila si tam trošku možná v tom klidně najít nějaké vzorce, nahlídnout, co se mi to tam děje. Klidně se zamyslet nad tím, jestli se do toho nepromítají třeba i nějaké moje předchozí negativní zkušenosti s muži, se ženami, s někým z rodiny. A pokud bych přišla na něco takového, tak může být klidně fajn začít na tom pracovat i nějak terapeuticky. A rozhodně i ta pauza, o které jsme mluvili, je asi na místě ve chvíli, kdy už by se třeba někdo z posluchačů hodně poznával v tom vyhoření, zrandění. Tak za mě žít chvíli život, který není o seznamování a o vztazích, ale i o nějakých jiných hezkých věcech, může být taky moc fajn. Někdo se dokonce rozhoduje, že třeba další měsíce nebo roky chce investovat mnohem více do koníčku kariéry. Pojďme si říct, že to je taky v pořádku. Vždycky je na nás, jestli si to rozhodnutí dovolíme udělat a jestli si dovolíme ho ustát.
1: To byla Leona Šímová. Děkuju, že jsme téma mohli probrat.
2: Děkuju.
1: A loučím se i já. To byl další díl Nádechu a budu se těšit zase u dalšího dílu.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Ivanka Trump přijela vlastně na ostrov, který rozhodně není zapomenutý možná pro Američany, ale pro velkou část jihovýchodní Evropy je to úplně běžně známý ostrov. Nebo nebude to jeho priorita chránit přírodu, bude prioritou bude vydělávat peníze na tom, že tam bude velký rezort, kam budou jezdit bohatí turisté. Já myslím si, že je to velká časovaná bomba, protože v nějaký moment se taky můžeme probudit a zjistit, že půlku Bosny vlastní Čína, nebo že půlku Severní Makedonie vlastní Čína, a to si myslím, že není dobrá zpráva pro Evropu.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na Rádiu Wave.
2: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte Impact. Albánie nyní na prodej, zní z ulic balkánské země. Protesty se tam rozhořely kvůli plánované výstavbě luxusních rezortů zetě Donalda Trumpa. Opravdu země není na prodej a jde o novodobou podobu kolonialismu? Na to se budu ptát Magdaleny Fajtový, novinářky z Respektu. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Tak Magdo, už přes dva týdny se v Albánii protestuje za doprovodu nafukovacích plameňáků. Co přesně lidi vyhnalo do ulic?
0: Ten počáteční incident nebo impuls byl takový vlastně, já si myslím, že nikdo nečekal, že se to rozhoří do takových rozměrů. Prostě v jeden moment se v jedné části Albánie, která je chráněna na takovém jako kusu země, který se jmenuje Zvěrnec, tak se ze dne na den prostě objevily takové zátarasy a lidé pochopili, že se tam začne stavět. Oni už nějakou dobu věděli, že by se tam mělo stavět, že by se mělo vystavit jako jeden z dalších těch projektů velkých stavebních, kde by se mohlo na tomhle místě objevit fakt tisíce hotelů. A přišly nejdřív environmentální protesty, kdy se lidi prostě snažili ty zábrany nějak překonat a v nějaký moment soukromá ochranka, která tam pracovala, tak v podstatě jako zakročila proti těm lidem dost ostře, byly vidět různý videa, kde třeba tahali člověka přes takovou jako písečnou zemi a tak. A tady tenhle ten jako akt násilí, který v podstatě bylo selhání jednotlivce, asi respektive několika jednotlivců, a zároveň selhání policie, která nijak nezasáhla, tak jako spustilo velkou vlnu protestů, kterou vidíme dneska.
2: Já zároveň vnímám, že ty protesty ještě víc rozhořel rozhovor s Ivankou Trumpovou, ve kterým ona vlastně popisovala, jak s manželem Jaredem Kushnerem ten ostrov Sazan objevili.
3: We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands, we went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated and it stayed with us ever since.
2: Jak to tedy je nebo bylo s tím objevením vlastně, jak říká Ivanka, neobydleného, zapomenutého ostrova?
0: On opravdu není obydlený. Je to proto, že ostrov Sazan byl za doby vlády Envera Hodži v minulém století takovou jako vojenskou základnou v zásadě. Byl minimálně připravován na to, že by jednou mohl být hodně důležitým místem, odkud by albánská, případná albánská třeba marína nebo prostě jiná sekce armády mohla útočit na jiné země. Dokonce tam jsou tunely pro ponorky a takovéhle věci, takže jako není obydlený. Ale rozhodně není zapomenutý, je to největší albánský ostrov, takže spousta lidí ho zná a žije tam spousta chráněných nebo ohrožených druhů. Teď plameňáci jsou spíše na té pevninské části v těch mokřadech, to je ten symbol těch protestů, ale jsou tam různé jiné druhy želvy a tak dále, je tam toho spousta. Takže Ivanka Trump přijela vlastně na ostrov, který rozhodně není zapomenutý možná pro Američany, ale pro velkou část jihovýchodní Evropy je to úplně běžně známý ostrov.
2: Nicméně můžeme říct, že to není úplně poprvé, co na Balkáně řeší velký developerský projekt a možná taky projekty spojený právě s Jaredem Kushnerem, protože něco podobného řešili taky v sousedním Srbsku. Proč láká Balkán?
0: Myslím si, že Balkán je lákavý, protože demokracie tamní, ty státy, které tam jsou, jsou ve spoustě ohledech nedokonalé a tím pádem, protože ty země, o kterých se bavíme, nejsou v Evropské unii, byť Albánie by tam ráda byla co nejdříve a myslím, že by Evropa měla být taky ráda a měla mít Albánii co nejdříve v sobě, ale je vlastně snaží tam dělat projekty, které třeba nesplní určité parametry. A na příkladu Albánie vidíme velmi dobře, že v momentě, kdy velký investor projeví zájem o to postavit obrovské luxusní rezorty třeba ve chráněných oblastech, tak vláda dokáže velmi rychle napsat zákony nebo upravit zákony tak, aby to bylo možné, byť to třeba dříve nešlo. To se stalo v Albánii, což je právě jedním z těch hlavních důvodů, proč lidé ten sport testují, protože mají pocit, že vláda Edyho Ramy v zásadě prodává jejich zemi a jejich přírodu někomu, kdo ji asi chránit nebude úplně, nebo nebude to jeho priorita chránit přírodu. Prioritou bude vydělávat peníze na tom, že tam bude velký rezort, kam budou jezdit bohatí turisté.
2: Ty jsi už nastínila albánského premiéra Edyho Ramu, tak ten na adresu vlastně protestu říká dost sebevědomně, řekněme, že zkrátka podpoří tamní turismus, že to je velmi důležitý projekt, ze kterého se nestáhne, dokud on bude v úřadu. A říká také, což mě zaujalo, že zemi může pomoci při vstupu do Evropské unie. Tak není to opravdu vlastně výjimečná příležitost pro Albánce, pro tamní ekonomiku, pro to, aby se jim žilo lépe?
0: Určitě jako jakékoliv peníze jsou vždycky pro stát dobré, ale nejlepší peníze jsou ty, které ten stát jako může vydělávat a může nad nimi mít kontrolu. Takže investice velkých firm nebo velkých států, což se taky děje v Albánii, protože není to jenom Jared Kushner, ale jsou to i třeba Spojené arabské emiráty a další blízkovýchodní země, které jsou a už vlastně pracují na velkých projektech infrastrukturních nebo právě různých jako turistických a tak dále v té zemi, tak na nich budou vydělávat primárně oni. Takže jako pro stát je samozřejmě důležité, když vznikají dobré velké projekty, ale musí být navrženy a napsány tak, aby tu zemi nelikvidovali a aby z toho ta země nějaké peníze měla. A teď myslím zemi jako celek a nejenom zemi jako několik pár lidí, kteří budou mít už vlastně ten vstupní kapitál na to, aby se na tom nějak podíleli, nebo politici, kteří o tom rozhodovali. A co se týče té možnosti nebo toho, jak by mohla větší nebo více investic pomoci Albánii při vstupu do Evropské unie, tak si myslím, že právě naopak, pokud budou pokračovat v tom projektu tak, jak je teď napsaný, to znamená bez nějakých větších ohledů na přírodní, na ochranu přírody, tak budou přímo odporovat evropským zákonům, což Evropa i Evropská komise už právě řekly směrem k Albánii, že by se měla držet právě evropských zákonů na ochranu přírody, což teď právě v tuhle chvíli nedělá. Ale samozřejmě, čím ta země bude bohatší, tak tím obecně snaží pro ní bude nalákat zpátky svoje ztracené obyvatele, kteří budou pracovat a budou vydělávat na daních té zemi víc a víc peněz, ale jako to by se dalo dělat i eticky, to není potřeba zvát si, když už teda odstoupíme od Kushnera, tak země jako je Čína, která absolutně nedbá, když nemusí, tak nedbá zákonu a tím pádem v podstatě může, a vidíme to v jiných zemích na Balkáně, tu přírodu naprosto likvidovat bez ohledu na to, že jako, že to odporuje nějakým zákonům.
2: Ještě mě zaujalo taky to, že vlastně na tom projektu se shoduje opozice i koalice albánská, nebo vládní strany, řekněme. A to je asi v Albánii dost raritní. Jaký vlastně další argumenty zaznívají pro a možná proč za tebe nefungují, protože ty už si nastínila, že ano, může to přinést práci. Ale co je vlastně ten problém toho projektu? Je to třeba nějaká i chybějící dokumentace? Proč vlastně to vypadá, řekněme, tak nedokonale a tak, že to nepomůže Albánii?
0: Tady tenhle konkrétní projekt nebo ty projekty Jareda Kushnera v zásadě jsou teď jako teprve v přípravě, takže ono se o nich moc neví, ale myslím si, že největší problém je právě to, že kvůli tomu, aby vůbec mohly vzniknout, se měnily zákony albánské. To znamená, a měnily se tak, že v tuto chvíli nejsou v souladu s tím, co požaduje Evropská unie, aby Albánie splňovala při vstupu do Evropské unie. Tak to je obrovský problém. Další problém je, jak vlastně to ukazuje, jako, jak snadné vlastně v zásadě je něco v Albánii změnit, pokud máš moc a pokud jsi premiér, tak si víceméně můžeš dělat, co chceš, což se těm lidem logicky nelíbí, protože si volí svoje zástupce, aby tu práci dělali v nějakých mantinelech a v nějakých jako právních mantinelech a ne, aby si právo překrucovali tak, jak potřebují. Ukazuje to, do jaké míry je ta země zkorumpovaná, což je obrovský problém a všichni na to poukazují, že to je jako jeden z největších problémů a největších překážek možnosti vstupu do Evropské unie. A ty jsi zmínila práci, Samozřejmě, pokud se bude stavět více a více na balkánském albánském pobřeží hotelů a rezortů, tak jasně, že to bude znamenat práci pro spoustu lidí, ale to přerozdělování toho bohatství v té zemi nefunguje tak, jak třeba jinde ve světě, takže bude se koncentrovat bohatství v zásadě u několika lidí, kteří budou mít ty velké rezorty. Zaměstná to pár lidí, kteří nebudou bůh ví jak placení, co si budeme nalávat, a zbytek státu, protože ten jako sociální systém není tak funkční jako třeba na severu Evropy, tak v zásadě se nic moc zásadně nezmění, kromě toho, že porostou ceny, protože tam bude jezdit více a více turistů. A důležitá věc, kterou zmiňoval třeba jeden z lidí, s kterýma jsem o tom mluvila, Čech, který tam žije v Albánii, pan Vacke, tak říkal, že lidé se bojí i toho, že nebudou vlastně moc vůbec jezdit k moři, protože to moře už nebude jejich, už tam budou soukromé pláže, už to tam bude jako nějakým způsobem zabrané a drahé, takže už vlastně nebudou moc jezdit ke svému vlastnímu moři. Tak to je další věc.
2: Já jsem ještě četla, že vlastně ty protesty, které tady trvají, teď je to 15. den, začaly vlastně úplně na začátku června, takže jsou specifický tím, že jsou řekněme třeba prorodinný, že se tam snaží vytvořit nějakou atmosféru. Samozřejmě se dějou taky nějaký excesy, které jsou asi násilnější, ale že zkrátka mají třeba jinou podobu než protesty, které byly v minulosti. V té souvislosti mě zajímá, jak zásadní roli vlastně hraje v těchto protestech generace Z.
0: Myslím si, že velkou, ale zároveň nemám pocit, že by to bylo něco neobvyklého. A nejenom tedy v souvislosti s regionem, ale ani v souvislosti s generací Z, protože si myslím, že mladí lidé obecně jsou často hybateli protestů, mají k tomu tak jako nejlepší dispozice, když někteří z nich třeba ne, ale spousta studentů má, myslím si, docela dost času na to přemýšlet o tom, jak ta země funguje. Mají zázemí, které je vede k tomu, aby přemýšleli kriticky o tom, co se děje v jejich zemi. Mají v uvozovkách jako vlastně nejméně co ztratit, protože spousta z nich třeba nemá práci, není na nich jako závislá rodina. Takže nemají takovou tu obavu z toho, že když někde budou vidět, tak to pro ně bude znamenat vlastně likvidaci pro ně i pro celou rodinu. Takže tím pádem a vlastně vidíme to napříč historií, že mladí lidé, studenti jsou často ti, kteří vlastně se nejméně bojí říkat na rovinu a napřímo, co si myslí, jaký je jejich názor, což je skvělý. A generace Z, která dneska jsou teda dvacátníci a někteří už třicátníci, vítejte, tak právě jsou dneska ta hlavní skupina, která za těmi protesty stojí, jak v Albánii, tak třeba i v tom sousedním Srbsku, které si zmiňovala, tam to bylo vlastně ještě víc, tam to bylo čistě jako začátky protestu byly fakt studentské, až později se k ním přidala širší veřejnost. A v Albánii, kromě těch mladých lidí, tam ale chodí v podstatě jako zástupci jakékoliv generace a jakékoliv sociální třídy, což je taky docela neobvyklé. A všichni se shodují na tom, že musí chránit svou přírodu a zároveň, že se musí konečně zbavit korupce a takových těch jako dlouholetých politických elit, které jsou jak dneska v koalici nebo v tom vedení té země, tak vlastně i v té opozici, kdy i ti opoziční lídři jsou spjati s korupčními kauzami a s velkými problémy.
2: My jsme otevřeli kauzu nebo řekněme projekty, které jsou spojené se jménem Zetě amerického prezidenta Jaredem Kushnerem. Nicméně můžeme se bavit o tom, jestli vlastně on je výjimkou nebo zkrátka se ten region v posledních letech stává opravdu nějakou laboratoří, takovým pokusným králíkem v těch velkých zahraničních investicích. A nutno říct, že ty jsi rok žila v Sarajevu, tak možná jak moc je to diskutované téma celého Balkánu?
0: Obrovsky, protože to jsou, jako podle mě je to jedno z hlavních témat, které by se mělo v souvislosti s Balkánem řešit, ať už přímo tam, nebo i mimo něj. Byť místní lidé mají často spíše jako potřebu, nebo místní politici zejména, teda potřebu sklouzávat nějakým jako nacionalismům a soupeření mezi jako různými frakcemi, tak já si myslím, že by se měli spíše zajímat lidé hlavně o to, že jejich zemi vykupuje, a pokud teda ne Jared Kushner nebo některé blízkovýchodní země, tak především Čína, která je obrovsky aktivní v Bosně, v Srbsku, v Albánii, v Řecku. A tam už se můžeme bavit o tom, že to je opravdu, tam už vlastně ty státy kolikrát ani nemají úplně možnost jako vstupovat do těch oblastí, které jsou nějakým způsobem zastavené nebo zabrané těmi čínskými firmami, třeba v Řecku, v ostrově Pireus, v podstatě který vlastní čínská firma, tak nebo čínské konsorcium, tak tam už v zásadě ani nemůže jít policie, protože ta čínská firma tam má svůj vlastní prostor, kde vlastně i ta jako práce policie, kterou by běžně dělali veřejné složky, tak už tam mají vlastně na to svoje zaměstnance, svoji agenturu, což je prostě skandální věc. A to je ostrov, který je jeden z klíčových ostrovů v rámci jako celé Evropy, obrovský přístav, pardon. A takže jako na Balkáně obecně vidíme velký vstup, velké vstupování velkých aktérů a především Číny, která, jak jsem říkala, se přizpůsobí těm standardům té země. Takže v momentě, kdyby třeba chtěla investovat ve Slovensku, kde platí nějakým způsobem pravidla země, která je v Evropské unii, musí dodržovat evropské zákony, tak tam se Čína přizpůsobí těm pravidlům a standardům té země. Ale v Bosně, kde už víceméně za prvé jsou tam ty standardy ochrany přírody výrazně jako slabší a za druhé je tam poměrně jednoduché nechat se skorumpovat. Ti politici jsou k tomu dost naklonění. Tak Čína prostě zkrátka přijde a ví, že musí někomu dát třeba lepší nabídku, více peněz, domluvit se s ním klidně i bokem, že prostě tady dostanete více peněz, když nám dáte tady tenhle ten projekt. A tady vůbec nepřeháním, to je zdokumentováno mnohokrát. Takže to je obrovský problém, se kterým se potýká celý region a o kterém se hrozně málo mluví a myslím si, že je to velká časovaná bomba, protože v nějaký moment se taky můžeme probudit a zjistit, že půlku Bosny vlastní Čína nebo že půlku Severní Makedonie vlastní Čína a to si myslím, že není dobrá zpráva pro Evropu.
2: Nicméně dá se říct, možná, kde je ta hranice, kde jsou dobré investice, a protože si častokrát zmínila Čínu, tedy nějaký neúplně demokratický stát, řekněme, tak vlastně, jestli se dá nakreslit někde čára, kde ty investice jsou v pořádku a kde zkrátka už je potřeba dávat pozor. Je to podle toho vlastně, jaké jsou tam režimy, nebo je to možná podle toho, že zkrátka by se měly dodržovat nějaký ty principy Evropské unie, jak se na to díváš?
0: No, v prvé řadě by z toho měli asi těžit lidé té země, kteří v ní žijí a což se často neděje. Často se děje to, že z toho těží ty soukromé firmy, anebo potom místní politici, kteří s tou firmou mají nějakou vazbu, anebo místní boháči, kteří no, majitelé velkých firm, kteří s nimi nějakým způsobem spolupracují, ale málo kdy se to bohatství vlastně přerozděluje úplně do celé společnosti, tak aby z toho mohli těžit lidé v rámci sociálního zdravotního systému a tak dále. A tak to je podle mě první podmínka, protože já v zásadě myslím si, že by bylo dost nefér říct, že čínské investice jsou automaticky špatně. Myslím si, že spousta evropských zemí a teď se bavíme o zemích v Evropské unii, má na svém území čínské firmy, které tam investují poměrně dost peněz. A může to být velkým benefitem pro tu společnost, pokud ty firmy zaměstnávají místní lidi, pokud odvádí daně samozřejmě tak, jak mají, pokud neničí přírodu, tak proč ne, může si investovat, kdo chce, tak aby to splňovalo zákony a nějaká pravidla. A samozřejmě ta ochrana přírody je strašně důležitá, protože vidíme na mnoha příkladech, když se podíváme do Srbska, kdy čínské firmy třeba znečišťují ovzduší nebo místní vody nebo půdu a stát má hodně málo vůle a moci tomu nějak zabraňovat. To též v Bosně, kde se staví mnoho malých čínských vodních elektráren, které likvidují v zásadě jako vodní toky, takže spousta druhů, které tam žijí, tak nemá možnost se třeba rozmnožovat a buď to hynou, anebo se přesouvají někam jinam. Nebo zasahují tak necitlivě do krajiny, že dokážou třeba destabilizovat velké kusy jako hor a různých masívů, což je samozřejmě obrovským nebezpečím pro okolní obyvatele i okolní přírodu. Takže takových příkladů je spousta. Pokud se tohle neděje, tak si myslím, že investice může být úplně v pohodě. Pokud stát má možnost vymáhat, aby ty firmy dodržovaly pravidla, tak proč ne?
2: Ty jsi říkala, že ta distribuce neprobíhá úplně, řekněme, rovnoměrně mezi všechny vrstvy obyvatelstva. Zajímá mě to i v kontextu turismu, protože samozřejmě s nějakým přílivem zahraničních investic souvisí rozvoj turismu. Celý region nebo celý Balkán zažívá velký turistický boom. Řeší se tam nějak víc, nebo vede se tam ta debata o těch temných stránkách turismu? Možná i na základě toho té tvé zkušenosti, kdy jsi žila v Sarajevu. Jestli se to řeší a jestli vlastně nějaké třeba problémy už spojené s turismem ty země pociťují?
0: Myslím si, že Bosna zatím takový příliv má. Samozřejmě v některých místech je spousta turistů, třeba v Mostaru nebo v nějakých menších městech v Sarajevu samozřejmě. Ale určitě se můžeme podívat třeba do Černé Hory nebo do Chorvatska, kde jako už vidíme mnoho let, jaké důsledky má ten obrovský turismus a to, jak se proměnil za poslední roky, protože před 20-30 lety turismus do Chorvatska vypadal úplně jinak než dneska. Dneska v zásadě přijedeš třeba do Dubrovníku, aniž by si musela potkat s majitelem nějakého bytu, kde se chceš ubytovat, tak si vyzvedneš klíče. Všichni známe asi, jak fungují právě různý tyhle ty služby jako Airbnb nebo Booking a tak dál. Absolutně od osobněně přijedeš, vykoupeš se v moři, navštívíš pár památek, zaplníš centrum, kde už v zásadě nebydlí nikdo, kromě prostě pár odvážných místních a zbytek jsou prostě turisté a cizinci. Takže vidíme jako takový ty docela klasický příklady toho, jak dopadá masový turismus na život lidí, nejenom ve městech, ale vlastně v zásadě třeba v případě Chorvatska v celé zemi, protože Chorvatsko má obrovskou část svého území u moře a já jsem shodou okolností nedávno dělala rozhovor s polskou balkanoložkou a spisovatelkou Alexandrou Vojtašek, která napsala super knížku Fjaka a v té knížce se věnuje tomu, jak Chorvatsko vypadá mimo tu turistickou sezónu. A mimo jiné mi právě říkala, že obrovským problémem je, že když je turismus takhle dominantní část toho jako průmyslu státního, tak se všecko přizpůsobuje tomu turismu. Takže třeba dobrý příklad je, že zatímco v Chorvatsku jsou výborné silnice, protože turisté přijíždějí často autem, tak tam není úplně dobrá železniční doprava, protože málo kdo přijede vlakem. A místní by přitom třeba ocenili, aby se mohli dostávat do práce třeba vlakem, ale nemůžou, protože železnice tam prostě není tak rozvinutá, tak se do ní neinvestuje jako do jiných různých sektorů. A pak přijde covid a ta země se vypne, protože najednou vlastně nemůžeš cestovat. Lidé prostě nemají ty zisky, které by měly mít nebo na které jsou zvyklí a ukazuje se, že jako není dobrý mít takhle velký kus té ekonomiky založený na jednom konkrétním sektoru. A myslím si, že Albánie tohle přesně hrozí, protože se investuje tak strašně masově do turismu a ne do takového toho turismu, co třeba známe z dětství, kdy jsem jezdil do Chorvatska s paštěkama, někam pod stan a tak. Ale do toho opravdu luxusního turismu. Takže přijede pár turistů, kteří budou zavření v rezortech, utratí peníze v těch rezortech, v těch obchodech, které tam budou. V podstatě nevytáhnou paty z nich, takže nepůjdou do místních lokálních kaváren nebo do místních lokálních restaurací, ale zůstanou zavření v těch rezortech, v těch hotelích. Takže ta země z toho nebude mít vlastně v zásadě nic. A opět z toho budou profitovat hlavně ti, kteří do toho nacpali ty peníze, ti investoři. Pak se taky samozřejmě může stát, že přijde nějaká nová pandemie nebo nějaká jiná jako věc, která vypne turismus a Albánie bude absolutně bez prostředků a to je prostě velký problém, že není bohatá, je to jedna z nejchudších zemí v Evropě.
2: Takže to, že albánský premiér Edi Rama říká, že zkrátka je to důležitý investovat do turismu, nevidíš to jako úplně holistický přístup, který by zkrátka myslela na tohle všechno, je to část jenom segmentu.
0: Já si myslím, že jako není... Zase, když jak jsme se bavili o tom, proč je potřeba dbát na nějaká pravidla a ohledy těch místních lidí. Pokud by se do turismu investovalo rozumně, tak aby z toho skutečně těžili místní a lidé, kteří tam žijí v té zemi a kteří tam odvádějí daně, tak v zásadě není problém. Může se klidně investovat do udržitelného turismu, do turismu, který by zahrnoval třeba hory nebo nějaké přírodní památky, tak aby v zásadě to tu přírodu neničilo a myslím si, že spousta lidí by se ráda jela podívat do Albánie i jako do hor, protože tam je opravdu krásná příroda. Ta příroda je jako divoká doposud a jedna z nejhezčích v Evropě. Ale otázka je, jak dlouho to vydrží, pokud se bude hlavně vláda Albánie soustředit na takový ten luxusní turismus, který tohle to absolutně nereflektuje. Vem si jako, že můžeš přijet do Albánie, dneska do nějakého hotelu, zavřít se tam, trávit veškerý svůj čas na pláži a v momentě, kdyby ti někdo řekl, že jsi v Egyptě, tak nevidíš moc rozdíl, jako kromě toho, že se teda v Albánii mluví albánsky. Což je, jako já tohle nechci vůbec soudit, každý ať si jako tráví svou dovolenou, jak potřebuje, ale je potřeba se dívat na to, že z tohohle opravdu ti místní nic nemají a to není úplně zodpovědné.
2: A je třeba říct, že ty plánované projekty na Sazanu jsou opravdu nějaký pětihvězdičkový hotel. To nejsou asi úplně kempy ekologický. Když se vrátím ještě právě krátce k tomu, jak o Albánii mluvila Ivanka Trump, tak řada lidí vlastně v tom videu, v tom rozhovoru nějakým způsobem slyšela jazyk takový koloniální nebo nějaký koloniální éry. Tak je to z tebe přehnaná interpretace nebo je možné v dnešní době o vlastně podobném typu asi ekonomického kolonialismu mluvit?
0: Já nejsem vůbec teda expert na kolonialismus a nikdy jsem se s tím úplně nezabývala, ani když jsem ještě studovala na univerzitě, tak to nebylo úplně téma, které bych nějak akcentovala ve své práci, takže já se hrozně bojím jako říct, jestli tohle je nebo není kolonialismus, ale když se podíváme na nějaké ty znaky, tak Jako možná je to nějaká nová, řekněme, nová varianta toho koloniálního myšlení jednoznačně, protože v momentě, kdy někdo přijede se spousty penězi do nějakého státu, v zásadě si tam jako koupí obrovský pozemek, který by v ideálním případě asi měl být jako přístupný místním lidem, ale nebude, protože prostě bude patřit jedné firmě, která si tam v zásadě bude moct na papíře samozřejmě ne, ale v praxi dělat, co uzná za vhodné, tak v něčem je to určitě koloniální myšlení, protože jako zabrat nějaké území, byť jako legální cestou, ale řekněme za podmínek, které nejsou úplně legitimní, kdybychom se podívali, jak to vlastně vůbec, jak do toho došlo, kdy stát změnil zákony tak, aby to vůbec bylo možné, tak jako je to rozhodně něco, co není úplně, jako není to legitimní přístup k tomu, jak investovat do nějaké země, a už se vůči tomu i ozývá právě Evropská unie a tak dále, takže i mezinárodní organizace, které to zkoumají, tak k tomu mají výhrady. Ale jako minimálně třeba, pokud se bavíme o Kushnerovi a jeho firmě, tak pořád se nebavíme o takovém jako rozsahu. Takže můžeme to brát jako exces, byť to asi nezůstane u toho, ale můžeme to brát jako exces. Ale když se podívám, jak už jsem zmiňovala, třeba ten přístav Pireus v Řecku, anebo právě různé projekty těch čínských firm v Bosně nebo v Srbsku, tak tam už se opravdu bavíme o tom, že ty firmy, které tam vlastní nějaký kus země a mají tam svůj podnik a svou firmu, tak už tou zemí, nebo nad tím kusem země v zásadě jako i vykonávají nějakou ozbroje, nebo nějakou jako výkonnou moc, protože tam mají vlastní ozbrojené v uvozovkách složky a místní ani jako orgány tam vlastně nemají v zásadě možnost vstoupit, pokud se opravdu nezačnou nějak jako aktivně u nějakých velkých, já nevím, nezačnou snažit u nějakých jako úřadů typu státní zástupce nebo soudy, což je jako skandální, takže myslím si, že tady už se můžeme bavit o něčem, co už má i v zásadě rysy kolonialismu, byť úplně nějak jako jiným způsobem, než jak ho známe třeba z 19. století nebo z konce, nebo z 18. století. A určitě je to něco, na co bychom se měli soustředit a na co bychom se měli dávat pozor, aby se dodržovaly zákony, aby se dodržovala pravidla tak, jak vlastně mají, protože bez toho zkrátka přicházíme, celá Evropa, přicházíme o vlastní nejenom přírodní bohatství, ale i v strategické území, protože ostrov Sazan mimo jiné leží uprostřed Jaderského moře a leží v té úplně nejužší části Jaderského moře. A my konkrétně teď v posledních měsících jsme velmi dobře mohli vidět, jak obrovskou jako bezpečnostní hrozbou je zabrat nějakou úžinu. Jak to může dopadnout na vlastně celý svět, když zablokuješ jednu nějakou úžinu. Samozřejmě Jaderské moře se nedá úplně srovnávat s Blízkým východem, s Hormuzem nebo se Suezským průplavem, ale v zásadě jako je to důležitá vodní cesta pro Evropu, takže je to jako určitě hrozba a měli bychom si dávat pozor na to, aby tady ten ostrov nebyl novou takovou jako zámořskou oblastí Spojených států.
2: Já vlastně ještě, když jsem četla různé komentáře na sociálních sítích, tak tam poukazovali hodně na ten narrativ, který kolem, nebo ten jazyk, který vlastně třeba používá Ivanka Trump, ale nejenom Ivanka Trump, kdy vlastně od představitelů vlády slyšíme to, že je třeba rozvinout to místo, nebo právě od těch různých firm, nebo naplnit jeho potenciál. Tak možná, jestli v tom neslyšíš trochu představu, že právě ti bohatí investoři nebo ty elity vědí líp než místní, co je pro zemi dobré, jestli vlastně v tom to nezaznívá.
0: Asi by se to taky tak dalo interpretovat, ale já bych se teda hrozně nerada jako odváděla pozornost od těch místních politiků, kteří jsou za tohle naprosto jako napřímo zodpovědní, že tady jde skutečně o to, co oni dovolí. Takže jako jasně, to, co říká nebo jak přemýšlí Ivanka Trump, je jedna věc a myslím si, že nejenom v otázce ostrova Sazan, ale i v jiných otázkách, jiných směrech se můžeme bavit o tom, že jako názory celé rodiny Donalda, celé rodiny Trumpových vlastně jsou ve spoustě věcech dost jako jaksi koloniálního jako ražení nebo mají různé rysy, které jsme měli zanechat, myslím si, před 102 lety v historii a už se k ním nevracet. Nemusíme o tom vlastně do toho úplně dostávat, ale to je jako jedna věc. Ale druhá věc je, že aby tyhle ty lidi měli vlastně přístup na ty dané, do těch daných zemí, tak jim to někdo musí nejdřív povolit. Takže my můžeme kritizovat to, co říká Ivanka Trump, naprosto to podporuju, ale hlavně nesmíme zapomínat na to, že nebýt politiku na Balkáně, kteří to dovolí a kteří jdou jako na ruku tady těmhle lidem, tak se to neděje. Takže jako jasně jedna věc je nějaká obava z kolonialismu, ale myslím si, že hlavně bychom se měli zaměřit na to, co dokáže dělat korupce a co dokáže dělat určitá, co dokážou dělat určité autoritářské tendence některých politiků v našem jako těsném sousedství. A na to myslím, že bychom se měli soustředit zejména. A ty protesty, které vidíme nejenom v Albánii, ale které jsme viděli i v Srbsku, tak si myslím, že jsou docela jasným signálem toho, že místní lidi už to mají taky jako pokrk a už nechtějí, aby se takhle dál jejich země vyvíjela. Což si myslím, že je dobrá zpráva.
2: Rozvedu ještě tuhle tvoji úvahu a přečtu krátký úryvek, který napsala albánská filozofka a autorka Lea Epi právě k těm protestům. Tak cituji, že kdyby dorazila na albánské pobřeží obyčejná migrantka, její příběh by pravděpodobně skončil v jednom z detenčních center pro migranty, která albánská vláda nedávno vybudovala ve spolupráci s Itálií. Což mě dostává k nějakým problémům vlastně Albánie, jakým současným problémům, tak dá se říct, že ty současné protesty poukazují na nějaký mnohem hlubší problémy vlastně Albánie.
0: Myslím si, že ta korupce a ta jako dlouho neměná politická reprezentace prostě bublali pod povrchem, tady ta frustrace z toho bublala pod povrchem opravdu strašně dlouho a vybuchla tady teď v souvislosti s těmi, s tou masivní výstavbou. Albánie se stává skutečně takovým staveništěm Evropy a spoustě lidem se to prostě logicky nelíbí, nejenom protože přicházejí o spoustu přístup k moři, o svou přírodu, ale i protože v Albánii v 90. letech přišla jako hodně divoká privatizace. To, co jsme měli my v Československu a v Česku, to se s tím vůbec nedá měřit. Jako to je úplně jiná. Bavíme se úplně o jiném způsobu, jak řešit takovouhle věc, protože v Albánii do dneška nejsou vyřízené některé jako majetkové spory. Některé třeba parcely se překrývají v tom katastrálním úřadu, nebo se děje to, že albánská vláda mohla někomu v zásadě jako přenechat kus půdy, aby tam vystavili, co potřebují, tak třeba jako něčí parcelu přehodí někam jinam, aby se to dalo udělat, protože samozřejmě, aby to bylo možné, tak s tím musí souhlasit i vlastníci té půdy. Což jsou jako absolutně skandální věci. Tohle se děje a ta země jako chudne více a více ve smyslu bohatí se stávají bohatšími, ale chudí se stávají chudšími. Velká část populace Albánie se stěhuje do zahraničí, aby tam vydělávala peníze, protože ve své vlastní zemi práci prostě nemá a když, tak je velmi špatně zaplacená. Takže Albánie má obrovskou diasporu. A tohle jsou věci, které prostě dlouhodobě ty lidi frustrují. A dneska, kromě toho, co jsem zmínila, tak ještě vidí, že je vlastně docela snadné tu zemi v uvozovkách prodat komukoliv, kdo za to je ochoten dát dost peněz. Takže tohle jsou dlouhodobý problémy, které tu zemi trápí a tíží. A zase nebavíme se jenom Albánie, to vidíme jako v zásadě všude, ale já jako bych ráda zmínila, že Edi Rama, kromě toho, že jsem o něm teď mluvila vlastně strašně negativně, tak nelze mu upřít, že tu zemi skutečně dotáhl strašně blízko evropské integraci a je dost možné, že jestli ji tam někdo dostane, tak to bude právě on. Má dobré vazby na evropské politiky, má dobré vazby na evropské firmy, na americké politiky, jak je vidět a tak. A je hrozně schopný politik, takže on jako opravdu ví, jak na to, aby tu zemi tam dostal co nejdříve. Takže jako já vlastně nevím, jak to celé dopadne, protože lidé v Albánii opravdu chtějí vstoupit do Unie, to je jako 90% možná i větší podpora vstupu do Unie. Edi Rama je symbolem toho vstupu a zároveň je ale symbolem i toho, co je všechno s tou zemí špatně. A je otázka, jak dlouho ty protesty vlastně vydrží nějak politicky nevyhranění, protože pokud teda chcete alternativu, tak by bylo super, kdyby přišel někdo a pojmenoval jasně jako jaká by ta alternativa měla být. A to se zatím neukazuje. Takže to je trošku jako, nebo velká vlastně, velký limit těch protestů. Uvidíme, kam se to posune celé.
2: Ještě když se podíváme globálně, celosvětově, tak možná i na základě toho, jaké příklady z ostatních zemí známe, Tak jaký dopad podle tebe můžou mít právě na třeba chudší nebo rozvíjející se země, řekněme, netransparentní developerské projekty?
0: Myslím si, že se nemusíme vlastně koukat jenom do Evropy, můžeme se podívat i do Afriky, kde, právě že jsem posedla Čínou, tak nejsem, ale kde jako Čína opravdu investuje jako masově. A vliv tam má často podobně špatný, bohužel, jako jsem zmiňovala třeba v případě té Bosny. Protože když investuje třeba Evropská unie do nějakých zemí, typu, já nevím, postavíme tady železnici, která povede z přístavu do nějaké velké firmy a budeme od vás poté kupovat i třeba ty věci, co tady v té firmě vyrábíte. Tak, takhle k tomu přistupuje Evropská unie, což je logicky a samozřejmě pro tu zemi daleko přínosnější, protože kromě toho, že investuje do infrastruktury, tak zároveň slíbí, že bude nakupovat od té země to, co ta země dokáže vyprodukovat. Čína takhle nepracuje. Čína často přijde, postaví si všechno v zásadě sama, ano, postaví u toho i tu silnici, kterou můžou využívat lidi, ale postaví si firmu, nebo třeba těžařskou firmu, těží si nějaký nerostrý, jako zásadně potřebuje pro svou obrovskou výrobní mašinérii, ale z toho už ti lidi nic moc nevidí. Oni přijdou, vytěží jim vlastně nerostné bohatství a to si odvezou pryč. Už tam není ani nějaký jako další sektor, kdyby to aspoň ti lidi zpracovávali, to si všechno zpracovávají Číňani sami. A to je jako obrovský problém. Takže jasně, jedna věc je ten dopad na životní prostředí, o kterém se mluví, který jde hodně vidět a který je samozřejmě absolutně jako klíčový. Ale další věc je, že když se investuje tímhletím typem, tak ty země z toho opravdu jako netěží a těží z toho maximálně někdo, kdo zase jako ten projekt někomu dohodil, kdo za to dostane nějakou možná odměnu, když budu teda hodně spekulovat. Takže jako netransparentní a problematické investice dohromady se skorumpovanými politiky vedou k tomu, že prostí obyčejní lidé, kteří žijí v té zemi, z toho nevidí ani jako korunu navíc. Takže tohle je ten obrovský problém vedle těch jako problémů dopadu na životní prostředí a absolutně jako šokující nebo skandální věc je, že Čína opravdu vítězí v tom, jako v těch investicích třeba právě v té Africe. Evropa se hodně snaží jako jít aspoň sahat po ty kotníky, ale je to hrozně těžké, protože už přichází někam, kde už třeba ani nemůže prostě nic moc dělat, protože už jsou tam nějaké dřívější dohody právě s tou Čínou nebo s nějakým jiným podobným aktérem, který stejně takhle postupuje. Takže je to hrozně těžké a zároveň důležitá věc je, že Evropa často podmiňuje svoje projekty nějakou jako demokratizací té společnosti. A ne každý stát o tohle stojí, obzvlášť autoritářský stát o to rozhodně nestojí, protože nechce přijít o tu moc, kterou má. Takže jako je to začarovaný kruh. A myslím si, že ty netransparentní investice jsou jedním z největších problémů, který minimálně na Balkáně a určitě v Africe, jako, o kterém bychom se měli hodně bavit a nějak ho řešit ideálně.
2: Říká Magdalena Fajtová, moc děkuju, že jsi přišla a povídala si s náma.
0: Děkuju, měj se hezky.
2: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o tom, jestli Albánie je nebo není na prodej. A já jsem Adela Šponerová, děkujeme, že nás sledujete a posloucháte a těšit se budu zase za týden.
1: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
0: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem na rádiu Wave.

0: Hezký dobrý večer. Posloucháte Radio Wave, modeláře, zdraví vás Viktor, zdravím Banána zase po týdnu, čau.
1: Ahoj Viktore, já tě moc rád vidím.
0: Já tebe taky, ty jsi takzvaně rajzel za muzikou minulý týden.
1: Jo, já jsem, přesně tak, já jsem byl na takových koncertních výletech, dalo by se říct, a hrozně jsem si to užil, ale teď jsem rád, že jsem tady zpátky ve studiu a můžu tady dneska představit společně s tebou nějakou novou skvělou muziku a začali jsme kapelou, která se jmenuje Reason.
0: A bylo to trošku takové jako decentně, taková decentní metalová epika
1: na
0: začátek.
1: Což je pro mě v pořádku.
0: Ano,
1: také. A já musím říct, že jsem se vlastně na tu novou desku Reason Cycles in Infinite Dream se jmenuje těšil hodně. Ta skladba, kterou jsme slyšeli, se jmenovala Rites of Passage a ta deska je vlastně úplně čerstvě teďko na spadnutí na Sgt. House Records. No a já jsem si k Reason totiž, trošičku jsem si k ním jako hledal cestu, když tady hráli před pár lety z Russian Circles, tak jsem ten jejich set prokecal s někým ve foaje. Ale minulý rok, když jsem pracoval na Brutal Assaultu, tak jsem měl na pódiu a dal jsem si to celý, ten koncert, a bylo to skvělý.
0: Já pamatuju, když jsi se tehdy vrátil, jak jsi o tom nadšeně mluvil.
1: Bylo to fakt skvělý a strašně se mi to líbilo. A zafungovalo tam i to, co u mě vždycky zafunguje, to znamená, že to byli strašně milí lidi, jako úplně jako vlastně takový ty celkem mladí kluci vlastně pořád, kteří mají ty dobrý jakoby kořeny, mají, když to řeknu možná trošku vtipně, mají takovou Russian Circles výchovu, oni jsou vlastně ze stejného města a proto je i Russian Circles často berou na nějaký koncerty, takže oni jsou vlastně hodně nohama na zemi a je s nima sranda, ale zároveň ve chvíli, kdy se dostanou na pódium, tak se z nich stanou totální profíci a všechno je to zahraný a prosto dokonalé a s takovou zároveň jakoby jako zvláštní lehkostí, která je i tady na těch deskách vlastně dost slyšet. Jo? Ono to je samozřejmě postavený na těch doom metalových základech celý, ale není to klasický doom metal, je tam něco navíc, prostě je tam fakt taková jakoby lehkost, taková nějaká oduševnělost, i když je to vlastně dost hrozný slovo v určitým ohledu, ale tady si myslím, že to docela sedí a to, jak oni vlastně pracují s těma jakoby klasickýma doom metalovýma vlivama, se mi hrozně líbí, no. Plus je tam saxofon, není tam ale moc, vlastně není to tam nějaký úplně dominantní prvek, spíš to tam tak jako dokresluje tu atmosféru. Naživo to funguje taky skvěle a ten saxofon a tady na té desce vlastně jako v několika momentech on jako přebere trošičku víc jakoby tu kontrolu nad tou skladbou, ale jinak je tam vlastně v pozici takového jakoby nástroje, který tam opravdu spíš dotváří takové zvuky a spíš takové až jakoby opravdu jako náladotvorné prvky, což mi přijde super. No.
0: Ten saxofon mi jenom volnou asociací teď evokoval, že mi dneska docela zvedla náladu zpráva, že možná vznikne nová deska mých oblíbených FL Duet, to je tam ta saxofonová asociace, respektive Davide Tiso jako sdílel informace, že skládá novou desku FL Duet s tím, že by tam měl být i původní zpěvák, což jakoby je signál dobrým směrem, protože poslední roky, pokud je o tvorbu a o kapely Davida Tisa, tak to bylo takový trošku jako od zdi ke zdi. Jako bylo vidět, že se mu nikde, on se přestěhoval do Ameriky a že se mu jako nějak úplně nedaří navázat na tu jako opravdu mimořádnost toho, co FL Duet hlavně ve svých raných letech dělali. A teď mi to dalo jako dílčí naději, že bychom se tady mohli dočkat z nějaký zajímavý hudby, tak uvidíme.
1: Jo, no, jako já si myslím, že jestli se tomu dojde, tak i já vlastně budu ten, koho to bude zajímat, protože je pravda, že jsem si na tu kapelu nespomněl teda asi tak 10 let možná, ale zároveň si teďko taky dost vybavuju, že vlastně ve své době mě to hodně bavilo a že to byla taková ta kapela, která mě pomohla vlastně jako objevit nějaký jiný typ hudby nebo nějaký jiný způsob jakoby přístupu k hudbě a dělání hudby, což je vždycky jako obrovská devíza.
0: Pro mě album Painter's Pillar je vlastně jako dodnes jedna třeba ze tří jako zásadních, no, pěti určitě zásadních jako metalových nahrávek. No, to. No nic, ty říkáš, že hrát nebudeme, no. Protože ta hudba ještě neexistuje, ale saxofon mě převedl na tuto informaci, kterou jsem chtěl s váma sdílet. Každopádně, co si hrát budeme, jsou Chad Pyle, tihle noise rockoví Američané oznámili, že vydají nové album 4. září opět u labelu Flanzer, který tady, myslím si, že našel jako fakt velkou kapelu v kontextu toho, o jaký hudbě se bavíme.
1: Přijde strašně sympatický, že to vychází zase na Flanzer. To je jako první věc, která mě jako napadla k tomu, ještě než jsem si vůbec pustil nějakou písničku, jak jsem si říkal, že jako, že jsem nad tím přemýšlel, vlastně shodou okolností jako pár dní předtím, když jsem viděl nějaký živák Chad Pyle, za prvý nad tím, jestli vyjde nová deska, jako někdy v dohledné době, a za druhý nad tím, kde vyjde, protože jsem si naprosto jistý, že mají jakoby nabídky od mnohem větších firm, než je Flanzer.
0: Přesně.
1: A přijde mi skvělý, že to vychází asi na Flanzer.
0: Něco podobného, co třeba Goat u Rocket Recordings, jakkoliv to jako není má oblíbená kapela, na rozdíl od Chad Pyle, tak vlastně cením to, že ta jako největší akvizice toho relativně malého labelu pořád zůstává věrná vlastně té značce a těm lidem, kteří jim pomohli se dostat takzvaně na výsluní. No a důležité je samozřejmě i to, že zpátky k Chad Pyle, ještě předtím, než tu desku vydají, tak budou hrát v Praze v neděli 9. srpna v klubu Fuchs 2, tak tam se určitě uvidíme. A teď si pojďme pustit ten nový song od Chad Pyle, který se jmenuje Deep Blue a který právě začíná.

0: Chatpile v Modelářích a taky v neděli 9. srpna live v Praze. Sauna bude 100%. Čekám od toho koncert, který bude podobně extaticky drsný jako tahle ta písnička a vlastně všechny předchozí nahrávky. Chatpile debutovali, pokud se nepletu, někdy před teprve 6-7 lety, něco takového. V roce 2021 jim vyšlo Split Cost Portrayer of Guilt, potom v roce 2022 asi průlomová možná nahrávka God's Country, což bylo tehda pro mnohé tady, co posloucháme rádi tvrdé kytary, album roku, včetně Jeremyho z Tuše Amore, Oslý můstek ve středu, zítra live v Praze, pokud ještě nemáte vstupenku. A každopádně Chatpile jsou pro mě tou kapelou, která do toho noise roku dokáže vlastně dostávat takovou jako zdravou dávku té jako drzé předvádivosti a přitom být prostě real a být napojený na ty věci, které je zlobí. Frontman Ray se tady vlastně na té nové desce, v tom novém songu srovnává přiznaně účty s věcmi, které ho štvou na tomhle světě, a v tomhle konkrétním songu Deep Blue se vlastně jako snaží, řekněme, jako lechtat nějakou jako přetvářku, faleš, která hýbe vlastně životy každého z nás do nějaký míry a záleží na tom, jak moc si to necháme líbit, anebo jak moc to i my sami děláme.
1: No, mě Chatpile taky docela zasáhli tou svojí první deskou a přišlo mi to vlastně občas až tak jakoby nepříjemný, že jsem to vlastně nedokázal poslouchat, ale zároveň to přišlo hrozně dobrý a říkal jsem si, že to je vlastně jakoby ten největší kompliment jakoby v určitým ohledu, že jako se snažíš fakt nahrát jako brutální, nepříjemnou desku a ona fakt funguje přesně tak, jak zamýšlíš, jo. Takže já potom, když vyšla ta druhá deska, tak jsem vlastně skoro až s takovýma lehkýma obavama si ji pouštěl, co to se mnou zase provede, a vlastně trošku podobně to mám i s touhletou novou, ale třeba tenhle ten track konkrétně, jako mi přijde úplně jakoby fantastický v tom, že jakoby ta nálada, která tam je, tak je pořád jakoby hodně tíživá, ale zároveň tam je něco navíc, co tam podle mě předtím jakoby nebylo. Ono tam samozřejmě oproti té první nahrávce si myslím, že nějaký jakoby relativní jakoby ubrání jakoby toho plynu, jakoby co se týče nějaký jako opravdu jako tý echt tvrdosti, tak který se dá možná i u třetí desky jakoby očekávat. Tak tady je, ale zároveň oni tam dokážou jakoby dostat vlastně jiný věci, který já si myslím, že mě to teďko bude možná nutit, jakoby, no první, co mě napadá, že mě to bude nutit možná jakoby víc přemýšlet o tom, jakoby co hrajou, co říkají a jakým způsobem to jakoby najednou jakoby říkají, že ty první dvě hezky byly fakt jako, to byla rána kladivem, to bylo fakt rána kladivem do hlavy, jakoby. Jo, a tady to najednou, jakoby, já nevím samozřejmě, jaký budou ty další písničky, jakoby z té desky, jo, ale tady konkrétně u téhleté skladby vlastně to není úplně jako rána kladivem do hlavy, to je prostě taková fakt jako, taková mantra mi to přišla, jakoby zajímavá. A je to dost repetitivní a chce to vlastně odvahu postavit jako 4-minutový song vlastně na tom, že jako se tam toho zas až tak jako moc neděje, ale zároveň to strašně funguje. Jako,
0: maká to hodinu. Můžeme samozřejmě spekulovat o tom, jak tady tenhle posun ovlivnila jejich loňská deska. Vlastně oni v roce 2024 vydali tu desku Cool World, o které jsi mluvil, a loni potom kolaborativní nahrávku s Haydenem Pedigem, což je texaský kytarista, který vydává USA popu a který rozhodně jede jako víc minimal než Chatpile. A ta deska je skvělá a právě skvělá tím, jak se tam potkali ty dva tvůrčí přístupy a hrozně hezky se doplňují.
1: Jo, jo.
0: A vlastně Chatpile tam trošku zmírnili, ten Hayden se jako zase dostal do řekněme tvrdších poloh než na těch solovkách. Takže je možný, že se třeba tady tohle to jako propsalo do té
1: nové
0: desky.
1: Já myslím, že to mně přijde, že to půjde víc pod kůži Prostě, že to bude fakt víc takový a že to tam prostě zaleze pod tu kůži a bude to tam jakoby pracovat. A to mám rád, no, jako, to je jako pro mě jako vždycky na těch kapelách vlastně strašně zajímavý, když se jako dostanou do tohohle toho stádia a začnou hledat i jiný prostředky, jak někoho třeba zneklidnit tvojí hudbou, než jenom tu jakoby čistou brutalitu a hnus, jakoby na kterým to jakoby stálo na začátku. A, jako... a fungovalo to jako skvěle. Vůbec to teďko nechci jakoby schazovat tím, že by to snad měla být jakoby věc, která by neměla být v pořádku. Jako oni jako věděli, co dělají, už od začátku věděli, jak to chtějí dělat a věděli, čeho chtějí docílit a jakýma prostředkama a to se stalo. Jako,
0: tak ona, ta hudba vlastně pořád má nějakou až hororovou náladu. No, možná v případě toho nového songu to je ovlivněný tím, že jsem ho poslouchal a zároveň koukal na klip, který k tomu udělali a který vlastně pracuje s nějakou jako hororovou estetikou.
1: Jasně,
0: zároveň jako rozhodně to není tak manické jako některé ty nebo většina těch dřívějších songů, ale pořád je to stejně působivé to, jak se tam. Prostě pro mě to jsou jako skličující a zároveň vlastně jako krásné písničky v něčem.
1: Jo, tohle takže, ta věc rozhodně je přesně taková.
0: A ta deska s tím Peregrinem vlastně jako jednoznačně dokázala, že to fakt není kapela jako jednostruná a že si dokážou rozumět i s jinými než jako svižnými tempy. A jsem moc zvědavý na to, jaká bude celá ta deska a samozřejmě ten koncert ještě jednou připomínám 9. srpna Fuchs 2 Praha Chatpile.
1: Jo, mě ještě jako poslední věc k tomu mě přišlo jako vlastně v určitém ohledu strašně zajímavý a strašně mě překvapilo, když jsem viděl jako nějaký první živák někde na videu, já jsem vůbec nečekal, že to bude show. Aha. Vlastně ten koncert. Já jsem fakt čekal, že to bude spíš jako že to bude koncert ve stylu jako Portrayal of Guilt třeba, jako, který fakt jako prostě se jako zapřou do těch nástrojů a jedou prostě, jako, a vlastně tam není moc žádná komunikace, ani jako nonverbální, jako, jo, a je to takový opravdu hrozně jako sevřený a soustředěný, jakoby na tom, strašně otočený dovnitř, jakoby vlastně, do té muziky, jako, ale Chatpile to tak nemají, jako tam prostě to je vlastně jako hodně, jako vlastně expresivní věc, jako, a hodně jako show v uvozovkách, ale protože to spousta lidí bude brát jako to slovo v rámci jakoby kontextu nějakého jako rock and rollového prostředí, že jo?
0: Jo.
1: Ale je to vlastně strašně zábavný na to koukat. Jakoby, no.
0: To vlastně to stejný jako byly Piss Jeans, že jo? No. Kapela, jako, jasně, není to úplně to jako stejný, pokud jde o ty nahrávky, ale vlastně taky jako noise rock, takový jako abrazivní, většinou nepříjemný a ty koncerty byly prostě show, no.
1: A nebo Proto Martyr. I když jako to oproti Chatpile přece jenom jako skoro až jako melodická muzika, bych řekl.
0: To, co je rozhodně melodická muzika, je Stepní běžec, kapela, o které já jsem ještě dneska ráno nevěděl. No. Pak si poslal dnešní playlist a já jsem si pustil celé jejich EPko a teď jsem rád, že o nich vím.
1: No, já jsem o nich nevěděl ještě před pár týdny. Já jsem vlastně Stepního běžce objevil skrz plagátek na jejich koncert, který se konal v Plzni vlastně před pár dny. V podstatě dalo by se říct společně s Guts a Stepmother. A potom vlastně Honza Šamánek ze Špíny tak sdílel vlastně Stepního běžce taky to jejich nový EPčko, protože ho masteroval. Tak jsem si ho poslechl, strašně mě to překvapilo a tak jsem si říkal, že bychom to tady mohli dneska pustit. Ta skladba se jmenuje The Cavalry of Old Wrongs a kapela Stepní běžec.

0: Posloucháte Moduláře na Radio Wave, tohle byl Patrick Wolf a skladba The Beast. Před Patrikem Wolfem jsme slyšeli Step New Běžce a jsem si teďko říkal, že se nám to tak jako vlastně pěkně podařilo propojit i trošičku jako stylově, Viktore, že jsme neudělali ten náš takový klasický obrat o 180 stupňů, kdy najednou tam přijde něco, co nikdo nečeká, abych tady použil to přirovnání, který už tady dneska jednou padlo, že po nějaký jako lehce sice temnější až skoro country vybrnkávač, tak přijde nějaká totální rána kladivem do hlavy, ale...
1: A místo to přišlo čembalo.
0: Přesně tak, ale ten stepní běžec je vlastně pro mě je to fakt jako trošku záhada, tak kapela. Já jako tím, že jsem opravdu se o nich dozvěděl doslova před pár dny, tak jsem ani nestihl udělat nějakou jakoby velkou rešerži. Co můžu říct, je, že to EPčko je vlastně skvělý a že jako ta skladba, kterou jsme slyšeli, je rozhodně reprezentativní, co se týče toho, jak to EPčko zní. Ty ostatní tři písničky jsou v podobném stylu a mně se vlastně strašně líbí, jak se tam pracuje s nějakým jakoby jako vlastně dost dřevní a jednoduchou jakoby muzikou a zároveň to má občas až takovej jako lehonce, řekněme, jak to říct, no, takovej jako mystický nádech, jako mají třeba pro mě třeba Overhand nebo desky jako Eugene Edwards, jako obecně, jako ty jeho solovky.
1: Moje ale... první asociace byla desperáctví nějaký, jakože tam cítím.
0: Jo, no, ale... Stepní běžec vlastně nejde do toho patosu, jako je občas jako Owen Hand nebo Eugene Edwards a to se mi na tom vlastně jako líbí, že to fakt drží jakoby při zemi, jo, že to je prostě, a že to je evidentně jako záměr, no, takže jsem na to hodně zvědavý, jak to třeba bude znít naživo, jestli se někdy dostanu nějakému koncertu, protože to EPčko je fakt super.
1: Já souhlasím. A pak jsme si hráli Patrika Wolfa, to bylo to čembalo. Patrik Wolf je můj oblíbený britský hudebník, písnička, skladatel, člověk, který hraje na hromadu nástrojů, když začínal někdy ještě ve svých teenage letech, tak si doma vyrobil těremin a nějaký jako synťáky a v takový ten jako pozovka trošku kutilský aspekty instrumentace tam zůstal. Zároveň tam rozhodně zůstala nějaká infuze tím britským folkem a i tím neofolkem ze směru prostě jako Coil Current 93 a tak. My se za chvilku pustíme ještě jednu skladbu, která se jmenuje The Laughing Dove od Patrika Wolfa, která je taky nová. On toho vlastně v poslední době vydává docela dost, respektive on byl jako vždycky docela plodný muzikant, ale loni vydal hned několik EPček a potom i řadovku Crying the Neck. Ty dva songy, které si tady hrajeme, jsou úplně nové. Jsou to songy, které vlastně on říká, že jsou nějaký jako přemostění mezi tou minulou a nadcházející deskou. A zároveň to jsou songy, které budou v dokumentu Wolf, který o něm vzniká a který by měl být vlastně už docela brzo uvedený, myslím, na festivalu v Sheffieldu jako výkonná producentka a zároveň vypravečka, tam figuruje Tilda Swinton, což si myslím, že bude lákadlo i pro leckoho, kdo třeba Patrika Wolfa nezná, byť myslím, že průsečík fans Tilda Swinton a tady tohodle muže, který své bardství teď podtrhl ještě jako nádherným knírem, jako tam nějaký průsečíky budou. Každopádně Patrik Wolf je ten jako muzikant, který pracuje s nějakou mírou, řekněme, jako estetství, zároveň jako velmi upřímný, jako neskovává se vlastně za nic. Jeho nový videoklip právě k té skladbě The Beast režíroval Joseph Wilson, což je britský filmař, který právě hrozně dobře dokáže jako akcentovat nějaké queer aspekty v té vizuální reprezentaci a zároveň ty filmy, které jako dokáží být takové jako expresivní a barevné, udržuje v nějaký míře civilnosti. A to je přesně to, co se vlastně hodí i k té hudbě Patrika Wolfa, konkrétně k té skladbě. Ten klip je vlastně jako neokázalý, trošku jako obyčejný vlastně v něčem, ale výborný, no.
0: Super, tak si pojďme pustit tu druhou skladbu.
1: Která se jmenuje The Laughing Dove, vy posloucháte stále Modeláře na Radio Wave.

0: Tak vy stále posloucháte Modeláře na rádiu Wave, to byl druhý song Patrika Wolfa, dva aktuální singly tohohle britského hudebníka, zároveň lákadlo na dokumentární film, který o něm vzniká. Jsem vlastně zvědavý, o čem jako může být film o Patriku Wolfovi, ne, že bych neměl pocit, že za sebou nemá zajímavý život. On kromě jiného vlastně otevřeně mluvil o tom, jak měl někdy před rokem 2020 jako problémy s návykovýma látkama, od té doby už je sober a je to něco, o čem jako otevřeně mluví, což konec konců bude oslý můstek i k Emiru Trump, který si budeme hrát za chvilku, ale ať už bude film jakýkoliv, tak v hudbě tohodle britského estéta je jako pořád k čemu se vracet.
1: Je to přijde strašně smířlivá muzika, mě jako v dobrém slova smyslu, mě tam vlastně dost překvapilo jakoby to napojení na ty Karen 93, protože to zase jakoby vnímám vlastně jako muziku, která je jako přesto, že to je vlastně taky jako hodně ovlivněný jakoby folkem a nějakou jakoby tradiční jakoby lidovou hudbou, tak mně to přijde vlastně jako Karen 93 a miluju je, jakoby přijdou fakt heavy, jo. Jakoby v těch emocích, jakoby, jo. A tady to mi vlastně vůbec nepřišlo heavy, jako v těch emocích, jo. Jako tou formou vlastně.
0: Ona ta jeho tvorba, jo, jakoby je taková jako věc, kterou je zase zajímavý sledovat, jak se vyvíjí, vlastně trošku by v něčem připomíná Douglase Dera, který ale šel jako víc do elektroniky na poslední desce, ale ta smířlivost tam jako rozhodně vlastně jako ta Laughing Dead většinou jako dojemná.
1: Ano, no, nějaká taková dojemnost možná, no. To je jako, jo, což jako u těch Karen jako rozhodně nemám. To bych tam rozhodně nepoužil, tohle to slovo.
0: A přitom v písničkách mají ptáčky, co tam cvrlikají v pozadí a...
1: Do jo, ale no, většinou no, taky no, tak s tom, jak jim potom čarodějnice ukousne hlavu.
0: Je to tak. No a když jsem mluvil o Emiru Drandl, tak to si budeme hrát za chvilku, protože i tahle hudebnice oznámila, že bude mít novou desku, která je taky v září, stejně jako ty Chatpile. Ta deska se jmenuje These Killing Times. My si z ní pustíme skladbu Powerless a vlastně já jsem v první řadě byl překvapený, že už to je 5 let, co vyšla Engine of Hell, předchozí deska Emiru Drandl, album, které vlastně bylo v něčem až nepřístupné. Tehdy mu vévodila klavírní balada Return, jako famózní skladba, ale zároveň deska, do které se jako nebylo úplně snadné dostat, což se nebylo čemu divit vzhledem k tomu, o čem pojednávala. Emiru Drandl je ta hudebnice, která vlastně vždycky měla takzvané srdce na dlani a s nějakou emocionální obnažeností pracuje i nadále, ale zároveň jednak se vrátila ke kapelní sestavě, takže ta deska zní jakoby mnohem víc heavy, což ještě potrhuje fakt, že ona pojede americké turné s kapelou All Them Witches, což je vlastně jakoby relativně mainstreamová věc a ta nová skladba Emiru Drandl vlastně dává, umožňuje pochopit vlastně tady tohle spojení, které na první dobrou mě jako minimálně překvapilo. Je v tom nějaký příslib jakoby klasičtějšího rockového formátu, ale zároveň Emiru Drandl prostě to pořád umí jako krásně zauzlovat ty emoce i ty tóny. A ta druhá podstatná věc je, že ona se vlastně vědomě rozhodla po té depce té minulé desky nahrát desku, která je nadějeplná. A když se podíváte na takový jako velmi jednoduchý klip k té skladbě Powerless, anebo na obal té desky, která vychází na jejím vlastním labelu Aaron Child Records, tak ona se tam usmívá. A to je věc, která se jako nepamatuju si nějakou jako stylizaci Emiru Drandl, pokud jde o tu uměleckou tvorbu, kde by se usmívala. A teď najednou to dělá a dává to úplný smysl. A pokud ještě potřebujete nějaká lákadla, tak ona na té desce spolupracovala, nebo tam hostuje docela dost zajímavých lidí. Patrik Shiroishi je hudebník, se kterým spolupracovala dříve. Je tam Gina z kapely Baroness a nebo Marisa Nadler. Takže je na co se těšit. Emiru Drandl 18.9. These Killing Times a deska, která je už venku a ze které si budeme hrát na úplný závěr, potom se dohraje skladba Powerless, jsou Converge.
1: Jo, Hum of Hurt, je to vlastně druhá deska Converge během 3 měsíců, mám takový pocit, možná ani ne. A já jsem vlastně věděl docela dlouho předtím, než vyšla vůbec ta první jejich deska, jako myslím letošní, že vyjde i druhá. Záměrně jsem se po ní nějakým způsobem jakoby nepídil, říkal jsem si, že to nechám, že tomu nechám absolutně jakoby volný průběh a že prostě až bude venku, tak si ji pustím a přijde mi to jako skvělý, že vlastně ta kapela dokáže vydat 2 desky takhle za sebou, které jsou obě jako strašně silný a každá je vlastně logicky trošku jiná. A tady na té desce Hum of Hurt Converge přece jenom jakoby trošičku víc pracují s nějakou náladou a ty songy jsou takové víc jakoby rozložené, lehce experimentální, protože ta vlastně první nahrávka byla jako totální metal punková, potažmo tím pádem hardkorová řežba. Ty skladby měly vlastně kratší stopáž a byla to taková fakt hodně sevřená jako rubačka, jako by celá ta nahrávka, kromě třeba jedné skladby, která tam spíš ale funguje opravdu jako takové jakoby, intermezzo. Tak Hum of Hurt je jiná. Je prostě, má to jinou náladu a jinak se tam pracuje vlastně s některými těma motivama a my si pustíme skladbu, která se jmenuje Dream Debris a která tady dneska tedy tyhle ty modeláře uzavře.
0: A předtím ještě Maru Drandl a my se budeme těšit zase za týden. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: on your dream car.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix Rádia Wave.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Hey. Pomiluj se.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: co jsme podělali.
1: Chudáčci, poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
2: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
3: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
2: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme. Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave. To jste

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.